0: roku. Ten náš vztah se vyvíjel velice rychle, takže jsme se asi po 9 měsících vzali a byl vlastně konec všem těm diskuzím. Narodila se nám dcerka a já jsem, když bylo půl roku, tak jsem odešel na 2 roky na vojnu. Na vojně jsem potkal 2 křesťany a s odstupem roku. Jeden byl stejný ročník jako já a měl ve své skřínce Bibli, tehdy ještě kralickou, v které si četl. A vždycky, když nám dělali prohlídku a našel ji tam po litru k pluku, tak říkal, jestli si tu Bibli může půjčit, tak si jednou půjčil, pak mu ji zase vrátil. Občas jsme se na tohle téma bavili, ale ne nějak hlouběji. Ten druhý, to když nastupovali vlastně noví ročníky, přišel tam takový malý kluk, který působil velice plaše na první pohled, ale uvědomuji si, že dneska bych na něm rozeznával, že to byl člověk, který sice byl na první pohled asi plachý, ale měl svůj názor a svůj postoj. A nic ho nerozhodilo. To, že musel uklízet, to, že musel svým tehdy, jak se říkalo, mazákům dělat jídlo a tak dále, že na něj někdo řval, vůbec ho nevykolejil. Což mě posunulo vlastně trošku dál v těch našich úvahách o Ježíši Kristu, protože mě také o tom něco řekl a říkal mě vždycky, abych si přečetl Bibli. Po vojně, když jsem se vrátil domů, nastal klasický rodinný život. Ten rodinný život trval asi necelé 4 roky. Občas mi zavolal ten Zdeněk, ten můj spolužák, se kterým jsme vedli ty diskuze, a řekl mi, že uvěřil v Pána Boha a chtěl se mnou o tom mluvit. Ale já jsem neměl jsem zájem a nechtěl jsem tomu dávat čas. Asi po těch necelých 4 letech, když jsem se vrátil z vojny, mi v únoru 92. roce zemřel náhle tatínek na infarkt. V té době se promítal v Blansku film Ježíš a já měl lístky. Ty lístky byly na 16. února. 19. února byl pohřeb a z filmu nebylo nic. 13. jsem přijel k rodičům za maminkou a za sestrou zjistit, jak můžu pomoct, když tatínek odešel. A v době návštěvy přišel právě ten Zdeněk a nabídl mi svou pomoc a říkal, pomůžu ti s čímkoliv. Vzpomínám si, že jsem vůbec na to neměl náladu, poděkoval jsem mu a zavřel jsem mu před nosem. Po více jak měsíci po ztrátě tatínka mi zavolal a pozval na schůzku, kterou mívají s několika lidmi a mluví o víře. A když jsem o tom přemýšlel, tak nakonec jsem se rozhodl tam zajít a asi za měsíc jsem s kolegou z práce a jeho dívkou, kteří měli také zájem něco slyšet, je navštívili. Zajímavé bylo, že cestou, jeli jsme mým autem, mě zastavila policie a dostal jsem pokutu za ojeté pneumatiky. Přiznám se, že tehdy jsem váhal, jestli tam mám jet nebo nemám a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Převážilo to, že jsem vezl ty 2. Kdybych jel sám, tak bych se asi otočil a jel domů. Dojmy z té schůzky byly různé, byly zvláštní, podivné. Dostal jsem Bibli, svoji první Bibli, český ekumenický překlad. Byli jsme tam se skupinou dalších lidí, kteří se modlili, zpívali, četli z písma. A když jsme skončili a rozcházeli jsme se, tak ta jedna sestra, která tam byla, na mě vyhrkla, tak co, už věříš? Tak jsem se podivil, říkám, ne, to nevadí, tak příště. No, takže já jsem se rozhodl, že už tam nepůjdu, protože něco, co nemám rád, je, když na mě někdo tlačí. Ale nakonec jsem přece jen ještě dal jednu šanci. Bylo to jinde, to setkání, a měl přijet nějaký kazatel z Brna. A můžu říct, že ty dojmy byly naprosto odlišné. Po tom setkání s ním jsem se těšil na další. Setkal jsem se s člověkem, který trpělivě odpovídal na moje dotazy, ty jeho odpovědi měly smysl. A co mě velice zaujalo, bylo, že ten člověk mě poslouchal. Že to nebylo o tom, že mě poslouchá ze slušnosti, ale že to bylo o tom, že ho zajímá to, co mu říkám, a že mě chce pomoct. Po čase se nakonec to společenství rozhodlo, že si pronajme v nějakém kulturním domě klubovnu a začali tam probíhat pravidelné bohoslužby. Biblická hodina v pátek, v neděli bohoslužba, kde bylo klasické kázání a chvály. A já jsem měl tehdy, nedokážu vysvětlit proč, ale měl jsem hroznou potřebu a toužil jsem tam být. Toužil jsem slyšet, účastnit se toho, co se tam dělo. A na základě toho slyšeného slova jsem poznal svou ztracenost a hříšnost. Poznal jsem potřebu odpuštění a našel nové hodnoty pro další život. Když jsem přišel tehdy domů, uvěřil jsem, vydal jsem svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak jsem to říkal své ženě a moje žena řekla, no jo, no to jsou zase tvoje nějaký zájmy, to tě přejde. Rok a půl na to uvěřila i ona. Tak jsme vlastně chodili do společenství metodistického sboru v Blansku, kde jsem se stal i starším a posléze jsem začal fungovat a pracovat i jako pomocník kazatele. Nevím, jak popsat život s Pánem Ježíšem Kristem, protože jsou chvíle, kdy člověk je plný radosti, plný pokoje, plný lásky. Pak vám přijde do života situace, kdy vám málem manželka zemře při nepovedené operaci a vy víte, že se za ní modlili stovky lidí a přesto se ta operace nepovedla, přesto museli operovat znovu, přesto celý život se potýká s následky té nepovedené operace, nese to bolesti, nese to těžkosti, nese to stres i psychické vypětí, prostě při tom všem. Přiznám se, že jsem tehdy na Pána Boha křičel a vyčítal jsem mu, jestli vůbec je, proč nepomohl. Bylo to před 23 lety a dneska mě je za to strašná hanba, protože Pán Bůh tady není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. A touží potom, abychom mohli dobojovat ten náš boj do vítězného konce. A ono to stojí v sebezapření. Ono to někdy bolí. Ale ta odměna na konci je něco úžasného a nádherného. Jenom proto, že Boží syn neváhal jít na kříž, aby za mě položil svůj život. I když věděl, že spousta lidí ho odmítne, poplive, odkopne, vysměje se mu, přesto tam šel. A tak to je i taková pro mě výzva do dalšího života, že lidé jsme různí, ale máme svého Pána krále jako svůj příklad, kterého můžeme následovat. A můžeme ho následovat jenom proto, že nám svým duchem žehná, že nás vede, že nám odpouští, že nás posiluje a nám nenechá žádný hřích bez povšimnutí.
1: Život s Kristem se nedá popsat. protože jsou chvíle pokoje a radosti, ale zároveň přichází bolestivé okamžiky, kdy člověk neví, proč se dějí. Pán Bůh tady ale není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. Sdílel ve svém příběhu Ivo Vobejda a my jsme rádi, že jste jeho vyprávění poslouchali společně s námi. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pokud byste se k dnešní epizodě chtěli vrátit, je k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
2: Ježíš neodkázal svým učedníkům seznam pouček, jak vést sbory a zakládat církve, ale zaměřil pozornost na člověka a jeho potřeby. Tak i vedoucí mají pečovat o druhé. Pořad 3D Talk s Nelly Musilovou otevře téma služebného vedení v úterý 15. září 15 minut po 10.
3: Zůstáváte na vlnách proglasu.

a deštěm zvlhlé kapuce. Parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

a nad ním kříž, dál stojím o tvá znamení. Můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u něho vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Markéta Foukalová. Ahoj Markéto.
1: Ahoj Martine a krásné ráno nebo večer nebo den všem posluchačům.
0: Přesně tak, je to

0: českého intelektuálního nebe. A přiznám se, že jsem se vlastně ani nikdy moc jako netroufala se do toho sama jako individuálně ponořit, že jsem vždycky jako měla takový ty jako a ten Zábrana, to je super a už si četla něco, já jsem to furt tak odkládala, až si to pro mě došlo samo.
1: Aha, takže jako někdy v těch zvídavých časech pozdní puberty třeba, nebo tak, že všude kolovaly jeho deníky a tyhle ty věci.
0: Přesně tak, přesně tak. Ale vlastně nikdy jsem si na to neudělala čas, se přiznám. A vlastně až jako Martin Brunér mi řekl, hele, ten Zábrana, to je prostě bomba. Já bych to chtěl zhudebnit. Co bys na to řekla? Já jsem řekla, jasný, to by bylo úplně úžasný. A vlastně až přes něj jsem se k tomu jako dostala. A do toho ještě Martin vlastně s tím měl takovou, taky k tomu měl takový jako ostych a takovou úctu, že vlastně už o tom mluvil díl, ale pořád se na to vlastně úplně necítil. A až potom, když my jsme natočili desku Svou chvíli, tak jako mám pocit, že se asi mezi náma vytvořilo takový jako pocit hudebního bezpečí a takový důvěry, že vlastně si řekl, že se do toho pustí. A co bylo hrozně zajímavé, že mu to šlo strašně rychle, že byl jako najednou tak strašně inspirovaný těma slovama a vedený, tak to měl vlastně strašně rychle napsaný a myslím, že to je takový vždycky skvělý znamení, když píšeš písničku a najednou víš, že to je ono a že to jde a že to prostě klaplo.
1: Tak si pustíme teď první ukázku z tohoto setkání duší, které se přetavilo v album se jménem Zábrana.

co na mě dolehlo. Nic na mě nedolehlo. Až bude

0: Čili padla zábrana zhudebňovat texty a stalo se tak. Vzpomeneš si ještě na to, kdy jste se o tom bavili poprvé, kdy padla ta zmínka, pojďme to zkusit. A jestli to vlastně bylo už v rámci jako plánu, že to bude celý album, nebo že to bude třeba pár písniček, jak to bylo?
1: Tak myslím si, že první zmínka od Martina Brunera padla už někdy během toho, co jsme vlastně dělali tu svou chvíli, což jsou verše Věry Koubové. A pak vlastně to jako vlastně tak znáte to asi, když člověk pracuje na desce, tak je tím úplně pohlcený a pak najednou přijde takový trošku prázdno a pak si řekne, a co teď? No a vlastně Martin už v době, kdy psal, nebo vlastně jsme pracovali na té desce svou chvíli, tak vlastně zmínil, že já bych chtěl toho zábranu, ale prostě se na to netroufám. Takže skutečně už to plánoval díl. Mm-hmm. Pak teda jsme se rozhodli, že to uděláme.
0: A takový proces teda vypadá tak, že abych to jako představil, jo, že mm-hmm. Martin, klavírista, skladatel, si tě třeba pozve domů a řekne ti, já ti tady přehraju ty písničky a zaspívám ti to, a nebo, mm-hmm. nebo ti třeba pošle noty, nebo mm-hmm. vlastně nevím, jak mm-hmm. spolupracujete.
1: Jasně. No, tak je pravda, že každá ta spolupráce je unikátní, když člověk jako pracuje s kapelou, nebo si píše písničky sám, nebo prostě máš pravdu, že každá ta spolupráce prostě, nebo nějaký to napojení na tu druhou osobu je prostě jiný. Jo? A tady to bylo úplně jasně daný, že já jsem jako interpret a Martin je skladatel, který mě jako vlastně přizval k sobě. A takže ta naše spolupráce byla taková, že mi vlastně pošle demo, pošle mi noty a pak se spolu sejdem a vlastně si to zahrajem, zaspíváme a pak už jenom ladíme nějaký detaily a musím se přiznat, že ty písně nejsou úplně jednoduchý pro mě jako pro zpěvačku, protože tam je hodně velký jako rozsah, nemyslím tím, že bych to nezaspívala jako rozsahově, ale spíš tam je hodně těžkých takových jako skoků a není úplně jako jednoduchý to zaintonovat správně, takže tohle ta věc jako trvá, aby člověk vlastně zaspíval potom jako v uvolnění a zároveň v interpretaci a aby jako mohl ty slova říct, tak aby to dávalo nějaký smysl a význam, tak tohle to jako vlastně pro mě jako pro zpěvačku byla častokrát výzva a není to jako jednoduchá melodie, která by se prostě zpívala jednoduše, ale o to větší to byla výzva.
0: Je to tak, že dochází třeba k nějakým jako posunům v těch melodiích nebo třeba v těch tóninách, když to spolu zkoušíte, nebo už tě třeba Martin tak zná, že máš pocit, že se trefuje do těch,
1: trefuje se.
0: Těch míst, kde má být. Jako. Aha, aha.
1: Ano, přesně ví.
0: Takže není to tak, že mu třeba řekneš, hele, to bych cítila třeba aspoň o to níž, nebo že bys řekla...
1: Tohle to ne, ale třeba řeknu, hele, a tady tu frázi bych zafrázovala jinak a ten řekne, jo, super, to je dobrý nápad, pojď, napíšeme to do těch not, nebo si to tam napiš, frázuj si to podle sebe, je hodně otevřený tomu mýmu přínosu, protože samozřejmě chápu, že když je umělec ponořený do té tvorby, tak je tam sám a myslím si, že vždycky ocení jako zpětnou vazbu toho dalšího přizvaného člověka. Takže jako tady ta naše jako komunikace fungovala a funguje dobře. Zároveň já si strašně vážím toho jeho hudebního názoru a hudebního jazyka, takže já do toho nevstupuji nějak jako zásadně, spíš jde o nějaký detaily.
0: Já jsem tu desku poslouchal, byl jsem velmi zvědav na to, jak to vlastně dopadne, protože jsem si pamatoval, jak zněla tvoje solová deska, taky jak zněla vlastně ta spolupráce s Martinem, která byla zase plná smyčců a takového velkého zvuku. A tohleto mně přišlo, že je vlastně schválně jako rozprostřeno pocitově mezi hlas, klávesy a struny nástroje. To bylo takhle jasný od začátku, že to bude takhle znít, nebo jste hledali třeba ten tvar?
1: Tam to bylo vlastně hodně předurčený tím, že ta předchozí deska, která vznikla vlastně pro Sočer, tak tam zároveň to vlastně bylo napsané pro zpěv, klavír, Fender piano a ten symfoniák. A na Fender piano s náma hrál Vítek Křišťan. A potom bylo hraje. A potom se vlastně stalo to, že nás oslovovali různý promotéři, jestli bychom někde nehráli. A my jsme si říkali, no tak jak tam budeme hrát. A vlastně jsme tam hráli jenom ve třech, protože samozřejmě se symfoniákem člověk jako do malého klubu se nevejde.
0: A zase by měl narváno, kdyby přijel se symfoniákem do malého klubu, tak by jako byl takový to sold out venku a to je vlastně reklama dobrá, jo.
1: No, jo, dobrá reklama by to byla určitě, tak by to vypadalo moc hezky.
0: No, no, ještě by spousta těch lidí z toho symfoniáku stálo venku na ulici, tak by se všichni ptali.
1: Co jo, kouřili by, že byl
0: no, no, byl by hezky oblečený.
1: Jo, to by mohlo vypadat skvěle. Každopádně, my jsme jezdili vlastně takhle ve třech. Martin, Vítek Křišťan a já. Vlastně to byla hrozně zajímavá kombinace dvou klávesových nástrojů a mě. Když nemohl náhodou Vítek, tak jsme zvolili kamaráda Tomáše Fuchse na kytaru. A taky to moc hezky fungovalo. Vlastně je tam hrozně dobrá myšlenka toho, že tam není žádný basový nástroj a žádná vlastně žádný bicí. Jo. Je tam vlastně eliminace tady tohohle toho jako spektra. A myslím si, že to je tím velmi originální a Martina napadlo vlastně tohle ten tvar zachovat, tak aby se s tím vlastně dalo jezdit. A bez toho symfoniáku. a vlastně ponechal tady tuhle tu formu a myslím si, že pro něj je to hrozně důležitý nejenom jako zvukově, ale zároveň mezilidsky, protože prostě Martin má strašně rád tyhle ty svoje spolupracovníky, takže jak už to bývá, tak člověk tráví spoustu času na cestách a je hrozně fajn být obklopený inspirativníma lidma a zároveň přáteli, takže myslím si, že ta volba byla úplně jako zase, jak jsi řekl na začátku, setkání duší, tak, tak jo.
0: No prima, tak pojďme se dát druhou píseň a pak se k tomu ještě na chviličku vrátíme, k tomu obsazení.

hranice zničili generaci, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila.

0: Dozněla druhá skladba. Já teda teďka chápu, že posloucháme trio a že to trio takhle je triem i na koncertech, které by měly k tomu projektu nějak jako následovat, navazovat na ní, jo, na tu studiovou spolupráci. Já tam vlastně třeba basový rejstřík jsem, jak jsi zmiňovala, slyším, že se hrajou na ty klávesy.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: No. A je tedy plán takhle to prezentovat naživo, jezdit takhle a třeba míchat to i s tím minulým projektem, když hrajete, nebo jak to děláte?
1: Určitě, určitě. My už vlastně takhle jsme odehráli 4 koncerty, měli jsme vlastně 2 křty a pak ještě jsme jeli 2 koncerty a další nás čekají od září. A ideální forma je samozřejmě jezdit takhle v tom jako zpěv plus trio, to znamená Martin Brunner, Vítek Křišťan, Tomáš Fuchs a já. A takže vlastně složení klavír, Fender piano, kytara a zpěv. A no a takže vlastně máme před sebou pár koncertů, na to se moc těším a musím říct, že v tomhle obsazení je to úplně perfektní, zní to prostě jako hrozně plně a nic mi tam jako nechybí, tak to je skvělý, jako člověk se tam tak plave v té hudební krajině a je to hrozně fajn. A zpívá se do toho úžasně, tak jsem za to hrozně vděčná. A jinak ještě vlastně, když náhodou třeba nemůže Vítek nebo Tomáš, tak je to fajn, že můžeme tyhle ty vlastně, můžeme se doplnit a můžeme jako jezdit třeba i v tom jako trošku menším počtu, protože i to se stává, protože kluci jsou velice zaneprázdnění, jak jsou jako skvělí muzikanti, tak jsou samozřejmě žádaný a hrajou i s dalšíma skvělýma muzikantama, takže tak.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té osobě Jana Zábrany. Mluvila jsi někdy s Martinem o tom, třeba z jakých zdrojů konkrétně pocházejí ty verše, které zpíváš? Jestli jsou to vždycky prostě básně, nebo jestli třeba, které vyšly ve sbírkách, nebo jestli to jsou třeba části, on takhle jako v úvozovkách trousil verše i po těch denících a po různých zápisech, které jsou třeba beletristicky laděný a tak. Tak jak probíhala ta rešerše na tu desku, co tam bude?
1: Martin se do toho skutečně jako ponořil velice poctivě. Jo. Vlastně přečetl podle mě úplně všechno od toho Zábrany. A úplně ho to pohltilo a byl tou osobou, nebo je stále jako velmi inspirován. Ale myslím si, nebo ne, ale myslím si, že čerpal hlavně z té jeho poezie a vlastně u každý tý zhudebněný básně, najdete zdroj, z jaký sbírky on vlastně čerpal. Já myslím, že pro mě jako osobně je hrozně skvělý, že se tam objevují básně, který mluví o něčem, co není úplně běžný, aby bylo jako v básni. A to jsou pocity prostě nesvobody v komunismu. A myslím si, že to je strašně potřeba, aby se tyhle ty témata prostě znovu otevíraly, protože ta svoboda je prostě věc, o kterou musíme pečovat. A proto já jsem hrozně ráda, že jsem byla do toho projektu přizvána a strašně to se mnou jako rezonuje se, protože mám pocit, že vlastně není v Čechách ani jednoho člověka, kterýho by se ten režim jako nedotknul. A myslím si, že to je hrozně potřeba tyhle tu věc vlastně akcentovat a nějak jako připomínat.
0: No já si pamatuju ze všech těch zápisů z deníku a někdy i z básní, že to je velká hořkost, jo, ze strany toho Jana Zábrany, že on to nikdy v úvozovkách nerozdýchal, což není div, protože mu opravdu jako zavařili, ale někdy jsem měl úplně pocit, jako, že toužím po nějaké jako úlevě, jo, že by se mi jako líbilo, kdyby někdy ten kámen jako z toho srdce na chvilku jako aspoň se odvalil. Nevím, jestli to třeba jako i tvoje vlastně intenzivní etapa, kterou si s tím Zábranou strávila, jestli to nějak jako posunulo tvoje vnímání těch veršů nebo jeho osoby?
1: No, já to vnímám tak, že ta tvorba je pro nás, pro všechny vlastně takový ventil nebo taková jako pradávná psychoterapie, která jako strašně funguje. A to kouzlo je samozřejmě i to, že to člověk tvoří, i to, když to poslouchá, tak to je skvělý, že to jako funguje takhle v obou straně. A zároveň, takže si myslím, že předtím ten Zábrana nemohl jako utíct, jo. Vlastně nemohl si hrát na šťastného, když jeho matka byla vězněná 16 let a otec 14, jo. To prostě si myslím, že pak mu vrátili maminku prostě v takovém stavu, že v podstatě už nikdy nenavázali žádný jako emocionální vztah jako dřív, protože byli tak oba dva rozbitý a zraněný, že vlastně se to jako nedalo. Takže si myslím, že to jsou takové věci, které samozřejmě tak jsou, no a do toho ještě nemohlo vlastně vůbec jako tvořit vlastně svobodně, byl jako kdyby v uvozovkách přinucen být překladatelem, kterým byl úplně bezvadný. My vlastně mu můžeme poděkovat za úžasný překlady, ale ta jeho duše byla vlastně básnická, takže on opravdu žil v takovém jako v takové vnitřní emigraci, si myslím. Asi jsem ti jako neodpověděla, jako rozumím tomu, že by člověk hrozně rád slyšel prostě nějakou báseň o tom, jak je úžasný být na světě, ale zas na druhou stranu, já tam třeba v tom našem pásmu, nebo jak bych to řekla, jako nevnímám, že by všechny ty písničky byly tak strašně jakoby deep. Jsou tam třeba dvě básně, které jsou o smrti, která ale vůbec nepůsobí vlastně nějak tíživě. Jo. Jedna ta věc je vlastně o tom, jako jak směřuješ vlastně k tomu Bohu, nebo aspoň takhle já si to jako vysvětluju. A druhá je o nějaký vnitřní transformaci. A zároveň je to protknutý strašně krásnýma, jako hlubokýma jako myšlenkama. Takže já to tam takhle úplně tíživě nevnímám, ale pravda je, že samozřejmě není to jako ani easy listening music, ani o tom se jako pobavit. Je to spíš jako hudba k zamyšlení.
0: No dobře, tak pojďme se zamyslet po třetí dneska. Pustíme si písničku.

0: Tak, vracíme se k téma tu Jana Zábrany a taky si pouštíme zúdobněné verše v podání Markety Foukalové. Hudbu napsal Martin Brunner a my si pouštíme tedy z alba, které vyšlo u Animals Music. Mě by ještě zajímalo, jak probíhalo to nahrávání. Jestli, když si představím vlastně takovouhle kapelu, jako skromnou kapelu v vozovkách, jo, klávesy, kytara, zpěv, tak jestli jste na to si jako zablokovali čas ve velkém studiu a tam jste se sešli, nebo jestli to vznikalo vlastně po domácku, jak jste pracovali, jak to nahrávání vlastně vypadalo, jaký máš na něho vzpomínky?
1: Jasně. No, my jsme si pronajali krásný velký studio Sono. Mm-hmm. Tam jsme byli 4 dny, což je vlastně docela dlouho. A v rámci těch 4 dnů to vlastně celý vzniklo. My jsme předtím vlastně ani neměli zkoušku, nebo vlastně jednu jsme měli, ale takovou jako velice jako lehkou a spíš jako na seznámení s tím materiálem a vlastně veškerá podoba vznikla vlastně až v tom studiu. Mm-hmm. Takže jsme vlastně každou tu píseň nějak jako rozestřeli nebo nějak jako jako otevřeli a vlastně jsme jí, já nevím, třeba 4x, 5x jsme jí zahráli a když jsme měli pocit, že už to vlastně jako je ono, tak jsme vlastně to natočili a takhle jsme postupovali s každou tou písní.
0: Mm-hmm. Byl u toho někdo, kdo vám s tím pomáhal? Někdo, kdo na kohož mm-hmm. slovo jste dali, kdo měl odstup třeba?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem byla hrozně ráda, že tam u toho mohl být Petr Ostrouchov, protože si ho hrozně cením jako ostré ucho. Je to prostě člověk, který za mě dává věcem nějakou jistotu a jas a čistotu, takže jsem vlastně byla strašně ráda, že tam u toho byl a měl právě spoustu docela takových dobrých připomínek, takže tam to určitě...
0: Vzpomeneš jako se na nějakou připomínku? To mě zajímá.
1: Jo, teďko právě... No třeba mně přijde, že jako hodně řešil frekvence, jo? Že třeba, já nevím, Fender Piano hrálo něco a ve stejný třeba poloze zvukový nebo té frekvenční tom pásmu vlastně byla i kytara, takže vlastně na tohle to třeba upozornil, hele, zkus tady tohleto jako spíš to dát vejš nebo naopak níž, takže vlastně pohlídal třeba věci, které mě by asi úplně jako ne vůbec se padly. Ještě člověk je hodně ponořený do toho svýho jako nástroje nebo si hlídá sám sebe, takže je úplně skvělý, když je tam někdo v tom studiu, kdo na to kouká jako na celé, přesně jak jsi to říkal na začátku.
0: Mm-hmm. Také je potřeba občas ještě zopakovat to, co jsem už řekl a to, že ta deska vychází u Animals Music, které právě Petr Ostrouchov vede a počítám, že kdyby člověk okamžitě dostal potřebu si ho objednat na internetu, protože obchodu, kde se dá koupit dneska hudba, je vlastně málo, no, tak to může učinit a může si dokonce typu vybrat mezi CDčkem a LPčkem, je to tak správně?
1: Je to tak. Uh-huh. A samozřejmě tam najde tam všechny ty básně a zároveň krásné fotografie Jana Zábrany ještě z dob, kdy byl mlád, takže a jak tam píše, je to hrozně hezký ten obal, takže jako vřele doporučuji a budu moc ráda, když nás kdokoliv tímhletím způsobem podpoří.
0: Dáme si další písničku a můžeme o tom přemýšlet. Ti netrpěliví můžou už rychle vyhledávat stránky Animals Music a tam snít o tom, jak jim deska přistane doma do schránky.

0: My jsme dneska hovořili o desce Zábrana, která je podepsána duem Martin Brunner, Markéta Foukalová, a povídám si s Markétou, je tady poslední vstup, ne příliš dlouhý. A já se zeptám tedy mimo toto album, jak se hudebně máš, co ještě je momentálně pro tebe v provozu a na co se těšíš a co plánuješ, co probíhá?
1: Jo, děkuji moc za tuto hezkou otázku. No já toho mám před sebou poměrně dost, protože tenhle rok jsem vlastně vydala v podstatě 3 desky. První jako před rokem vlastně byla moje solovka, takže před sebou mám přes prázdniny nebo přes léto mám 2 koncerty. Pak vlastně mám před měsícem necelým jsem vydala nejenom toho Zábranu, ale ještě se svojí kapelou Lanugo 2 desku. Takže to je taky kus života, který člověk nějakým způsobem jako uzavírá nebo nějakým způsobem prostě jakoby dokončuje. A no a pak prostě Zábrana a pak ještě mám jednu takovou lahůdku a to jsou vlastně folkový písně, které jsou předělané do jazzového jazyka moderního. To mi taky dělá velkou radost, to se jmenuje Folk Q a letos budeme hrát na Helštíně a právě s touhletou formací ještě plánuju příští rok vydat desku, takže na tý teďko zrovna pracujem a už se to míchá, takže se určitě máte na co těšit.
0: A těšíme se. Markéto, děkuju moc za povídání. Tohle to tady byl pořad Jak se vám líbí s hostem Markétou Foukalovou, ve kterém jsme poslouchali z alba Zábrana. A Markéta i já vám přejeme, ať máte hezké dny, jste zdraví a šťastní a naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději, samota v dotyku.

jako se zasni a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblásku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá na lípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

na vojnu nepojedu, až budu mít nový. Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, bodky mu dal, udělat ti na vojnu

Steve Gong and just

0: zvuku.
1: A nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svišným pochodem.

míří zpátky k břehu. Šiješ si šaty na klíně s nekonečným počtem stehů. Nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svižným pochodem.

Jeho otec krejčí, švec a drvoště. Kupec obilým měl chatrč půdu sklep. A věčnou nestálost, jež potulkám nás svádí, zemřel touhou po vlasti a smutkem mládí.

0: na pohádky. Z nich mi zbylo něco těžkého, co drtí. Smutek, stezka, úzkost, života i smrti. Tomáši, ty jsi nebyl mužem mé tyje, čet si analýzu melancholie. I ty jsi poznal žalost, smutek, stesk a lásku v knížkách v Detroit mezi 100 000 svazků. Ty jsi sníval též o cestách po moři ve své primitivní laboratoři, kterou jsi připěl k vozům nákladního vlaku, v němž si čechral křídla papírových ptáků.
1: Grand Runner, velký věcník levozeze. Sázíš šistlech, válka, zrážky, eroze voláš. Právě vyšlo, kupte, nové zprávy, požár v Kanadě a malý kurýr z Jávy.
0: Bylo tu však něco krásného, co drtí, odvaha a radost z života i smrti. Jednou si se náhle vrhl pod kola, ani živé duše kolem dokola, a už vlečeš chlapce mezi nárazník, zachránil jsi mu život

line of work.

sochy, které na rincích svůj kámen vyhřívají. Jsou těchto žertů zola vzdálený. Netečné, hluché, jako pivní kádě, drží svůj útvar hezky pohromadě.

legendary lines, singing, Mother, I don't want...

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září. Odpuštění je nepostradatelné, vrací do vztahů světlo, řekl papež Lev při nedělní modlitbě Anděl Páně.
1: Při příležitosti zahájení výstavy Aqua, katastrofa a zázrak navštívil papež Lev XIV. Apoštolskou knihovnu a apoštolský archív.
0: Novým koordinátorem papežské nadace Církev v nouzi se stal monsignor Friedrich Bechina. Jak řekl v rozhovoru pro vatikánská média, úkolem nadace není pouze pomáhat, ale také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit pronásledovaných pro víru. Přejeme nerušený poslech. Všechno jsme dostali od Boha a jeho nezištná láska je také nejlepším vzorem pro soužití mezi lidmi. O tom mluvil papež Lev před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra v neděli 13. září.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli. Dnešní evangelium nám vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe. Odpustím, neboť nevědí, co činí. V dnešním úryvku se Petr dotazuje mistra právě na toto. Pane, ptá se ho, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, říká, ale 70krát 7krát, tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně.
2: E per chiarire meglio il suo pensiero.
0: A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána dluh tak veliký, že byl prakticky nesplatitelný. Ačkoliv mu byl dluh z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Těmito slovy nám Ježíš připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky. A nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť a pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války.
2: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Svatý Petr to zažil ve svém životě několikrát, zejména když poté, co Ježíše zapřel a opustil ve chvíli jeho utrpení, potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera. A on mu položil jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Spojenou s výzvou, následuj mě. Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. A tato láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Pannu Marii, Matku milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, která vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť. apelech a pozdravech, které tradičně následují po nedělní modlitbě Anděl Páně, svatý otec připomněl 25. výročí teroristických útoků na World Trade Center v New Yorku a vybídl všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj na světě. Před dvěma dny uplynulo 25 let od teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech amerických. Znovu se modlím za ty, kdo přišli o život, a za ty, kdo dodnes nesou rány onoho tragického dne. Na všechny lidi dobré vůle se pak papež obrátil s apelem, aby se v době, kdy konflikty a násilí sužují tolik našich bratrů a sester, modlili, aby Pán udělil světu svůj dar pokoje. Vzpomínka na tragickou událost před 25 lety nás vede k dalšímu úsilí o pokoj, především skrze modlitbu, kterou svěřujeme přímluvě Panny Marie.
1: Lev XIV. Dnes uskutečnil svou první oficiální návštěvu apoštolské knihovny a apoštolského archivu od počátku pontifikátu. Součástí programu bylo také zahájení nového výstavního cyklu s názvem Aqua, katastrofa a zázrak. Svatý otec ve své promluvě vyjádřil velkou vděčnost všem pracovníkům i přítomným dobrodincům. Zdůraznil, že úkolem obou institucí je podle apoštolské konstituce Predicate Evangelium nejen uchovávat dokumenty o správě univerzální církve, ale také zpřístupňovat bohaté kulturní a umělecké dědictví badatelům hledajícím pravdu. Svatý otec se zamyslel nad samotnou existencí knih a smyslem čtení. Ačkoliv se knihovny jeví jako tichá a klidná místa, podle něj knihy v člověku probouzejí neklid a touhu po hledání. Jako příklad uvedl duchovní obrat svatého Augustína, jehož vnitřní zápas ukončil až hlas vybízející ke čtení písma svatého. Tole lege, tedy vezmi a čti. K popisu poslání Vatikánské knihovny použil papež Lev XIV. Metaforu srdce, které tepe ve dvou fázích. Systole a diastole. Systolu představuje vnitřní život knihovny, ticho, soustředění a péče o vzácné poklady, což vyžaduje i zachování osobní přítomnosti badatelů vedle probíhající digitalizace. Diastolu pak reprezentuje otevřenost vůči světu, kterou historicky reprezentoval papež Lev XIII. S přístupněním vatikánských archivů vědcům z celého světa a přebudoval bývalou zbrojnici na dnešní sál Lva XIII. Papež zdůraznil, že vatikánské sbírky obsahují nejen křesťanská díla, ale i svazky z jiných náboženských a kulturních okruhů. Otevřenost a šíře obzoru této knihovny jsou patrné už z jejich humanistických počátků. Nejsou zde pouze díla teologická, ale také literatura, filozofie, astronomie, fyzika, matematika, geografie, botanika, zoologie, medicína, historie, právo, umění a ekonomie. Nejsou zde jen evropské a křesťanské knihy, ale i svazky psané v jiných náboženských kontextech a pocházející ze všech koutů světa. To vše se dělo mnoho století předtím, než se tento přístup stal univerzálně sdílenou hodnotou. Tímto přístupem apoštolská knihovna svědčí o starobylé a stále nové kulturní otevřenosti církve. Papež dále oznámil rozhodnutí vybudovat nové prostory pro tyto vatikánské instituce. Závěrem bych rád upozornil na naléhavou potřebu, kterou apoštolská knihovna i apoštolský archiv sdílejí. Potřebu nového prostoru. Právě dnes jsem v tomto smyslu vydal pokyny a doufám, že pomohou tuto potřebu naplnit. Mám v úmyslu pokračovat v cestě vytyčené svými předchůdci, kteří v průběhu staletí prokazovali a věnovali péči institucím, pověřeným uchováváním a rozvíjením kulturní i administrativní paměti apoštolského stolce.
0: Duchovní asistenti Mezinárodní papežské nadace Pomoc církvi v nouzi se setkali v Římě a zvolili monsignora Friedricha Bechinu svým novým koordinátorem. Nadace Pomoc církvi v nouzi je v českém kontextu známá také jako Kirche in Not. Byla založena před bezmála 80 lety a v současnosti působí ve více než 140 zemích světa. Jak řekl v rozhovoru pro Vatican News monsignor Bechina, nadace má osobní vazby také k papeži Lvu 14. Když byl biskupem v Peru, byl jedním z našich projektových partnerů, spolupracoval s námi. Přál si, abychom přebírali zodpovědnost, zejména pokud jde o evangelizaci. Pomáháme místním církvím a věřícím v nouzi. Součástí našeho poslání je také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit, pronásledovaných pro víru, vysvětlil otec Bechina. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že pronásledované církve mají své jedinečné bohatství, o které se s námi mohou dělit. Mají naději. Jak řekl, místní církve, které mají pomoci v současnosti nejvíce zapotřebí, jsou především komunity na Blízkém východě, kde bylo mnoho kostelů zničeno a řada křesťanských komunit donucena k vystěhování. Důležitým tématem je také podpora kněží na africkém kontinentu, kde mnoho kandidátů kněžství postrádá příležitost ke studiu a formaci, dodává otec Bechina. Mluvili jsme také s nejbližšími papežskými spolupracovníky. Sdělili nám, že naše nadace, která vystupuje také jménem pronásledované církve a upozorňuje na tuto skutečnost, může v řadě případů promlouvat na toto téma jasně a přímo, a to zvláště tam, kde Svatý stolec z nejrůznějších důvodů takto otevřeně mluvit nemůže. Nadace Pomoc církvi v nouzi se tak stává určitým mluvčím pro následované církve.
1: Svatý otec přijal v sobotu 12. září účastníky sympozie organizace Communio Internationalis Benedictinarum. Ve své promluvě vyzdvihl dlouholetou práci benediktínek, jejich modlitební svědectví i rozvíjení nových formačních programů. Svatý otec zároveň zdůraznil význam monastického života pro dnešní svět. Ve své promluvě připomněl apoštolský list Pacis Nuncius svatého Pavla VI., který popisuje civilizační a duchovní přínos benediktinské tradice. Přítomné řeholnice a mnichy povzbudil slovy.
2: In this regard, Saint Paul VI pointed to Saint Benedict.
1: Pavel VI. Poukázal na svatého Benedikta a jeho učedníky jako na ty, kdo prostřednictvím modlitby, studia a práce s křížem, knihou a pluhem šířili civilizaci a duchovní hodnoty. Vytvářeli tak mezi různými národy a lidmi jednotu, která je, jak tvrdí svatý Augustín, příkladem a vzorem absolutní krásy. Papež rovněž ocenil konkrétní iniciativy věnované vzdělávání řeholních žen a vyjádřil velkou vděčnost všem členkám i členům řádu za jejich každodenní nasazení. Děkuji vám za to, kým jste, a za všechno, co děláte. Děkuji za vaše modlitby, za vaši pokornou a tichou přítomnost, za každodenní a skryté obětování vašeho života a za duchovní doprovázení, teologickou reflexi a společenské hodnoty, které žijete a ze kterých vyzařuje světlo.
0: Závěrem se chceme připojit ke všem, kdo dnes gratulují papeži Lvu k jeho 71. narozeninám. Kéž mu Bůh žehná, dá mu dostatek síly a odvahy a provází ho na všech cestách. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Nedělní evangelium vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe, odpustím, neboť nevědí, co činí. V našem úryvku se Petr dotazuje mistra, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší, nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, ale 70krát 7krát. Tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně. A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána prakticky nesplatitelný dluh. Ačkoliv mu byl z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Ježíš nám připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky a nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť, pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války. Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Apoštol Petr to zažil vícekrát, když potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera, uslyšel od něj jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. Taková láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Marii, Matku milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, jež vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť.

tu 6. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes je úterý 15. září, podle katolického kalendáře památka Panny Marie Bolestné. Tu má za hlavní patronku Slovensko. Zároveň je Mezinárodní den demokracie a také Mezinárodní den lymfomu, tedy onkologického onemocnění krve. A dnešní oslavenkyní je Jolana. Je to jméno slovanské, které vzniklo buď z řeckého jména Helena, to znamená světlo, anebo také může být odvozeno z maďarské.

Tomášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

0: v tuto chvíli se k nám můžete přidat v modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Jiří.
0: Slavíme památku Panny Marie Bolestné. Dnešní texty budou od strany 1703, v novějším vydání breviáře od strany 1703, ve starším od strany 1512. 1512. Pouze žalmy budou z prvního týdne žaltáře od strany 914, v novější vydání breviáře 914, starší vydání 813. 813. A nakonec prosby ze společných textů o Panně Marii strany 1872, 1872 nebo 1655. 1655. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1703, 914 a 1872. Ve starším vydání 1512, 813 a 1655. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání, sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: O Matko, plná žalosti, pod křížem stojící, zbavena si vší radosti, na Syna hledící. Když On pněl na kříži, hříchu našich tíži nevinně nesl.
1: Tehdy byla naplněna Simeonova řeč,

0: tvá duše těžce raněna, ranil ji ostrý meč. Byla bys umřela, kdyby nesilila tebe moc božská.
1: Trpěli opravdu mnoho svatí mučedníci, všechny muky světa toho z lásky snášející. Leč proti mukám tvým je jako pouhý stín jejich trápení.
0: Ať tvá nesmírná žalost pro nás marná není, v nás hříšných ať vzbudí lítost a pravé pokání, abychom smíření synem tvým spasení radosti došli. Bože, stal se s mým pomocníkem, má duše přilnula k tobě.
1: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
0: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
1: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
0: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
1: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
0: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
1: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
0: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
1: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, stal se s mým pomocníkem, má duše přilnula k tobě. Radujme se z toho, že máme účast na Kristově utrpení.
1: Všechna díla Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Nebesa, velepte Pána, anděle Páně, velepte Pána.
1: Všechny vody nad nebem, velepte Pána, všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
0: Slunce a měsíci, velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
1: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
0: Ohni a žáry, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
1: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
0: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
1: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
0: Země, velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
0: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
0: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
1: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
1: Velepme Otce i Syna, i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
0: Radujme se z toho, že máme účast na Kristově utrpení. Bůh rozhodl, že Kristovou krví usmíří se sebou všechno tvorstvo.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
0: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
1: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
0: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
1: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
0: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
1: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
0: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
1: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh rozhodl, že Kristovou krví usmíří se sebou všechno tvorstvo.
1: Teď sice pro vás trpím, ale raduj se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry. Kristových útrap má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejich služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.

0: Skrze tebe, Panu Maria, čerpáme milost spásy.
1: Skrze tebe, Panu Maria, čerpáme milost spásy.
0: Z Kristových ran čerpáme milost spásy. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Skrze tebe, Panu Maria, čerpáme milost spásy. Raduj se, bolestná matko, neboť ty jsi vytrvala pod křížem Pána, nyní s ním vládneš v nebeské slávě.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť ti navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele, z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Raduj se, bolestná matko, neboť ty jsi vytrvala pod křížem Pána, nyní s ním vládneš v nebeské slávě. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou, zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi posiloval Panu Marii, když stála pod křížem svého syna a prožívala jeho bolesti. Pomáhej i své církvi, aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V úterý 24. týdne v mezidobí čteme z 8. kapitoly knihy proroka Ezechiela. Soud nad hříšným Jeruzalémem. 6. roku 6. měsíce, 5. dne měsíce, když jsem byl ve svém domě a přední jučtí mužové seděli přede mnou, náhle na mě spočinula ruka Pána, Hospodina. Měl jsem vidění. Hle, postava jakoby muže. Dolů od toho, co se zdálo být jeho bedry, byl oheň a od jeho beder vzhůru to vypadalo jako zář, jako blištící se kov. A co si jako vztažená ruka mě uchopilo za kštici hlavy a síla mě zdvihla mezi zemi a nebe a uvedla mě v božím vidění do Jeruzaléma, ke vchodu do vnitřní brány, směřující k severu, kde byla postavena modla, která budí žárlivost. A hle, zjevila se tu velebnost Boha Izraele jako ve vidění, které jsem měl v údolí. Řekl mi, synu člověka, zdvihni oči k severu. Zdvihl jsem oči k severu a hle, na severu oltářové brány u vchodu byla ta modla žárlivosti. Tu mi řekl, synu člověka, vidíš, co ti to lidé činí? Veliké ohavnosti, které zde páchá dům Izraele, abych se vzdálil od své svatyně. Avšak uvidíš ohavnosti ještě větší. Pak mě zavedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu. A hle, u vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem se 25 mužů obrácených zády k Hospodinovu chrámu a tváří na východ klanělo slunci. Potom mi řekl, viděl jsi to, synu člověka? Copak je to Judovu domu málo páchat ohavnosti, které tu činí, když naplňují i zemi násilím a zase mě popouzejí k hněvu? Pohleď, dávají si ratolest k nosu. Proto také já s nimi naložím v hněvu. Mé oko jim neodpustí a nesmiluji se. I když budou volat k mým uším velkým hlasem, nevyslyším je. Zatímco jsem poslouchal, volal velikým hlasem. Přiblížili se ti, kteří mají potrestat město a každý má v ruce smrtící nástroj. A hle, 6 mužů přicházelo cestou od hořejší brány, která směřuje k severu, a každý měl svůj nástroj z houby v ruce. S nimi byl jeden muž oděný lněným rouchem a měl po boku písařské potřeby. Vešli a postavili se vedle měděného oltáře. Zatím se velebnost Izraelova Boha zdvihla z cherubů, na nichž byla, ke chrámovému prahu. Hospodin pak zavolal muže, který byl oblečen ve lněné roucho a měl po boku písařské potřeby. A řekl mu, jdi městem Jeruzalémem a poznamenej křížem čela mužů naříkajících a truchlících nade všemi ohavnostmi, které se v něm dějí. Ostatním však řekl tak, že jsem to slyšel. Jděte městem za ním a bijte, ať se vaše oko nesmiluje. Buďte bez lítosti. Starce, jinocha, panu, děti i ženy bijte až do vyhubení. Nikoho se však nedotýkejte, kdo má znamení kříže. Začněte od mé svatyně. Začali tedy od oněch předních mužů, kteří byli před chrámem. A řekl jim, znesvěťte chrám, pobytými naplňte nádvoří, vyjděte. Vyšli tedy a pobíjeli v městě. Zatímco zabíjeli a já jsem zůstal sám, padl jsem na tvář a volal jsem. Ach běda, pane Hospodine, chceš snad zahubit všechno, co zbývá z Izraele, když vyléváš na Jeruzalém svůj hněv? Tu mi řekl. Převeliká je nepravost Izraelova a Judova domu. Země je naplněna krví a město nespravedlností, neboť říkají, Hospodin opustil zemi a Hospodin nevidí. Proto jim ani mé oko neodpustí a neslitují se. Jejich chování jim přičtu k tíži. A hle, muž, který byl oblečen velněné roucho a měl po boku psací potřeby, hlásil. Udělal jsem, jak si mi rozkázal.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 24. týdne v mezidobí. Četl Igor Dostálek.

Je 6 hodin 30 minut úterý 15. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Bolestné. Tu má za hlavní patronku Slovensko. Zároveň je Mezinárodní den demokracie a také Mezinárodní den lymfomu, tedy onkologického onemocnění krve. Před 215 lety se narodil skladatel a dirigent Jan Nepomuk Škroub, sbormistr v Praze u křižovníků a druhý kapelník Stavovského divadla, ředitel svatovítského kůru a učitel bohoslovců, mladší bratr autora české hymny. Odešel v roce 1892. 105 let by se dožil herec zesnulý v roce 2013 Oldřich Velen. Právě před 50 lety vydechl naposledy přední fotograf 20. století Josef Sudek. 45 let uplynulo od úmrtí pátera Václava Slavíčka, oběti komunismu v souvislosti s číhoňským případem, přítele a spoluvězně pátera Josefa Toufara. 77. narozeniny dnes slaví zpěvačka a herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství královna české operety Pavla Břínková. 83 let se dožívá někdejší vedoucí katedry fundamentální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého kněz v medlovské farnosti na Olomoucku monsignor Eduard Krumpolc. A svátek má Jolana, je to jméno slovanské, které vzniklo buď z řeckého jména Helena, to znamená světlo, anebo z maďarského Jolean, a to znamená správná nebo dobrá dívka. Jolany zdravíme a blahopřejeme jim k dnešnímu svátku. A jaké bude dnes počasí? Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 24 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písní s přehledem očekávaných událostí. Potom to bude pořad pro naše nejmenší ranní zíváček v 6.45. Od 7. hodiny pak zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude hrát Epidemie, vracíme se.

0: To byla Epidemie v písni Vracíme se a teď už očekávané události s datem 15. září 2026. Kolem 200 katolíků z více než 30 zemí debatuje do čtvrtka v rakouském formačním centru Schloss Puchberg o praktickém uskutečnění synodality v Evropě. Konference předznamenává kontinentální shromáždění na jaře 2028 a celosvětové v říjnu téhož roku. Dnešní program otevře přednáška profesora Tomáše Halíka Naslouchat Evropě. Po stopách svatého Františka v Itálii v jeho jubilejním roce putuje výprava ostravsko-opavské diecéze. Třetí den pouti je na programu bohoslužba v Gréču a návštěva poutních míst Fonte Colombo a La Foresta. Skupinu vede biskup Martin David a biskupský vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci páter Daniel Vícha, s kterým se spojíme v živém rozhovoru po 8. hodině. A pražský arcibiskup Stanislav Přebyl bude v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednášet o svých cestách za charitními projekty v Africe. Návštěvníci se mohou těšit na poutavé vyprávění o ugandské kultuře, tamní církvi i výpravách do exotické přírody. Tolik z očekávaných událostí.
1: Když

0: Volaná stanice je dočasně nedostupná. Opakujte volání později, prosím.
1: It's not possible to make connection. Try it later, please.
2: Já k někomu se probil, měl rýbu a řekl obil. To bylo zklamání.
3: To bylo zklamání.
2: Mé ucho mělo za to, že mluví moje zlato, že

Ahoj holky, ahoj kluci, dobré ráno všem vám, kteří právě vstáváte. Ve 6:45 se už spolu opět scházíme u ranního zíváčku, naší každodenní čtvrthodinky plné písniček a samozřejmě se soutěží. Dneska budeme opět otevírat náš pohádkový bazar. Ale ze všeho nejdříve se spolu pomodlíme, tak pojďme začít znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, probouzíme se do nového dne. Děkujeme ti za to a také za všechno, co nám dáváš, že se o nás staráš a pomáháš nám. Svěřujeme ti všechno, co dnes zažijeme a co nám v dnešním dni potká. Prosíme tě, buď s námi na každém kroku a pomáhej nám chovat se dobře. Amen. A než se spolu tady vydáme směr pohádkový bazar, mám tu pro vás písničku Cvrčkovi ukradli housličky.

0: Po písničce už je čas soutěžet, tak si připravte holky a kluci telefony a také číslo 739 850 345 739 850 345 a teď už tedy míříme do našeho pohádkového bazaru. Dneska tady mám něco pro milovníky sladkého. Nabízím malou hliněnou nádobu. Na vaření není potřeba kupovat žádné speciální ingredience a dokonce ani zapínat sporák. Stačí říct dvě kouzelná slůvka a nádoba se sama od sebe zaplní teplou kaší. Ale pozor, musíte znát dvě správná slova, jak proces zastavit. Jinak vám kaše poteče celým domem a může vytopit třeba i celou vesnici. Tak poznáváte, jakou pohádkovou rekvizitu dnes nabízíme? Pokud ano, můžete to zavolat přímo do vysílání na čísle 739 850 345 a já už zvedám telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak kdo pak se dovolal?
1: Mirek.
0: Ahoj Mirku. Ahoj Mirku, zdravím tě, tak nám povíš, jaká je to rekvizita?
1: Hrnečku váš.
0: Perfektní, je to tak, je to kouzelný hrneček z hrnečku vař. Byl bys rád, kdybys měl doma takový hrneček?
1: Jej, no asi jo.
0: Asi jo. A máš rád kaši?
1: Mám.
0: Máš, tak to je super, to by se ti hodilo. A kdyby jsi třeba mohl vybrat, že by ten hrneček dokázal vykouzlit i nějaké jiné jídlo? Co by to bylo?
1: Nevím, asi špagety.
0: Špagety, to by bylo hezký. Tak jo, Mirku, tak jsem moc ráda, že jsi zavolal a co dneska máš v plánu, až se vrátíš ze školy?
1: No tak já nic, protože jsem nemocnej, tak.
0: Aha, ty jsi nemocnej. Tak to moc plánu, to budeš se léčit, budeš odpočívat, ať se brzo uzdravíš.
1: Maximálně půjdu na výlet k doktorce a to je vše.
0: Tak já ti přeju, ať se co nejdřív uzdravíš, ať ti to rychle uteče. A dám ti vybrat písničku, snad tě potěší a zpříjemní ti den. Mám tady Tak už to v našem zámku chodí, Pod dubem za dubem, anebo Skřítkové zedníci.
1: Asi ti Skřítkové zedníci.
0: Dobře, a komu písničku pošleme?
1: Všem, kdo poslouchají.
0: Dobře. Tak jo, všem posíláme písničku. Mirku, měj se moc hezky, brzo se uzdrav a zase někdy zavolej.
1: Ano,
0: ahoj.
1: Mějte se, naschledanou.

Dneska jsme v pohádkovém bazaru nabízali kouzelný hrneček z pohádky Hrnečku vař. Ten vymyslel český spisovatel Karel Jaromír Erben už před více než 150 lety. Kaše byla v minulosti jídlem především chudých lidí. V době, kdy Erben pohádku psal, byla krupicová kaše vzácností a takovým svátečním jídlem, na které se děti moc těšily. Proto byla představa nevyčerpatelného hrnce kaše tím největším snem. Ale takové příběhy o hrnci, který umí sám vařit, ale existují po celém světě. V některých zemích v něm místo sladké krupicové kaše vaří dobrou zeleninovou polévku anebo třeba rýži. No a co by se stalo, kdyby hrnec z pohádky vařil dál bez zastavení? Vědci spočítali, že kdyby vařil pouhý jeden den, kaše by zaplavila nejen celou vesnici, jak by bylo v té nápovědě, ale přelila by se přes hory a zaplavila by půlku Evropy. Ale naštěstí v té pohádce někdo na poslední chvíli řekl ta správná slova, tedy hrnečku dost. To by tedy bylo k dnešní soutěži a protože máme ještě spoustu času, tak vám posílám další pohádkovou písničku Dlouhý, široký a bystrozraký.

Tak to už je z dnešního ranního zíváčku všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, ať vám to dneska uteče ve škole, ve školce. Mějte krásný den a zítra nezapomeňte opět ladit ranní zíváček v 6.45 a tématem soutěže budou hudební nástroje.

0: Marko, víš, kde máme nejmenší kost v těle?
1: No to nevím.
0: Přece v uchu.
1: Jak to víš?
0: Říkali to v zíváčku.
2: Ranní zíváček, pořad, který pobaví i naučí.
1: Nemůžeš se ráno probrat.
0: Zíváček tě zaručeně probere.
3: Od pondělí do pátku v 6.45.
4: Bude 7 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
5: O 7. hodině a v úterý 15. září pro vás vysíláme Ranní Plus. Pořadem vás provázejí Šárka Feniková
6: a Martina Mašková.
7: Český rozhlas Plus.
6: A naše témata pro tuto hodinu, připravované emisní povolenky ETS 2, zdraží bydlení domácnostem, které zůstaly u fosilních paliv, co ještě třeba ke spuštění systému v roce 2028.
5: Premiér s prezidentem osobně koordinovali zahraniční cesty. Byl to pragmatický krok nebo se jejich vztahy lepší?
6: A na co je třeba dbát, když chceme investovat do kryptoměn?
5: I na to se zeptáme nejdřív, ale zprávy, které připravila Monika Vrchotová.
8: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
9: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
10: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
9: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
11: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstv

0: začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
1: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by se tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
0: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová nebo hospodářská komora. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisti předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Loránem Nunézem ze začátku září.
4: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že předáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
5: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
0: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
6: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
0: Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery.
7: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let.
8: Říká autor dvojkoncertu Jan Kučera.
7: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, co si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kde je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
8: Soulistou večera bude český houslista Daniel Matejča a japonská violončelistka Sakura Toba.

0: Michaela Pišťeláková, Český rozhlas.
1: Na řadě je doprava na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na kilometr 201. Zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou tentokrát z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na Divišov. Na 36.5. kilometru dojedete do kolony a pojedete v ní až na 24. kilometr. Tam je to na 15 minut. A v Praze v Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Tady se zdržíte asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Máme před sebou slunečný den, až do dopoledne se místy ještě udrží mlhy, odpoledne už bude skoro jasno až polojasno s teplotami mezi 19 a 24 stupni. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Douglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Krátce před 84. narozeninami zemřela v neděli publicistka a překladatelka Michaela Frejová, někdejší vedoucí pražského studia Proglasu. Dcera politického vězně, právníka, historika umění a byzantologa Josefa Myslivce nesměla za totality studovat. Její manžel, už dříve zesnulý fyzik Václav, byl v době nesvobody jednou z výrazných osobností díla koncilové obnovy i ekumenických seminářů v Jirchářích. Spolu byli aktivní v katolické opozici, podíleli se na samizdatu. Vychovali tři syny. Vysokou školu Michaela Frejová absolvovala až po roce 1989. Byla vládní zmocněnkyní pro uprchlíky a poslankyní za Křesťansko-demokratickou stranu. Působila v občanském institutu, založila časopis RC Monitor. Zaměřovala se na rodinnou politiku a obhajobu konzervativních hodnot. Poslední rozloučení s ní bude v pátek. Začne v 11 hodin v kostele svatého Jilí v centru Prahy.

0: otevřeném klášteře Fortna v Praze na Hradčanech připravují na prodloužený poslední víkend v září duchovní obnovu s názvem Úžas nad světem. Proglasu ji představil jeden z doprovázejících, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů páter Petr Glogar.
1: Jsou velké výzvy, s kterými se setkáváme v tom velkém globálním světě. Dneska ten svět je globální, je velice všechno na blízku, takže myslím, že je to spíš známka možná beznaděje, jestli vůbec se dá něco v tom světě dělat. Zda to, co se děje v tom světě, ať už v tom environmentálním nebo politickém nebo společenském, tak jsou události, které člověka můžou hodně zahlcovat. Takže si myslím, že nelze řešit ty velké věci, tak můžeme dělat jenom to menší nebo to malé. Takže ta výzva je nenechat se zahltit tím množstvím a téměř neřešitelným problémem nebo problémy, které jsou ve společnosti, ale zaměřit se na to, co já můžu dělat v tom mém mikrosvětě nebo v tom světě, ve kterém jsem. Což je zítra taky naděje, že se nenecháme vtáhnout jenom toho dění, té beznaděje nebo té frustrace, ale zároveň můžeme něco pro to udělat. Takže to si myslím, že je důležitá věc, jak nepropadnout panice nebo beznaději nebo frustraci z toho, že to jsou tak obrovské věci, které se dějí a máme je na dosah, není to někde daleko, dotýká se nás to. Tam si myslím, že ta výzva je skutečně hledat to, co já můžu, my můžeme v rámci třeba i menší společenství, komunity, rodiny nebo farnosti proměnit nebo posunout nebo nějak s tím pracovat. Tématem.
0: Ředitel Fortny Petr Glogar, který bude spolu s kolegy duchovní obnovou provázet, nastínil také její obsah.
1: To téma už samo o sobě je možná poprvé, co máme takový program. My jsme si řekli, že bychom i ten víkend věnovali takové práci, což znamená, je to téma úžasu, to znamená naučit se nebo znovu vstoupit do toho, že ten svět kolem nás je krásný a je dobrý, je v pořádku, že to souvisí s nějakým vnímáním světa kolem toho nejbližšího světa. Bude to formou nějaké meditace, nějakých vycházek do města, do nějakých parků nebo vůbec do města jako takového. To je první téma úžasu, to znamená, nejprve chceme, abychom si trošku sáhli na to, že ten svět je dobrý, nebo že to není jenom to těžké nebo složité. Druhý den je téma odolnosti, jak v těch situacích, které jsou a které se na nás týkají, tak jak získávat nějakou schopnost odolnosti, jak se k tomu postavit, jak najít zase způsoby, ať už společné nebo osobní, v tom, jak tu situaci zvládnout nebo aspoň v něčem zvládnout. A třetí den se bude věnovat naději, to znamená, je to taková trochu imaginace o tom, jaký by mohl ten svět, kdyby byl ideální. To není útěk z reality, ale je to něco, kdy představě, že bychom mohli ten svět si takhle představovat, tak si myslím, že to je taky způsob, jak člověk může v tom najít právě to konkrétní řešení nebo konkrétní krok v tom běžném svém životě. Tak je to takový oblouk mezi úžasem, odolností a nadějí a zároveň je to práce individuální, nějaké tichu, meditaci, je to společně ve skupinkách a taky budeme někam chodit ven, abychom se s tou přírodou a světem setkávali naživo v rámci města.
0: Říká kněz a psychoterapeut Petr Glogar, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů, jeden z doprovázejících chystané duchovní obnovy Úžas nad světem. Více informací i přihlášky najdete na webu Fortny.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 15. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Bolestné. Tu má za hlavní patronku Slovensko. Zároveň je Mezinárodní den demokracie a také Mezinárodní den lymfomu, tedy onkologického onemocnění krve. Před 215 lety se narodil skladatel a dirigent Jan Nepomuk Škroup, sbormistr v Praze u křižovníků a druhý kapelník Stavovského divadla, ředitel svatovíckého kůru a učitel bohoslovců, mladší bratr autora české hymny. Zemřel v roce 1892. 105 let by se dožil herec zesnulý v roce 2013 Oldřich Velen. Právě před 50 lety vydechl naposledy přední fotograf 20. století Josef Sudek. 45 let uplynulo od úmrtí pátera Václava Slavíčka, oběti komunismu v souvislosti s číhočským případem, přítele a spoluvězně pátera Josefa Toufara. 77. narozeniny dnes slaví zpěvačka a herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství královna české operety Pavla Břínková. 83 let se dožívá někdejší vedoucí katedry fundamentální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého kněz v Medlovské farnosti na Olomoucku monsignor Eduard Krumpolc. A svátek má Jolana. Slovanské jméno mohlo vzniknout buď z řeckého Helena, to znamená světlo, anebo z maďarského Jolean, a to se vykládá jako správná nebo dobrá dívka. Tak všem Jolanám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A také tu máme pranostiku. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle jí poklesne. Pojďme se podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tisíci metrech na horách bude kolem 16 a bude vát slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno za program? Bude to jako obvykle ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme tureckou skupinu Babazulu. Bude to pozvánka na koncert do Prahy. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Po zprávách nabízíme přehled očekávaných událostí. V 9 hodin pořad Na stole je téma. Před druhou světovou válkou byla část Ukrajiny, Podkarpatská Rus, součástí Československa. V roce 1936 vznikl v Bratislavě klub Přátel Podkarpatské Rusy. Na jehož odkaz navázalo po revoluci občanské sdružení Společnost Přátel Podkarpatské Rusy. Hosty dnešního pořadu budou dva členové této společnosti, Adam Blaške a Petr Stavinoha, kteří také od začátku války na Ukrajině začali organizovat pomoc napadené zemi. V pořadu hovoří o své vazbě na území bývalé části vlasti, o humanitární podpoře, kterou opakovaně přivážejí, a o setkáních s lidmi zasaženými válkou. To je tedy pozvánka pro vás, teď pokračujeme ranním hudebním proudem. Zpívá Jiří Schellinger Sem svítání.

0: Na setkání s biskupem Pavlem Konzbulem zve prvokomunikanty diecézní katechetické centrum brněnského biskupství. Akce s motem Dám vám nové srdce se uskuteční 1. října na Petrově.
1: Páni jsou všechny děti brněnské diecéze, z jejich katechety. Každoročně vás čeká setkání s biskupem Pavlem a různá stanoviště v okolí katedrály. Můžete se také podívat na věž. A letos prozradíme, že v rámci roku svatého Františka budou stanoviště zaměřená i na svatého Františka. Na začátku se sejdeme a zahájíme společnou mši svatou. Poté jde program na stanovištích. Určitě nestihnete projít všechny stanoviště, ale můžete si vybrat. Dostanete vždycky mapu do skupinky. Končíme kolem 2:30 společnou adorací na závěr a závěrečným požehnáním.
0: Dodává za brněnské diecézní katechetické centrum Lucie Šenkyříková. Dodáme, že přihlášky je možné posílat do této neděle.

sedím na své židli, povídám si s jídly. Chlebe, milý chlébe, nejdřív ptám se tebe, který tvůrce dal tvé kurce vůni jako z nebe.

0: Jablonec nad Nisou se připomíná 160 let od povýšení na město. Hlavní oslavy začnou v závěru týdne na Mírovém náměstí a doplní je Den evropského dědictví, během kterého se veřejnosti otevře řada místních památek. Blíže za organizátory Radana Šefrová.
1: Program začne už v pátek ráno, v 10 hodin, bude tam jazz, bude tam nový cirkus a budou tam především jablonecké kapely, protože jsou to oslavy našeho města, takže z hlediska té dramaturgie nám přišlo logické, že bychom právě prostor měli dát těm našim jabloneckým kapelám, aby ukázali, co tady v nás je. Program bude pokračovat celý pátek, budou stánky na náměstí, bude ražba, speciální mince výroční. A v sobotu se přidá právě Den evropského dědictví, kdy se zdarma otevírají památky, jsou tam různé komentované prohlídky, součástí jsou i různé výstavy, rodinná trasa, jízdy historickým autobusem, takže tu sobotu vlastně všechno vyvrcholí. A důležité je si říct, že po oba dva dny je vstup zdarma.

0: Blíží se 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Hudební kompas nás zve dnes do pražského paláce Akropolis a zároveň do Turecka. V Praze totiž v sobotu 10. října vystoupí turecká skupina Babazula. Ta sice v příštích dnech vydá nové album, ale my si poslechneme tři ukázky z toho předchozího, nazvaného Istanbul Sukakları a natočeného v roce 2024. První skladba se jmenuje Gizel Bahçe Taksimi, krásná zahrada Taksimi.

Posloucháme skupinu Baba Zula z Istanbulu, která hraje tureckou variantu psychedelického roku a mezi jejíž fanoušky se údajně řadí i takové osobnosti jako Nick Cave. Kapelu založili přesně před 30 lety Levent Akman a Murat Ertel, kteří od počátku stavěli na neobvyklém spojení tradičních nástrojů a moderní elektroniky. Ertel hraje především na elektrickou verzi strunného nástroje sas, Akman využívá perkuse, elektroniku i nejrůznější hračky. Istanbul Soka Klary je politicky laděné album, které se zabývá tématy jako nespravedlnost a odpor proti kapitalismu. Baba Zula vyjadřuje také podporu progresivním hodnotám a varuje před vzestupem pravicového extremismu. Album obsahuje dlouhé, místy volně rozvíjené skladby a zajímavým způsobem také inovuje takzvané taksimi. Improvizovaná sóla známá z arabských, kurdských, tureckých nebo perských skladeb. Skupina tento princip využívá také ve svých skladbách, ovšem s pomocí syntezátorů a elektroniky. Poslechneme si ještě skladby Charsi Pazar Balama Taksimi a Bosporus Jura Taksim.

0: Poslouchali jsme tureckou skupinu Babazula, která vystoupí 10. října v Praze v paláci Akropolis. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme album Trala Laureát, které natočili pianistka Beata Hlavenková a producent Leoš Hort. Zítra ráno si představíme italskou skupinu Orchestra Topica a odpoledne nás bude zajímat opět Beata Hlavenková, tentokrát s albem Monodie 2.0. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Blíží se 8. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Dlouhodobě věnuje filmům, bude mluvit mimo jiné o tom, že Izrael chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu, který vyhrál v Benátkách.
3: A teď je přesně 8 hodin v úterý 15. září. Ladíte Ranní Plus. U mikrofonu jsou stále Šárka Feniková
2: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
2: A čemu se teď budeme věnovat v další hodině? Europoslanci budou hlasovat o cenové brzdě, která má bránit skokovému růstu cen emisních povolenek. Jaký postoj razí české vládní strany?
3: Jak reagují Ukrajinci na výzvu prezidenta Trumpa, aby omezili útoky na ruská ropná zařízení? A jak to souvisí s přípravou na další válečnou zimu?
2: Ve Francii chtějí policisté omezit práci, aby dosílili zvýšení platu. Mají šanci uspět?
3: Zprávy chystá Monika Vrchotová.
5: Dobré ráno. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Detailně to rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách s naší zpravodajkou ve Štrasburku. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
6: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podává.

0: Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogerií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitel speciálních sil Tomáše Kramplu. Spojené státy ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to americká agentura pro ochranu životního prostředí. Podle ní to sníží náklady průmyslu v přepočtu o více než 6 bilionů korun. Spojené státy se tak zásadně odklání od snah o snížení znečištění. O to se snažili bývalí demokratičtí prezidenti Joe Biden a Barack Obama. Současný prezident Donald Trump dlouhodobě znevažuje vědecké studie o globálním oteplování. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení Dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní. Potvrzuje to mluvčí města Pavla Komárková.
2: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo se členů komise, která by měla zasednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
1: Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo z členů chyboval úmyslně. Sanaci půdy za více než 190 milionů korun u vzhůří na Klatovsku bude mít na starosti armáda. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO po jednání kabinetu. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Původně ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený navrhl vládě, aby čištění půdy provedla firma Dekonta. Kabinet to ale odmítl. Armáda teď zadání analyzuje a připravuje se na jeho splnění. Hotovo by mělo být v červnu 2028. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovické katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
3: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovická koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Teď informace pro řidiče na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až na kilometr 201, zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sázavu na 40. kilometru se poprvé zastavuje a fronta se posouvá až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku, celé je to asi na 40 minut. A na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barrandov, tedy mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu!

0: Úterní ráno je místy mlhavé nebo zatažené nízkou oblačností, která se udrží ještě během dopoledne. Po jejím rozpuštění bude skoro jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
2: Chtěla by být vlnou v oceánu,

Na Proglasu dospívala Dana Chytilová a teď už přehled očekávaných událostí s datem 15. září 2026. Kolem 200 katolíků z více než 30 zemí debatuje do čtvrtka v rakouském formačním centru Schloss Puchberg o praktickém uskutečnění synodality v Evropě. Konference předznamenává kontinentální shromáždění na jaře 2028 a celosvětové v říjnu téhož roku. Dnešní program otevře přednáška profesora Tomáše Halíka Naslouchat Evropě. Po stopách svatého Františka v Itálii v jeho jubilejním roce putuje výprava ostravsko-opavské diecéze. Třetí den poutě je na programu bohoslužba v Greču a návštěva poutních míst Fonte Colombo a La Foresta. Skupinu vede biskup Martin David a biskupský vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci páter Daniel Vícha, s kterým se už za pár okamžiků spojíme v živém rozhovoru. Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava zahájí akademický rok mší svatou. Studenti v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci oslaví společně s generálním vikářem diecéze Janem Čutkem. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl bude v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednášet o svých cestách za charitními projekty v Africe. Návštěvníci se mohou těšit na poutavé vyprávění o ugandské kultuře, tamní církvi i výpravách do exotické přírody. Evangelizační odpoledne s názvem Bobůh se chystá v ostravské katedrále Božského spasitele. Centrum židovské kultury Štetl pořádá v brněnské galerii U dvou polívků přednášku o životě rodiny Plačkových. O této významné moravské židovské rodině promluví Barbora Dočkalová, autorka nové knihy nazvané Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin. Přednáška Masaryk a síla jednotlivce se uskuteční v rámci projektu Centrum dialogu v Arnoldově vile. O prvním československém prezidentovi a jeho společenském odkazu promluví historik Jiří Hanuš. Svatováclavský hudební festival pokračuje koncertem v refektáři piaristického kláštera v Příboře, zahraje Benda Kvartet. A v plzeňském kostele U Ježíška vystoupí písničkář a básník Jiří Dědeček, zahraje skladby z nového alba a také přečte úryvky ze svých knih. Vstupné věnují organizátoři Krajské zdravotnické záchranné službě. Tolik z očekávaných událostí.

0: O 8:30 v úterý 15. září máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Bolestné. Tu má za hlavní patronku Slovensko. Zároveň je Mezinárodní den demokracie a také Mezinárodní den lymfomu, onkologického onemocnění krve. Před 215 lety se narodil skladatel a dirigent Jan Nepomuk Škroub, sbormistr v Praze u křižovníků a druhý kapelník Stavovského divadla, ředitel svatovíckého kůru a učitel bohoslovců, mladší bratr autora české hymny. Zemřel v roce 1892. 105 let by se dožil herec zesnulý v roce 2013 Oldřich Velen. Právě před 50 lety vydechl naposledy přední fotograf 20. století Josef Sudek. 45 let uplynulo od úmrtí pátera Václava Slavíčka, oběti komunismu v souvislosti s číhočským případem, přítele a spoluvězně pátera Josefa Toufara. 77. narozeniny dnes slaví zpěvačka a herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství královna české operety Pavla Břínková. 83 let se dožívá někdejší vedoucí katedry fundamentální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého kněz v Medlovské farnosti na Olomoucku monsignor Eduard Krumpolc. A svátek má dnes Jolana, jméno je slovanského původu, mohlo vzniknout buď z řeckého Helena, to znamená světlo, anebo z maďarského Jolean, a to se překládá jako správná dobrá dívka. Tak Jolana, blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne. Pojďme se tady podívat na předpověď počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a bude vát slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního proudu se zprávami a pozvánkami z regionů. Od 9. hodiny pak vysíláme Na stole je téma. Před druhou světovou válkou byla část Ukrajiny, tedy Podkarpatská Rus, součástí Československa. V roce 1936 vznikl v Bratislavě Klub přátel Podkarpatské Rusy. Na jehož odkaz navázalo po revoluci občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusy. Hosty dnešního pořadu budou dva členové této společnosti, Adam Blaške a Petr Stavinoha, kteří také od začátku války na Ukrajině začali organizovat pomoc napadené zemi. V pořadu pohovoří o své vazbě na území bývalé části vlasti, o humanitární podpoře, kterou opakovaně přivážejí, a o setkáních s lidmi zasaženými válkou. V 10 hodin nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, potom v 10.15 3D Talk, což je relace Rádia 7 o služebném vedení. V 10.30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky, tu připravuje redaktorka Helena Bretfeldová. A v 11 hodin budeme číst na pokračování 21. část knihy podepsána Charlotte autorky Sophie de Millenheim. A teď už nám budou zpívat bratři Ebenové.
1: Zahrajte mi, muzikanti, z

0: To byl folkloreček a bratři Ebenové. Pobočka knihovny v Modřínové ulici v Třebíči se zítra poprvé po rekonstrukci otevře veřejnosti. Stane se tak při celorepublikové akci Noc literatury. Další návštěvníky přivítá v pátek, kdy se zde uskuteční slavnostní uvedení nové knihy Antonína Zvěřiny Honzík jede do Koníkova. Půjčovat ale knihovna začne až na konci měsíce, sdělila její ředitelka Marie Dočkalová.
1: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče. Takže ten první den, který bude skutečně půjčovní, je 29. září.

na valech plavců chaty olisalé dřímou v kořenatých mokrých základech.

slávička. Mezi stavy hrámy suknem zbožím, o těch chrámů suken napjatých, podepřených o dům u Anděl.

Františku na Valech, Pítr drápe pískovcové rány, v kořenatých mokrých základech zmrzle zívá kráter probouhr.

dnou na plavbu se dáti, někam přes vodu a kameny, kde tvůj záliv toužně zazpívá ti. Těžko hochu dneska pochopit, proč si tenkrát pažil ještě dále. Vždyť je možno žízeň utopit. Stejně tady jako na močále. Dosud slyším onen mladý řev,

0: Podzimní festival duchovní hudby Olomouc vstoupí o víkendu do 33. ročníku. Od 20. září do 17. října nabídne ve městě a okolí 9 koncertů. Letos má podtitul Duchovní hudba v proměnách staletí. Informuje mluvčí festivalu Jitka Korpasová.
1: Provede nás dobu od raného baroka až po současnost a těšit se můžeme třeba na Verdiho, Mozarta, ale i naprosto v lahutku, a to je gregoriánský chorál v jazzovém kabátě. Ředitelka festivalu paní Dobromila Hamplová potvrdila, že cílem je ukázat nejen slavná mistrovská díla, ale i zapomenuté hudební poklady. Obrovským zážitkem bude už samotné prostředí. Koncerty totiž zaplní místa s neuvěřitelnou atmosférou, například Dom svatého Václava, Chrám svatého Mořice nebo Arcibiskupský palác.
0: Zahajovací koncert festivalu se uskuteční v neděli od 19 hodin v Olomoucké katedrále svatého Václava. Představí se orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jiřího Habarta. Pokračuje Jitka Korpasová.
1: Zahraje vedle Mozarta a Beethovena také studií pro smyčcový orchestr od Pavla Háze, kterou složil v terezínském getu. Tahle skladba má poměrně silný příběh. V terezínském getu byl také vězněn dirigent Karel Ančer s rodinou a tomu se podařilo sestavit asi 20členný smyčcový orchestr. Soubor pravděpodobně v roce 1944 hrál právě Házovu studii při natáčení propagandistického filmu o tamním getu jako vzorového židovského sídliště. Na koncertě dále zazní Mozartovo moteto Exultate jubilate a v něm se představí sopranistka Veronika Rovná a ta patří k nejvyhledávanějším zpěvačkám mladé generace. Večer zakončíme 7. symfonii Ludvíka van Beethovena, která se vyznačuje skladatelovým mimořádným smyslem pro vynalézavost jak rytmickou, tak i harmonickou. A já ještě připomenu, že vstupenky je možné včas koupit online na webu festivalu, to je podzimní-festival.cz, nebo si lístky osobně můžete vyzvednout tradičně v informačním centru na Horním náměstí v podloubí radnice nebo na místě před zahájením koncertu.
0: Uzavírá na Proglasu Jitka Korpasová, mluvčí podzimního festivalu duchovní hudby, který začne v neděli v Olomouci a do 17. října zahrne celkem 9 koncertů.
2: Emeritní znalec burgundského poledne v menze po menze na sklenku, jsou láhev denně, i když není z čeho. Přichází do šenku ze zadu a dvorem, přichází ve tři a penze 14. Dobrý den, pane profesore. Ležící osmu našel v hlavě ve svém mikrokosmu a Ludolfovo číslo v paměti. V bílém vínu pak Albertovo MC v jedné sklence za druhou, než si řekne o třetí. Je březen, třetí měsíc 14. a kalendář nás ti připomíná, že v Ulmu Bahnhof Strasse 20 chtěl napsat černou křídou do komína svůj vzorec místo gratulace. Na zdraví, pane profesore.

načel v hlavě ve svém nekonečnu a kvadratury kruhu náčrty. Dnes možná najde další rozměr, jako třiť bánky v

Burgundského, zátky korek a častěše odtiká do svých aleluj, kam si donikám, ale zítra ve 3 bude 15. Naschledanou, pane profesore.

0: Ve farnosti Nový Hradec Králové se uskuteční o posledním zářijovém víkendu evangelizační kurz Filip. Má záštitu biskupa Jana Vokála a projektu Ezechiel. Zájemci se mají hlásit do příštího úterý, zjistil královéhradecký zpravodaj Proglasu Martin Weisbauer.
1: Místem konání bude základní a mateřská škola Nový Hradec Králové v Pešinově ulici 146. Kurs je zaměřen na osobní setkání s Ježíšem a jeho motem je citát z Ezechiela: dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Kurs bude obsahovat přednášky, svědectví, chvály, mši svatou, modlitbu za vylití ducha svatého a společenství. Přihlášku je třeba podat na telefonu 732 772 321 a nebo na e-mailu kursfilip.hk@gmail.com.

Přednášku Věda a náboženství v době AI pořádá v pátek Česká křesťanská akademie, místní skupina Blatnice pod svatým Antoníkem. V domě svaté rodiny vystoupí docent Tomáš Mančal z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Začátek je v 19 hodin.

0: Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Na stole je téma pomoci Ukrajině. Dnes jsem si pozval svého bratra Adama Blaškeho.
1: Dobrý den.
0: A také jeho kamaráda Padyho, tedy vlastním jménem Petra Stavinohu.
2: Dobrý den.
0: A já vás znám samozřejmě delší dobu, budeme si tady tykat během celého rozhovoru. A zeptal bych se vůbec váš zájem o Ukrajinu. A přesně řečeno taky o Podkarpatskou Rus je ještě starší než vůbec nějaká válka na Ukrajině. Tak řekněte nám na úvod, kde vůbec začal váš zájem?
2: Tak já už jako dítě školou povinné, když jsem občas objevil starší mapu, tak jsem si všiml, že Československo bylo významně delší, než nám ukazovali ve školních atlasech. A můj prastrýc, který byl ročník 1914, mě kdysi potom věnoval mapu speciálně Podkarpatské Rusy v měřitku 1:100 000 a za dlouhých

0: se věnuju průvodcování pro cestovní kanceláře.
1: Mm-hmm. Adame, a co ty a Podkarpatská Rus?
2: No, je zajímavé, jak jsou naše osudy s Pedim propojené, protože my se známe od mých asi 9 let z turistického oddílu Zeměpisná společnost Morava. A můj praprastříček, strýc Joza, který byl ročník 1894, sdílel velice podobné osudy, ale on jako legionář kromě jiného projel celou transsibirskou magistrálu a i mně po něm zůstala mapa, ale ne sice podrobné Podkarpatské Rusy, ale celého Československa, které bylo delší o ten ocásek, který jsme my ze školních atlasů neznali. A právě s Petrem jsme byli v 89. Poměrně dlouhou dobu na vandru na Slovensku. No a když jsme skončili na Kremenci, což je trojmezí Polska, dnešní Ukrajiny a Slovenska, tak jsme viděli, jak ten karpatský hřeben logicky pokračuje dál. Strašně rádi bychom po něm byli, bývali šli, kdyby tam nebyl ten ostnatý drát a vojenské pásmo. A to bylo v červenci 89 tady tohle a nikdo nevěděl, že za 3 měsíce to bude jinak. A akorát teda na rozdíl od Pedyho mě se tam podařilo dostat až skoro o 20 let později. Ale tu touhu jsem měl vlastně od chvíli, kdy jsem na tom Kremenci viděl táhnout se ty zalesněné karpatské hřebeny a ta chuť po nich projít až do chustu mě vlastně provázela. Potom těch dalších 20 let, než jsem se tam doopravdy dostal.
1: Taky ty nám řekni něco trošičku o sobě, abychom měli představu, čím se zabýváš v životě?
2: Tak já jako si jeden z mála lidí ze svého okolí jsem se udržel to, čeho jsem vystudoval, takže já jsem vystudovaný typograf, sazeč a takže dnes by se řeklo DTP operátor, ale grafikou a sazbou novin, knížek, časopisu se zabývám dodnes a dělám to teda taky sám na sebe.
1: Takže vidět, že máte nějaká svá civilní zaměstnání, ale tady tenhle zájem o oblast, o které mluvíme, se přetavil i v nějaký konkrétnější zájem. Vy oba jste vlastně členy spolku pro Podkarpatskou Rus, nebo jak se jmenuje ten spolek?
3: Přátelé Podkarpatské Rusy.
1: Přátelé Podkarpatské Rusy. Můžete k němu trošku něco říct?
3: Tak je to spolek, který vznikl již v roce 1936, a od počátku to byl víceméně vlastivědný spolek, který sloužil k tomu, aby propagoval Podkarpatskou Rus jakožto novou část Československa, která vlastně v tu dobu byla poměrně značně zaostalá a cílem toho spolku bylo rozvíjet turismus právě v Karpatech, vlastně na Podkarpatské Rusy. Potom spolek přestal existovat, když vlastně Podkarpatskou Rus obsadili po vídeňské arbitráži Maďaři. No a v roce 1945, když si Podkarpatskou Rus ponechal Sovětský svaz jako svou odměnu za osvobození, tak spolek nemohl existovat a byl obnoven až v roce 1991. Od té doby se ještě rozdělil na 2 spolky. Jeden je v Praze, druhý náš tady je brněnský. No a tak nějak, i když jsme 2 spolky, tak spolu spolupracujeme.
1: Na čem tak třeba pracujete? Jak vypadá třeba nějaká typická akce, kterou pořádáte?
2: Tak kromě toho, že pořádáme, nebo respektive než začala válka, tak jsme dělali výjezdy na Podkarpatskou Rus. A vlastně i předchozí předseda spolku, než zemřel, se tady tímhle hodně zabýval. A plus děláme přednášky o světu, povídání o Podkarpatské Rusy. No a teď po začátku války se hodně věnujeme podpoře jak lidí, kteří před válkou utekli sem, tak podpoře žen s dětmi, které tady našli azyl, tak v přímo fyzické pomoci lidem, ať už bojujícím mužům a ženám, kteří jsou přímo v jednotkách, a nebo zázemí, ať už to jsou to třeba školy, dodávání nějaké techniky, případně podpoře lidem, kteří

0: takúto podporu zajišťují.
1: A tím se tady dostáváme k tomu smutnému tématu té aktuální realitě. Já vím, že od roku 2014 byl zabrán Krym a další území se ocitla v válečné zóně a ještě to vyeskalovalo v roce 2022 plnohodnotnou invazí na Ukrajinu. Řekl bych, kde jste byli v tu chvíli právě vy? Jak vás to zasáhlo? Kde vás to potkalo?
2: Myslíš...
1: Myslím teď tu plnohodnotovou invazi teda.
2: Tak v Brně byly jarní prázdniny. Byl jsem s dětskama na horách na Slovensku a nejdřív jsem tomu nechtěl věřit.
0: Já jsem zaregistroval ty zprávy o vojenském cvičení v Bělorusku, o velkém soustředění vojsk u hranic s Ukrajinou a bral jsem to jako provokaci ze strany Ruska a říkal jsem si, že ten Putin snad nebude takový blázen, aby se do tohohle vrhl. A po 20 letech jsem odjel na zimní vandr na přechod Oderských vrchů a mě teda zastihla zpráva o invazi tam.
1: No, jaké byly vaše první reakce, vzhledem k tomu, že jste měli i přátelé na Ukrajině?
2: Tak samozřejmě bylo jasný, že na podkarpatskou Rusko nedojde hned. A první, co jsem udělal, tak jsem samozřejmě obtelefonoval ty, kteří byli blíž k frontě. Zeptal jsem se, co se děje, jak se mají, co můžeme pro ně udělat, jestli potřebují pomoc. Potom jsme samozřejmě obvolali i lidi z podkarpatské Rusy. Tak asi... To byla první část, druhá byla teda, že v Brně bylo poměrně brzy, asi 2 nebo 3 dny po vypuknutí invaze zřízeno uprchlické centrum, tak protože umím plynule rusky a poměrně slušně ukrajinsky, tak jsem se tam hned přihlásil jako dobrovolník a pomáhal jsem s odbavením přijíždějících uprchlíků.
1: Ty Adame?
0: No, já jsem udělal to stejné, zvedl jsem telefon, já teda nemám kontakty až tak na východě jako Petr, ale zavolal jsem známým, ke kterým jezdíme dlouhodobě, kteří mají ubytovací zařízení, respektive mají celý taky sportovní nebo lyžařský areál. A bylo mi jasné, že oni se určitě starají o uprchlíky, kteří k ním přišli z východu, což taky se ukázalo, že tak je. Protože když jsem mluvil se Zorianou, tak říkám, určitě budete potřebovat pomoc, přijdou k vám lidi. Ona říkala, no už je tady máme. A jenom bych chtěl říct, že to jejich zařízení má tak zhruba kolem 80 lůžek a říkám, máme tady 154 lidí. A to bylo hnedka v pondělí, po tom, co jsem se vrátil z těch hor. A taky říkám, určitě budete to potřebovat nějaké peníze, můžeme vám finančně pomoct a Zoriane, které je zhruba dneska kolem 60, tak tato drobná žena mi řekla, Adame, my se o své lidi postaráme a umíme se postarat, ale jestli nám chcete pomoct, pošlete peníze naší armádě. Rusové našim chlapcům hážou bomby na hlavu a oni se nemají čím bránit.
1: Takže to byla ta úplně první vlna, celkem silná slova tady a statečná od té paní. Přece jenom asi jste jim taky něco poslali, nebo jak to bylo?
2: Tak samozřejmě průběžně s tím jsme okamžitě vyhlásili sbírku mezi našimi známými a během zhruba prvního týdne se nám podařilo vybrat více než 400 tisíc. No a tady tyto peníze jsme rozdělili, část šla teda lidem, které známe a s kterými jsme leta spolupracovali, kteří mají ubytovací zařízení na podkarpatské Rusy a přijali právě tady ty vnitřní uprchlíky. Další část jsme využili takovým docela nápaditým způsobem, protože když jsem pracoval v tom uprchlickém centru, tak tam přijíždělo poměrně hodně lidí, kteří teda narychlo zbalili, co měli a hlavně rychle utekli. A ti lidi u sebe měli poměrně velké množství hřiven, což je ukrajinská měna, která vzhledem k válečnému stavu prakticky nešla vyměnit za české koruny. A oni jiný peníze neměli, anebo měli šanci to změnit ve velice nevýhodném kurzu. Já jsem tenkrát dostal takový nápad, že jsem od nich ty hřivny vykoupil v předválečném kurzu, na to jsem použil ty peníze z té sbírky.
1: Možná jenom pro přehled, jaký ten kurz, který ti obchodníci nabízeli, asi tak zhruba byl, jak moc nevýhodný?
2: Tak nabízeli asi 30 halířů za hřivnu a ten kurz byl předválečný zhruba 80. Mm-hmm. Takže tady já jsem to od nich nakoupil za relativně slušný kurz a tady tyhle peníze, co jsem získal, ty ukrajinsky, tak jsem následně poslal zpátky na Ukrajinu zase našim partnerům. No a ti za ně dle našich pokynů nakoupili prasata. Prasata porazili a půlka masa šla na stravu těch vnitřních vysídlených lidí a druhá půlka šla do konzerv a pokračovala přímo na frontu.
1: Vy potom jste se časem rozhodli na Ukrajinu sami jet s vlastní pomocí, ale kdy to bylo, za jak dlouho a co jste třeba do té doby ještě jako dělali?
0: No, v roce 2023 se nám podařilo díky kontaktům přes obec Železné spolu se podílet na dovozu materiálu pro mateřské školy a domov důchodců v Jasini, protože ten stát samozřejmě na tohle absolutně už neměl prostředky, takže tady ti lidi vlastně zůstali víceméně bezprizorní, odkázaní pouze na péči těch ošetřovatelů a jakýkoliv nákup čehokoliv nějakého novějšího vybavení byl naprosto nemožný a nám se podařilo získat starší vybavení, ať už se týkalo chodítka, berle, postele, madrace z hospice a plus se ještě za vybrané peníze, vyhlásila se sbírka na Donio, tak se vybralo se asi 66 tisíc, tak za to se ještě nakoupili hygienické potřeby, pleny, rukavice, vůbec třeba i nějaký materiál pro ty sestry, aby i oni byli, aby si vůbec mohli nějak něčím natřít ruce, že jo? Protože to tam v podstatě vůbec nebylo možné. A tak to byla první věc, kterou jsme se podíleli na dopravě a samozřejmě nás trápilo to, že se tam nemůžeme dostat. Ne, že bychom se báli, nebo ne, že by se tam nedalo dostat, ale nám připadalo nepatřičné se tam jet za těmi lidmi jenom tak podívat do bědy, oni mají válku.
2: Do skutečnosti je taková, že jsme víceméně 2 roky o tom vedli diskuzi ve spolku, zda teda se podílet na něčem, co jsme skoro považovali za válečnou turistiku, nebo ne. Nakonec velice mírně převážilo, že bychom na Ukrajinu a na Podkarpatskou Rus měli jet a vlastně lidi podpořit svou vlastní přítomností. Takže v roce 2024 jsme se sebrali, přijelo nás tam
0: 16.
2: No přijelo nás tam asi 16. Paradoxně hned po přejezdu hranic nás ve Velkým Berezným přivítal letecký poplach, který teda, nechci říct, že byl planý, ale oni vyhlašují poplach vždycky, když vzlítne ruský letadlo, který má zbraně, které mají dosah po celé Ukrajině a potom, když už to odpálí, nebo prostě když už vidí, kam letí, tak potom tu zónu toho poplachu zmenšují. No, vydali jsme se tam a už jsme teda měli tipy, co, komu a jak dodat.
1: Když jste se pak setkali přímo s lidmi, se kterými jste byli třeba v kontaktu jinak, tak viděli oni taky nějaký rozdíl mezi tím, že se s váma vidí vyloženě naživo, protože řekněme, že právě možná byli trošku izolovaní tím, že se ta země stala do války. Byl v tom nějaký rozdíl?
0: Izolovaní ani bych neřekl, ale byla vidět ohromná vděčnost za to, že jsme na ně nezapomněli. Že jsme si našli čas a přijeli jsme za nimi. Že v tom nejsou sami. To je asi to, co v tom spatřuji dodnes při každé cestě, kterou tam podnikáme. Pro ně je opravdu důležitý ten pocit, že na to, na všechno nejsou sami. A že na ně ten svět nezapomněl.
1: Dobře, teď si pustíme písničku, po ní budeme pokračovat. Jedná se o projekt, který byl vlastně takovým také morálním podpořením Ukrajiny ze strany českých umělců ve spolupráci s těmi ukrajinskými.

0: Dozněla nám píseň. Zajímalo by mě, co ta píseň, jak na vás působila, co byste k ní řekli?
1: Já když jsem ji slyšel poprvé, tak popravdě řečeno mě naskočila úplně husí kůže, protože skupinu Okan Elzy, kdy autoři smontovali dvě písničky dohromady, jsem do té doby úplně moc neznal, ale to, jakým způsobem se spojili mezinárodní umělci, včetně umělců ze zemí, kteří byli agresory nebo se na agresi podíleli, protože tam byl, myslím, dokonce jeden Rus a myslím, že tam byl jeden nebo dva běloruští umělci, kteří ale samozřejmě žili v exilu a s účastí na tomto projektu vyjádřili svůj nesouhlas, tak zapůsobilo to na mě velice, velice silně a vlastně ta touha po, i když to bylo hned ze začátku, touha potom jednoho dne, až se skončí všechny války, je, myslím, jasně vyjádřena. Mm-hmm.
0: Dobře, pojďme zpátky ještě k té podpoře, když toto je také určitý typ podpory, který určitě je velice důležitý. Jak pokračovaly vaše další výjezdy na Ukrajinu? Co bylo třeba u toho druhého, který jste organizovali?
2: Tak když jsme jeli po druhé, tak už jsme měli poměrně přesnou představu. Takže vlastně už jsme jeli za konkrétními dobrovolníky, kteří teda podporovali přímo konkrétní lidi, které buď známe, nebo jsou to známí našich známých. A všechno to jsou vlastně obyvatelé podkarpatské Rusy. Většinou jsou to horalé, horští průvodci a podobně, takže bojují u speciálních jednotek. A měli jsme od nich poměrně přesný seznam toho, co potřebují. Primárně v té počáteční fázi to by měli velký zájem o speciální zdravotnický materiál. To znamená škrtidla,
1: hemostatické gázy
2: a ty klempy, prostě věci, které bezprostředně zachraňují život, a v druhé řadě teda měli zájem o velkokapacitní baterie přímo do první linie, které slouží vlastně k nabíjení dronu a k provozu veškerých elektrických zařízení, které tam mají.
0: Potkávali jste se s rodinami těch bojujících, potkali jste se i s těmi bojujícími, tedy s někým, kdo měl někoho na frontě?
1: Přímo s vojáky jsme se nepotkali, protože to ani možné nebylo. Jak říkal Petr, šlo to všechno přes dobrovolníky, kteří zajišťují ten transport. Až vlastně začátkem tohoto roku jsme se potkali přímo s člověkem, který na frontě bojoval a po těžkém zranění už se na frontu vrátit nemohl. To byl taky ten důvod, proč jsme se s ním mohli potkat. A je to teda vlastně jediný osobní kontakt, který máme, který podporujeme napřímo, protože on se z něho díky tomu stal dobrovolník a podporuje zbytě těch chlapů z té své jednotky.
0: Řekněme o něm něco trochu, možná jak...
1: Ženě, je mu kolem 30 let dneska. Rok hnedka po invazi, rok bojoval u Chersonu a v Záporoží. Byl těžce zraněn.
2: Prostředili mu silnívku.
1: No, vlastně on dodnes 2 roky se z toho dostával i za pomocí psychologů. Dodnes vlastně musí jednou za čas do nemocnice na různé kapačky, protože vlastně má díky tomu má diabetes. A on mě trošku připomíná bumerang. On vlastně se nedá zahodit, protože vždycky se k těm svým chlapům vrací zpátky. A on mi říkal, mi on sám, oni mi nadávají, proč za námi pořád jezdíš. Dítě, to tady horká čára, je to tady všude pod drony. A vlastně každý tvůj závoz materiálu pro tebe znamená nebezpečí, protože ty FPVčka tady všude lítají. A on říkal, ale já je tam nemůžu nechat. Oni jsou jak moje rodina. Navíc z té naší jednotky 80 chlapů, a to jsme se spolu bavili v lednu, tak v lednu bylo jich naživu 14. A z toho pouze 4 sloužili, protože zbytek byl zraněný, jako ono už nemohli být zpátky ve službě. A kromě jiného teda má takový svůj další projekt, že se stará o opuštěné psy a kočky, které tam zanechali majitelé těch domů, které museli opustit před válkou a nemohli je vzít sebou. Takže teďka provozuje útulek, kde, když jsem se s ním bavil naposledy asi před 3 týdny, tak měl 218 psů a 80 koček, které se snaží nějak živit ze svého. A když jsem se ho ptal, kde na to bereš peníze, teď to přece jako nejde. On říkal, no, taky jsem se jednoho dne probudil a zjistil jsem, že už je nemám z čeho krmit. On říkal, co jako jsi dělal, tak nějak se těch psů zbavíš? Nebo říkal, ne, šel jsem do banky a vzal jsem si úvěr.
0: Podařilo se mu pro pána splatit nějak potom?
1: Nevím, my si bereme úvěr na telefon, na pračku, na dovolenou. On si vzal úvěr na to, aby mohl krmit cizí psy. Ta realita, nebo respektive to uvažování těch lidí je na hony vzdáleno to, co si vůbec dokážeme představit.
0: Ženě, když si ho potkal, viděl, bylo na něm poznat, že je to veterán?
2: Já bych řekl, že určitě. Musím zmínit tedy, že ještě v roce 16 jsme potkali 3 chlapíky, kteří se víceméně čerstvě vrátili z Debalceva, kde vlastně byli jedni z mála, kteří ten masakr přežili, protože neuvěřili ruskému slibu, že když odevzdají zbraně, že je nechají jít, zbraně si nechali. A díky tomu vlastně přežili. Všechny jejich kamarády Rusové postříleli. A řekl bych, tito pánové měli v očích velice těžko popsatelný prázdný výraz. Úplně stejný výraz měl ten ženě. A poslední dobou, co jsme potkali už samozřejmě více lidí, kteří se vrátili z boje, tak ten výraz mají velice podobný. Řekl bych, nedokážu popsat, v čem to spočívá, ale když přede mě dneska postavíte 10 chlapů a 2 z nich byli na frontě a vrátili se, tak si myslím, že je celkem určitě poznat.
1: Na očích. No, je to poznat na očích a je to poprvé, s čím jsem se setkal, jak říkal, ti chlapi byli 3, 2 byli zhruba našeho věku a jednomu bylo tak, možná jestli 18, tak moc. A ti 2 se s námi normálně bavili, ten 3. ten neříkal vůbec nic, on měl sebou psa a on jenom rukou komunikoval s tím psem, ono jenom hladil, on vlastně, my jsme za celou dobu, ten večer, co jsme proseděli, on neřekl ani slovo. A potom, když se mi podíval do očí, tak ten pohled doopravdy nezapomenu. Ti 2 chlapi měli něco za sebou, bylo to takové, že bylo vidět, že prošli něčím těžkým. Ale tam to mě doopravdy vyděsilo, protože v tom člověku nebyl život. V těch očích nebylo nic, to bylo, když se koukáš úplně do prázdna. A pohled takovýhle pohled už bych nikdy znovu nechtěl zažít.
0: Pojďme zpátky k vaší pomoci těmto lidem a vlastně tomu zázemí, které oni doma mají. Jak tomu rozumím, tak vaše pomoc je vlastně spíše pro ty zapomenutější části, i když je to i nějaká přímá podpora těch mužů na frontě, ale i taky pro to zázemí. Jak byste řekli, že je to zhruba rozvrstvené, ta vaše pomoc?
2: No doposud jsme se snažili primárně podporovat vojáky, jak jsem říkal, zdravotnickým vybavením a elektrickým napájením. Potom jsme k tomu ještě přidali ojetý auta, který na té frontě mají životnost tak do 3 týdnů, tak se nám podařilo díky našim členům tam 2 auta poslat. A potom, když jsme byli teď začátkem ledna, tak jsme objevili zajímavý projekt, kdy členové místní baptistické církve ve Svaljavě přímo připravují battle ration, prostě vojenskou stravu pro svoje lidi. V podstatě rozpočívá v tom, že uvaří na té farské zahradě v 200-litrovém kotli obrovské množství jídla, který teda dělají přímo jako manželky a sestry těch vojáků, načež to zabalí a zavakují do sáčků, vysterilizují to a pošlou to přímo teda jednotkám, kde bojují ti jejich blízci. Jako ten projekt se nám velice líbil, tak jsme je začali podporovat především tím, že jsme jim koupili sáčky a hlavně teda jsme jim koupili velký 300-litrový sterilizační autoklav, čímž jsme zvýšili vlastně o 100% jejich produktivitu.
1: A současně s tím vlastně s každou naší cestou objevujeme nové věci, které ti místní lidi dělají pro svoje otce, syny, bratry, sestry. Tam bojuje spousta žen na té frontě. To vlastně pro všechny ty své blízké. A tak, jak ta baptistická církev, těch ti dospělí, nebo ty ženy vaří pro ty, nebo vaří tady ta jídla, tak současně děti z vedlejší obce Nelipino, které spadají, nebo je to vlastně taky pod tou baptistickou církví, kde je druhý kostel, starší, protože tady v té Svalově byl nověji vystavený, původně byl v tomto Nelipinu, tak ty děti tam mají florbalový klub, a oni se dvakrát v měsíci, vždycky co 14 dní v pátek, scházejí na té druhé, na té starší faře a vyrábí energetické tyčinky a sušený chléb a říkají tomu oříšky, jsou to takové sladkosti pro ty chlapy na frontě. Ptal jsem se, proč dělají sušený chléb, proč vlastně vyrábí suchary. Já říkám, mám celkem jednoduchá odpověď, protože říkají, mají největší problém s chlebem. Tam okamžitě začne plesnivět. Takže oni vlastně ten chleba nařežou na kousky, posypou ho koření, aby to mělo nějakou chuť, zesolí trošku, zapečou to v troubě a pak to zavakují. Oni vlastně, dokud je to zavakuované, tak jim to krásně vydrží. No a to stejné jsou ty energetické tyčinky a to dělají ze směsi ovesných vloček, oříšku, sušeného ovoce a celé to spojují pastou z arašidového másla a medu. No a tohle dělají ty děti právě. Takže i oni se podílí a ještě vlastně na každou tu tyčinku jim nalepí modlitbu, když jsem se díval. Neboj se a nelekej se, neboť Hospodin Bůh je stále s tebou. Mm-hmm. A ještě na to malujou, ještě ty děcka na to malujou obrázky, takže vlastně ten voják má kousek domova sebou takhle.
0: Je to i morální podpora.
1: No.
0: Ano. A jak ještě může vypadat vlastně ten jídelníček vojáka na frontě? Ještě něco, co jsme nezmínili?
2: No, samozřejmě, když jsme jim dovezli podporu, tak jsme si určitě vzali téměř celý sortiment toho, co vyrobili v těch pytlicích, aby jsme to mohli ochutnat. Můžu říct, že opravdu je to dobré. Ochutnali jsme, jako nejvíc nám chutnala brinzová polívka, co tam měli. Kromě toho tam měli rybu, boršť, guláš,
1: makarony,
2: běžné věci, na které si jsou ti lidi zvyklí, tak oni vlastně jim vaří to, co vyvařili doma.
1: Protože tam jde o to, že ty armádní dávky se stávají ze nějakých standardních konzerv, že jo? Tak jak je to v každé armádě, je to uniformní, je to takový sterilní, ale oni s každým tímhle pytlíkem dostanou kousek domova. Dostanou přesně, jak říkal Petr, to, co znají, na co jsou zvyklí, že ty ženy jim vaří to, co jim vždycky vařili doma. A neděje se to teda jenom v té Svalě, děje se to napříč Ukrajinou, nebo minimálně napříč Zakarpatím, kde jsme toho byli svědky.
0: Zhrníme si ještě, kolikrát už jste vlastně tu Ukrajinu navštívili a jaké různé druhy pomoci vás v těch jednotlivých návštěvách vlastně provázely?
1: Celkově nebo letos?
0: Začněme celkově. A pak se můžeme už dostat čím dál více do přítomnosti.
2: Celkově to už asi nespočítáme, když to vezmu od těch 90. let, tak už to asi nespočítáme. Když to vezmu od toho roku 22, tak to bylo asi 12krát. Letos jsme tam byli již
1: každý čtyřikrát.
0: A jak se proměňovalo to, s čím jste tam přijížděli? Bylo to asi vždycky podle nějaké aktuální potřeby, co vám řekli, že teďka zrovna by nejvíc bylo potřeba?
1: Tam je, my vozíme více méně to stejné, plus k tomu přidáváme věci, které objevíme, viz sáčky, viz autokláv a tak, ale to jsou věci, které spíš jenom zaplatíme, ale tu pomoc, kterou vozíme, je víceméně stejná. Loni a letos se k nám k tomu přidala další věc, protože se nám dostala se k nám možnost odvést starší počítače. Poprvé to bylo loni na podzim, kdy můj kamarád ve firmě měnil technologie a říkal: Adame, mám tady 14 počítačů, vím, že tam jezdíš, jestli je udáš, tady je máš, vezmi si je. Takže jsme pro ně hledali uplatnění, což se nám podařilo ve Svaljavě, což shodou okolností bylo v Masarykově škole, škole, která byla postavena za první republiky v roce 1934, o které jsme vůbec ani nevěděli, že tam je. Navázali jsme krásné přátelství s ředitelkou Masarykovy školy, paní Klárou. No a na základě tady téhle první dodávky počítačů se nějak přes naše známé rozneslo, že to umíme. No a naše kamarádka pracuje na Zlínské Baťově univerzitě a říkala, my letos obměňujeme počítače. Máme tady 60 počítačů a 90 monitorů. Univerzita je ochotná to dát jako humanitární dar, pokud to tam umíte dostat. Takže v červnu jsme nad rámec tady té podpory, kterou děláme standardně, dodali do škol v okolí Velkého Berezného a Svaljavy a plus myslím 10 počítačů šlo do Koločavy, do Koločavské školy, tak jsme dodali tady tuhle starší výpočetní techniku, což bylo asi o 8 let staré počítače. Spousta lidí říkala, ale proč dodáváte takhle staré počítače? Jenže od něj od roku, a to víme od těch starostů těch obcí, kteří jsou zřizovatelé těch škol, že oni mají od roku 2014 zákaz nakupování jakékoliv techniky, protože stát prostě na to nemá peníze a potřeboval to na obranu, že už. Takže
0: pro ně jsou to vlastně počítače novější, než jaké by si mohli,
1: ano,
0: kdekoliv.
1: I když dodáme 10 let starý počítač, bude minimálně o 4 roky mladší, než to, co tam mají doteď.
2: Je to tak. Skutečnost teda je taková, že Zlínská univerzita si na tom, řeknu to jinak, Zlínská univerzita tomu udělala velké PR, pozvala tam celostátní televizi, celostátní rozhlas a hromadu novinářů. A jen díky té akci ze Zlína jsme dostali ještě víc počítačů z různých jiných adres. A víceméně jsme se rozhodli, že to trošičku omezíme, protože řekl bych, počítače pro děti tu válku nevyhrají primárně. A za druhé, je krásný, že máme hromadu počítačů, ale není úplně levný jako dovést 100 počítačů na Ukrajinu a zařídit distribuci, vyřídit jako celní odbavení a všechno další, co s tím souvisí. Jako rozhodně tady tuto aktivitu nechceme preferovat jako naši hlavní.
0: Nicméně, jaké bylo přijetí od těch škol? Jaké jste měli zážitky třeba na těch školách?
2: Jak říkal jeden náš mladší člen, kdyby věděl, že půjde do ředitelny a dostane tam koňak, tak by tam chodil velmi rád.
0: Dobře, podívejme se teďka na to ještě, co se děje tady u nás v Česku. Jakými věcmi ještě podporujeme vůbec tady u nás, třeba i v Brně, to úsilí o obranu Ukrajiny?
2: Tak začátkem roku jsme v Arnoldově vile uspořádali výstavu, která trvala 6 týdnů, byla u Podkarpatské Rusy a o tom, jak vlastně lidé na Podkarpatské Rusy snášejí válku. Tato výstava měla poměrně velký úspěch a velkou návštěvnost, zavítala na ní dokonce i primátorka, která tam přivedla teda i oficiální návštěvu z Užhorodu, vlastně přivedla hejtmana celé zakarpatské oblasti Ukrajiny a
1: starostu
2: Užhorodu. Tu výstavu jsme potom zopakovali ještě na faře v Tišnově, kde byla teda jenom přes víkend, ale bylo tam počet návštěvníků se blížil stovce. Kromě toho se budeme teď v září účastnit svátku národnostních menšin tady v Brně, jmenuje se to Babylon Fest. Spočívá to v tom, že budeme informovat o podkarpatské Rusy a o Rusínech, což je většinová populace, která tam bydlí. Budeme to dělat formou ochutnávky místních specialit. Budeme vařit bograč, budeme vařit hrybnou jušku a pozvali jsme z Velkého Berezného folklorní soubor Berezianské vizerunky, který by v rámci tohoto festivalu měl zaspívat.
1: A kromě jiného dovezeme i ta jídla, která se vaří pro vojáky na frontě, takže návštěvníci Babylon Festu budou mít možnost ochutnat i domácí vařená jídla pro vojáky na frontě.
0: A my si možná teď udělejme hudební ochutnávku tohoto Babylon Festu a poslechněme si píseň.

0: Dozněla nám píseň, na stole je stále téma podpora Ukrajiny s Petrem Stavinohou a s Adamem Blaškem. Vás provází Daniel Blaške. No a já chci se ještě zeptat na vaše možná teď zážitky. Co byste ještě vypíchli jako něco, co jste zažili v souvislosti tady s tou podporou Ukrajině a za podkarpatské Rusy?
1: Při poslední cestě, ze které jsem se vrátil teď před 14 dny, když jsem byl i se svými dětmi víc jak týden na podkarpatské Rusy, tak kromě toho, že jsme opět dovezli nabíjecí stanice, které jsme dostali od sponzorů a díky tomu jsme mohli dokoupit i zdravotnický materiál, tak se nám podařilo se potkat s dětmi z Nelipina, z toho florbalového klubu Fortis a přímo se účastnit výroby těch energetických tyčinek. A protože nás bylo dohromady 10, včetně pěti, šesti dětí, tak to setkání jejich dětmi s našimi dětmi bylo opravdu nezapomenutelné. A když jsem se potom bavil s vedoucím toho florbalového, nebo s trenérem toho florbalového klubu, tak on říkal, víš, my jsme nevěděli, co od toho máme čekat. My jsme mysleli, že přijede návštěva zvenku, která si nás vyfotí a zase odjede. A nikdo z nás nečekal, že přivezete 20 kilo oříškového másla, sednete si s náma a uděláte s náma celou várku těch tyčinek a budeme se tak skvěle bavit. A vznikl z toho i takový nápad, že pokud to všechno dobře vyjde, tak bychom v průběhu příštího roku nebo na začátku příštího roku rádi pozvali vybrané děti z toho florbalového klubu sem k nám do Česka a uspořádali tady přátelský turnaj s florbalisty.
0: S Fortis.
1: Fortis versus florbalisti Fortis. Černá Hora.
0: Aha. Ty Petře?
2: Já bych možná pro odlehčení vzpomenul, když jsme byli v Užhorodě v květnu, tak nás přijal místo hejtman podkarpatské Rusy, respektive zakarpatské oblasti Ukrajiny. Měli jsme tu čest navštívit jejich vlastně krajský parlament, který je v budově ve čtvrti Malé Galago, kterou tu budovu postavili i celou čtvrť Češi v rámci výstavby a nového budování Užhorodu za první republiky. A tady v té budově je jediný pater noster na území Ukrajiny a na území i kdysi bývalého Sovětského svazu. Chodili se tam na to dívat. To je, řekl bych, na jejich mentalitu to bylo neuvěřitelné a nevídané. A co mě tenkrát velice potěšilo, takže na naši počest to spustili a mohli jsme se tím svést.
0: U nás tady v Brně je to na České poště, no bývalo, že?
1: No, byli tři tady.
2: Je to na VUTčku, je velký.
1: A na Maliňáku.
2: Na Maliňáku. Na druhé teda při té příležitosti, když jsme zase předali dávku válečné pomoci, tak jsem dostal jako dárek hlavici z ruského raketometu Grad i s věnováním. No a když jsme přijeli na hranici, tak Ukrajinci nás plácali po rameněch, protože tušili, jako, že takovou věc jako člověk dostane jenom za něco. Nicméně říkali, že možná budeme mít problém, že to Slováci nevezmou. A to jsem zažil poprvé. Přišel velitel směny, vyfotil to na mobil, přešel na slovenskou stranu, ukázal, co chceme převést. Vrátil se smutně. Říkali, že bohužel, že to tam musíme nechat. Tak jsme to tam nechali. No a za dva dny mě na WhatsAppu pípla fotka té hlavice a psal mě jeden z poslanců toho parlamentu, říká, tady váš suvenýr je u mě a stavte se pro něj po válce.
0: Ty máš tady taky nějakou
1: Já mám vojenskou. Ještě jednu méně radostnou, protože jsme zároveň navštívili, chtěl jsem dětem ukázat Masarykovu školu. Kromě jiného jsem poprosil ředitelku, jestli bychom si mohli prohlédnout i školní kryt pro 700 dětí, což je vlastně podzemí, to jsou sklepení celé té školy. Zajímavé je, že oni to mají rozdělené i podle tříd, že vlastně každá třída přesně ví, kam si má sednout, na které lavice, a i to podzemí je popsané, která část je které třídy. Pro ty nejmenší děti se tam snažili udělat herní koutek, nějaký ripstol, aby pomalovali stěny, aby to bylo aspoň trošku barevné, veselější. No ale když jsme potom seděli u paní ředitelky v její kanceláři, v té ředitelně, tak ona posmutněla, ukázala ven z okna, říká: Adame, podívej se tady přes dvůr. A je to vidět opravdu jenom ze zhora. Byly tam dva veliké bílé kontejnery, takové ty, co se vejdou na celý nákladák. A říkám, co to je, když to má nahoře klimatizační jednotku. A ona velice smutně říkala, tady skladují a identifikují naše padlé z fronty, dělají jim testy DNA, aby rodiny měly jistotu, že se jim opravdu vrací, nebo že pohřbívají svoje syny, a pokud je to možné, tak tam odlévají posmrtné masky. Takže tohle je samozřejmě ta odvrácená tvář.
0: To je samozřejmě tvrdá realita války, to je bohužel to, na co se velice špatně dívá.
2: S tou Masarykovou školou ve Svalově spolupracujeme už od roku 2019, protože ta Masarykova škola vlastně je škola, na které se učil jeden z našich partnerů, a tak jak jsem na začátku říkal, že se věnuji chemickému vybavení, tak ten ne sice s láskou, ale vzpomínal na chemii, a je to skutečně škola, kde ve vyšších třídách se vyučuje v rozšířeném formátu chemie. A my jsme v tom roce 19 tenkrát ve spolupráci s chemickou průmyslovkou v Pardubicích jim vybavili celou chemickou laboratoř. A pak jsme jim dovezeli poměrně velké množství učebnic. Vlastně potom ta spolupráce byla přerušená covidem a následně válkou, a vlastně jsme se k té spolupráci vrátili až v tom roce 24.
0: Je třeba podporovat Ukrajinu. Vy to děláte svým způsobem, ale je to otevřené i pro lidi, kteří vás chtějí třeba podpořit. Jak se připojit k pomoci, kterou vy zprostředkováváte? Je tu samozřejmě řada jiných projektů, ale ten váš se dá k němu připojit jak?
1: Pozval bych je na Babylon Fest, vaše posluchače, 19. září. Zhruba od 11 do 5, od půl 12 do 5, stavte se za námi na stánek Přátel Podkarpatské Rusy, ochutnat nějakou tu dobrotu, a můžete si s námi osobně popovídat o tom, co děláme, podívat se na ty věci, jak vypadají.
2: A hlavně můžete ochutnat dobroty, které na Podkarpatské Rusy jedí.
1: A pokud naznáte, že se vám to líbí, tak můžete přispět na náš otevřený transparentní účet. A jinak je možné na našich webových stránkách www.subcarpathia.cz se dočíst veškeré články o našich výletech na Podkarpatskou Rus, o výstavách, o všem, co děláme, co chystáme. Je tam i QR kód zase s odkazem na náš otevřený účet. Nebo transparentní účet, tak. Mhm.
0: Já tady dnes moc děkuji za práci, kterou děláte ve svém volném čase, a za nasazení, které věnujete těm lidem, kteří tolik potřebují naše přátelství. Myslím, že každá taková pomoc je pro ně obrovsky cenná. A já tady dnes děkuji Petru Stavinohovi a Adamu Blaške, že tuto pomoc zprostředkovávají a že se také přišli sem k nám podělit o to, co dělají. Díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme
1: a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: A s 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Kriminalisti zasahují v kanceláři nymburského starosty, podle žalobců prověřují veřejné zakázky. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus Donalda Trumpa změnit těsně před listopadovými volbami pravidla pro korespondenční volbu. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit protiobstrukční novela. Hezké úterní dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
1: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
4: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
1: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na Rusko.

0: O snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je i zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel, tak aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů. O vítězích rozhoduje asi 22 tisíc členů pořadatelské televizní akademie. Teď pohled na silnice na D5 se z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Zdice. Zastavíte na 30. kilometru a v koloně pojedete až do omezení na 34. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Počítejte se zdržením kolem čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště se táhne fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1 a pokračuje až za tunely. Tam stále regulují vjezdy. Navíc v Lohkovském tunelu stále stojí osobní auto v pravém pruhu. Místy se zastavují také osobní auta. Na východní části Pražského okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným tranzitním provozem od nájezdu z Novopatské k Europarku a ve spojovací směrem na Libeně se sune kolo na Českobrodské až k omezení u sběrného dvora zdržení 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude po rozpuštění možné mlhy slunečno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: čtvrt hodinku po 10. hodině na Proglasu nabízíme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelly Musilová. Nelčo, vítám tě zpět v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj, já vás taky vítám.
2: Nelčo, ty jsi lékařka, částečně na fundraisingu a v odboru mládeže apoštolské církve máš na starosti vzdělávání. Na svém služebním Instagramu máš napsané povolená sloužit povoleným.
3: To pojmenovala poprvé vlastně Slávka Friedrichová, moje kamarádka, kdy jsme se bavili o nějakém povolání, obdarování a hrozně dlouhou dobu jsem neuměla popsat, pro co mě pán Bůh povolává. Bylo to pro mě velmi neuchopitelné a ještě doteď sloužím v rádoby různorodých jako oblastech, ale to, co je společné, je, že já miluju sloužit lidem, které Bůh pro něco povolal, kteří mají povolání, někde slouží, někde vedou, mají nějaké obdarování a já jim můžu pomoct pro to, aby mohli být o kus dál, mohli sloužit zdraví, mohli být tam, kde jsou a mít z toho radost, pro co je Bůh povolal.
2: Tomu bychom mohli říkat to služebné vedení.
3: Mm-hmm.
2: Dneska o tom budeme mluvit. Když slyšíš pojem služebné vedení, co podle tebe lidé často chápou špatně?
3: Nesetkala jsem se s moc debatama o tomhle tématu, ale když jsme na tohle zabředli třeba s přáteli nebo s pastory, tak servant leadership, nebo je služebné vedení, často lidi chápali tak, že já jako pastor teď musím naplnit všechny potřeby svých oveček, který máme ve sboru. Představte si to u sboru, který má třeba 150 lidí. A setkávám se s takovýma situacemi ve sborech, že všechno je na pastorovi například a pastor teď se snaží zajistit všechny potřeby všech, ale tohle není servant leadership, tohle není služebné vedení. Za mě služebné vedení je styl vedení nebo typ vedení, který vidí člověka před úkolem a zajišťuje prostředí, ve kterém ti lidé mohou růst a mohou opravdu sloužit v tom svém potenciálu a v tom, pro co je Bůh povolal a jdou tam opravdu se srdcem služebníka, tak jak nám to tady Ježíš zanechal. Ježíš, když u poslední večeře zanechával služebníkům nějaký instrukce, co mají dělat, tak to nebylo 10 kroků, co mají udělat, aby teda se založila nějaká církev a byla zdravá, ale on jim umyl nohy. A umyl nohy i tomu Jidášovi, o kterém věděl, že ho zraní, že s ním nesouhlasí, jakým stylem potom povede svý kroky a prostě si pokleknul a sloužil jim. A s tímhle vypustil do té služby, že mají vidět člověka a mají mu pomoct v té jeho službě, v čemkoliv.
2: Ježíš také řekl, kdo chce být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Co to prakticky znamená pro člověka, který má nějakou skutečnou autoritu?
3: Tak například pro mě osobně to znamená, že já neokazuju na sebe. Já neokazuju na sebe jako na vedoucího, když vedu. Co já dělám, je, že ukazuju na Boha tím, že těm lidem sloužím. Já se snažím zajistit prostředí, ve kterém ti lidi mohou růst a skrz to, jak já se o ně starám, tak jim ukazuju na Boží lásku. To znamená, že já tady v tomhle stavu v podstatě, ne, že by mě byla důležitá, já tam jako dělám tu praktickou činnost, ale neukazuju na sebe jako na vedoucího, že já tu mám nějakou vizi, že já mám nějaký cíl, jo? Ale vidím člověka, kterýho Bůh pro něco povolal a tím, že se o něj postarám například, nebo mu zajistím něco pro tu službu, tak mu dokážu zprostředkovat Boží lásku. To, že i Bůh ho vidí, že ho tvořil nějak, že ho pro něco povolal a je důležitý, aby tam stál a stál tam zdravě.
2: Kde myslíš, že je hranice mezi služebným vedením a tím, že se vedoucí nechá lidmi využívat nebo až i zneužívat?
3: To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že každý si musíme hlídat ty hranice a hlídat, kde je ta hranice mezi tím, kdy sloužím a kdy už jsem využívaný. Ale za mě, jo, kdybych měla dát hodně jednoduchou odpověď, tak za mě ta zdravost se pozná po ovoci. Pokud já Vím, že jsem načerpaný, zdravě fungující, mám z čeho dávat, pomáhám ostatním a ti toho nezneužívají, ale jenom jsou za to rádi, normálně to přijmou a jdou to dát dál, tak výsledek je to, že z toho máme radost, rádi jsme v tom, nejsme unaveni, funguje to dobře. Pokud to dělám na úkor svého vlastního zdraví, anebo ten druhý člověk jenom bere ode mě a jde si, to je všechno, neexistuje tam žádný vztah, žádná jako oboustranná spolupráce třeba, tak výsledek je to, že já budu unavená, frustrovaná, nebude mě to bavit, vyhořím a ten druhý člověk stejně nebude spokojený, protože nebude spokojený, nebude mít naplněný ty svý potřeby. Velmi jednoduchá odpověď, podívejme se na to ovoce, pokud jsme z toho všichni frustrovaní, nebaví nás to, jsme unavení, asi to nebude služební vedení, bude to nějaký neúplně zdravý vztah využívání.
2: Když je člověk služebník ve vedení, může říkat ne? Může dělat těžká rozhodnutí a konfrontovat lidi? Nebo jak to pak funguje?
3: Za mě je to nutnost tady v téhle oblasti, protože tím, že se naučíme říkat ne, stanovovat hranice nebo jít do konfrontace se zdravou komunikací, tak tím zajišťujeme bezpečné prostředí pro lidi a pro jejich růst. Já k tomu dám tak příklad, abyste rozuměli, co to znamená. Jsme třeba na právě teďko festivalu, já jsem tam vedla festivalu Chrisfest, jsem tam vedla poradenský tým a zjistila jsem, že jeden z mých poradců má velmi náročnou životní situaci a neřekl nám o tom předem. Ještě nám tam onemocněl, jo, a nemohl sloužit, ale v rezervačním systému si ho dál mohli rezervovat účastníci na pastorační rozhovor. A teď já jsem věděla, že má těžkou situaci, že nemůže sloužit, ale jakoby byl furt k dispozici, tak jsem za ním šla, vedli jsme rozhovor o tom, co se mu děje a tak dále. Došli jsme vlastně k tomu, že on by rád sloužil, ale kvůli tomu, aby se cítil dobře, například, aby se cítil dobře, že může sloužit, že není zbytečný na tom festivalu. A tam já jako vedoucí, kdyby mi šlo o to, aby se vykonala ta práce, tak řeknu, jasně, běž sloužit, utíkej, jo, potřeba tady jako, jo, zajistit nějakou službu. Ale protože já jako člověk, který rád slouží vedoucím, jsem viděla toho člověka, vzpomněla jsem si na to, co nás Bůh učí, že jde o lidi, o to, že jsme primárně Boží děti, tak já jsem toho vedoucího, toho poradce zastavila s tím, že hele ne, pokud ty chceš sloužit druhým, proto aby ses ty sám cítil dobře, tak to není zdravě nastavené srdce, ty jsi unavený, ty si sám potřebuješ zažít, že můžeš být unavený, že si můžeš odpočinout. A já jsem mu zrušila do konce festivalu všechny ty poradenství, protože to bylo nutné. A nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsem to musela rozhodnout, bylo to určitým způsobem nekomfortní. Šli jsme do určitý konfrontace, ale výsledek byl to, že ten člověk, který měl tu náročnou situaci, věděl, že já ho vidím jako člověka, že Bůh ho vidí jako člověka, že ho nevidí jako otroka, který má prostě vykonávat nějakou službu. A výsledkem bylo to, že ten člověk mohl potom fungovat zdravěji, protože se naučil postarat nejdřív sám o sebe, než začne sloužit druhým. Ale musela jsem říct ne, musela jsem ho konfrontovat, ale všechno to bylo v lásce, tak jak nás to učí Ježíš.
2: Proč myslíš, že je pro některé vedoucí těžké pustit tu kontrolu nad vším a dát prostor druhým?
3: Myslím si, že těch důvodů může být hodně, proč to tak je. A tohle je taky docela taková pastoreční otázka. Ale jako z důvody, ze kterými jsem se setkala, jsou například, že to bylo fakt o něm. Že on měl tu pozici třeba spojenou se svojí identitou, že já jsem ten vedoucí, to je to moje místo. A ztratil třeba v tom úplně to boží povolání, to, že Bůh si tady skrze něj něco dělá, ne, že on tady něco dělá a něco buduje. A to může být jeden z důvodů, pokud máme dobře nastavenou identitu a dobře chápeme to, že my někde stojíme čisto kvůli tomu, že Bůh nám dal tu zodpovědnost nad určitou oblastí, potom máme radost, když nám s tím někdo pomůže, máme radost, když někomu můžeme dát ten prostor, aby taky sloužil, aby třeba udělal část těch úkolů, co my. Ale pokud je to o nás a záleží nám na tom, aby my jsme byli vidět, že my jsme ti vedoucí, co to zvládnou, co to tady utáhnou sami, pak se nám nebude chtít delegovat ty úkoly, nebude se nám chtít dávat prostor druhým lidem. Myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je identita, jestli tu pozici nemáme třeba spojenou s identitou.
2: Když se to nepodaří pustit tu kontrolu, co se pak stane s tím týmem nebo církví, když vedoucí začne nebo pokračuje v tom, že dělá všechno sám?
3: Já bych to tady asi vzala z více rovin. Jak jsem už říkala, v minulém dílu jsme lidi, máme limity a nemáme všechna obdarování světa. Bůh nás tvořil jinak z určitého důvodu. A pokud je to všechno na nás, tak ten hlavní vedoucí vyhoří, pastor, jo, nebo člověk tady s tímhle nastavením. Zároveň to ovlivní i ten tým. Pokud nedáváme prostor druhým lidem, tím pádem oni se necítí být součástí, nemůžou sami sloužit ve svém obdarování, tak začnou být pasivní, přestane jim dodávat smysl, přestanou se cítit být součástí a nakonec odejdou, v tom lepším případě, v tom horším případě si to vztahnou na Pána Boha, budou zklamaní z Pána Boha, že Bůh je nevidí, protože je neviděla nějaká autorita v církvi, například budou zklamaní. Jo, může to mít takovýhle důsledky, ale výsledek je takový, že budou demotivovaní, budou pasivní, nakonec odejdou. Nebude jim to dávat smysl. Lidi potřebují se cítit být součástí, potřebují vědět, že ta jejich práce má smysl, že mají místo v církvi.
2: Když se podíváme na tu praktickou část, jak může vedoucí prakticky ukázat svému týmu, já tady nejsem proto, abyste naplňovali moje sny, ale jsem tady, abych vám pomohl objevit a naplnit to, k čemu vás Bůh volá.
3: Znovu začneme jednoduše, že si jich začne všímat. Že si začne všímat toho, jak je Bůh obdaroval, co je na nich speciální, specifické a začne to povzbuzovat. My moc neumíme hlavně tady v Česku budovat kulturu povzbuzení. Když už si toho všimneme, tak to neřekneme, aby ten člověk nebyl moc pyšnej. Ale to je za mě to nejjednodušší, čím může začít. Může si toho všimnout a může to pojmenovat. Pak to může vzít dál. Třeba my na mládeži, když jsme začínali a chtěli jsme trošku vybudovat kulturu povzbuzení, tak jsme jednou za rok psali dopisy lidem. Psali jsme dopisy o tom, čeho jsme si všimli, jak je Bůh tvořil, co je na nich skvělý, co se jim povedlo ten rok a to jsme jim dávali. To byla jejich nejoblíbenější část roku.
2: Kdy naposledy ses ty jako vedoucí musela rozhodnout mezi tím, co by bylo dobré pro tebe, pro tvoje ego a tím, co by bylo dobré pro lidi, které vedeš?
3: To se mě stalo docela nedávno, tento rok v dubnu. Mě poprosil jeden člověk, abych organizovala výjezd do Birminghamu, kde jsme měli jet na konferenci. Mělo se mnou jet asi 5-6 lidí a já jsem je tam měla vést a měla jsem nějakým způsobem potom vytvářet ten výjezd. A mě to udělalo hroznou radost, mě to dávalo smysl. Já jsem moc chtěla vést a vést tady v tomhle tématu, v téhle oblasti, ale já jsem byla v období, kdy jsem byla duchovně, duševně velmi unavená a věděla jsem, že už to bude nad moje kapacitu. A já jsem to vzala, pak jsem si hodně nadávala, proč to dělám a věděla jsem, že nejsem schopna ten výjezd udělat tak kvalitní, jaký bych ho třeba zvládla, kdybych byla načerpaná, kdybych na to měla kapacitu. A já jsem člověk, který si nevždycky umí říct o pomoc, ale tady jsem věděla, že je to potřeba, protože jinak to bude stát za nic a ty lidi nedostanou to kvalitní vedení. Takže jsem si řekla o pomoc ještě k tomu člověku, který byl mnohem obdarovanější v té oblasti než já, takže mi velmi, velmi pomohl ten výjezd, byl moc fajn a tady malý plot twist. My s tím člověkem teď chodíme. Díky tady tomuhle výjezdu jsme zjistili, že to velmi dobře funguje, když vedeme spolu. A muselo to začít tím, že já jsem se pokořila a řekla jsem si o pomoc.
2: Jak Bůh hezky reaguje, když se pokoříme. A na závěr bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký způsob vedení, který si dřív považovala za správný, ale dnes už víš, že by byl spíš postavený třeba na tobě nebo na tvém egu, na tom, co ty sama dokážeš.
3: Já dřív, respektive, když jsem přišla do mládeže, to jsem ještě nebyla úplně věřící člověk, potom jsem se k Pánu Bohu nějakým způsobem dostávala, dostávala jsem ty první možnosti vést, tak pro mě vůdcovství znamenalo, že to musím hlavně dobře zorganizovat, aby to bylo dokonale udělané, nejlépe už včera všechno. A moc jsem neviděla lidi právě. Já jsem byla hyperorganizovaný člověk a skončilo to tak, že moje spoluvedoucí, která byla služebně starší, tak mě plakala, že se mnou není schopna pracovat, protože nevidím člověka a potřebuju všechno mít hned a teď, nehledě na to, jestli ten člověk na to má kapacitu nebo ne. Byla jsem velmi organizovaná, ale velmi autoritativní v tomhle a neviděla jsem člověka, viděla jsem čisto ten úkol.
2: Na tom se hezky ukazuje, že opomenout lidi, když vedeme lidi, se moc nevyplácí. Tak to je takové pozbuzení, taková rada pro všechny, ať nezapomínáme na lidi, které vedeme, kterým sloužíme a kvůli kterým tady jsme. Od mikrofonu se loučím. Já Vojta.
3: Ahoj, mějte se hezky.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Jste zváni na tradiční krojované hody do Lanžhota. Slavností se letos uskuteční od soboty do úterý od 19. do 22. září na řadě míst v obci. Hlavní část hodových oslav odstartuje v sobotu v 15 hodin předáním stárkovského práva a stavením máje. Hody nabízejí pestrý program, který koordinují lanžhotští stárci a chasa. Příznivci dechovky se mohou zatančit a zaspívat u krojovaných hodových zábav podmájů s dechovými muzikami Skaličané a Zlaťulka. A právě dechová hudba Zlaťulka a její solisté vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Ještě dnes probíhají dozvuky tradičních krojovaných hodů ve Velkých Bílovicích. Po protančeném a prospívaném víkendu prochází dnes obcí od 15 hodin krojovaný průvod a od 22 hodin maškarní hodová zábava a takzvané hody na ruby s dechovou hudbou Zlaťanka.

0: Emílie sedí u svého malého sekretáře a na list papíru si zapisuje všechna důležitá fakta, která se týkají tajemných dopisů nalezených v jejím pokoji. Dnes ráno se probudila brzy a nedokázala už znovu usnout. Dívka tedy tiše vstala a už více než hodinu zkoumá a prochází všechno, co se zatím dozvěděla, a snaží se najít nějakou novou stopu, něco, co jí možná uniklo. Jaký je vlastně vztah mezi Elizabeth a Agátou Barbierovou? Opakuje si už asi posté stále stejnou otázku. Emílie se už nesčetněkrát probírala všemi částmi téhle podivné skládačky, ale pořád nenašla nic, co by jí pomohlo dostat se kupředu. Mohu dál? Ptá se její matka, když předtím zaklepala na dveře. Ano, odpovídá automaticky Emílie, stále ponořená do svého uvažování. Paní Dekošetová, přioděná do županu ze splývavé látky, se přiblížila ke své dceři a přes rameno jí čte, co si právě poznamenala. Stále to pátrání po sestrách z naděje, poznamenává prostě. Emílie se k ní obrátila. Hledám, jaký je vztah mezi Elizabeth z naděje a Agátou Barbierovou, a nemohu se hnout z místa. Všechno se mi bez úspěchu přemýlá v hlavě. V každém případě, jestli tvoje pátrání potřebuje nová fakta, tak tomu určitě není v případě, který se týká nás, poznamenává radostně matka. Emílie se na ní tázavě dívá. Čti. Paní Dekošetová pokládá na sekretáře ranní vydání deníku, které držela složené na klíně. Noviny přišly dnes časně ráno a čekali na své čtenáře na zápraží.
1: Zabiják vdov už dál škodit nebude. Policii se konečně po dlouhém pátrání podařilo dostihnout strašlivého kriminálníka, který napadal bezbrané vdovy. Jméno vraha bylo pro muže práva překvapením, neboť se jedná o pana Marcela Driona, advokáta soudního dvora. Pan Marcel Drion byl objeven díky manžetovému knoflíčku, který ztratil při spěšném útěku z domu své poslední oběti, paní D. Tento manžetový knoflíček, který byl darován všem advokátům, kteří promovali v roce 1873, a stejně tak i svědectví jeho poslední oběti jej usvědčili. Podezřelý neměl žádné věrohodné alibi pro to, co dělal onoho večera, kdy se pokusil o vloupání k paní D, a tudíž bylo pro policii snadné ho obvinit. V současné době je pan Drion ve vazbě na policejní stanici, kde je nadále vyslýchán. Muž prohlašuje, že je nevinen, ale kdo už kdy viděl vraha, který by se hned přiznal ke všem svým zločinům? Policejní inspektor Rodlen, který vedl vyšetřování, je spokojen, že dovedl případ se

vyšetřování. Věznice v Rochefortu byly tak přeplněné, že ministerstvo námořnictva rozhodlo přemístit kněze na loď a čekat tak na vyplutí na galeje. Stalo se to ve spěchu předevčírem. Jedná se o loď s plochým dnem, která dříve sloužila k přepravě otroků. Prý v ní také převáželi černé uhlí. Jmenuje se Spřízněnec. Odstranili z ní stěžně i plachty a já si jen říkám, jak bude moci v takovém stavu doplout do Guajány. Prozatím v očekávání příkazu k vyplutí kotví v deltě řeky Charente mezi ostrovy Aix a Madame. Bylo to k politování vidět, jak jsou kněží po desítkách odváženi směrem ke svému plovoucímu vězení. Na plavidlo, které bylo určeno pro zhruba 40 námořníků, se nalodilo asi 400 uvězněných. Když k tomu přidáte vojáky, kteří je hlídají, sudy s jídlem a pitnou vodou, které byly také naloženy, tak si můžete představit, že tam ti chudáci jsou nacpaní hůř než dobytek. Nebylo mi dovoleno následovat ten smutný průvod. Ani Tomáši Stertru, který se vrátil ke své práci v nemocnici. Nyní mě už nepotřebuje a já chřadnu touhou po chvílích, které jsem mohla strávit po jeho boku. Občan Mober je naprosto zaměstnaný dívkou, která mě nahradila. Nachází u ní všechny možné přednosti, které mu u mě scházely. A mám dojem, že moje přítomnost mu je čím dál tím víc na obtíž. Práce, kterou jsem vykonávala pro Tomáše Stertru, mu přišla vhod. Byla jsem tak od něj daleko, zatímco nyní mi neustále předhazuje, že mu překážím. Snažím se být co nejnenápadnější, ale zároveň nepřestávám bedlivě naslouchat. Zrovna dnes ráno se mi podařilo získat cenné informace, díky kterým unikli někteří lidé vězení, či alespoň podezření. Nevím, jak dlouho to tak vydrží. Začínám se strachovat, protože jsem si povšimla, že mě Mober začíná podezřívavě a zlobně pozorovat. Nikdy předtím se po mně tak nedíval. Nevídám už tak často Tomáše Stertru, ale naše krátká spolupráce mi umožnila, že jsem si získala jeho úctu. Od té doby mě zdraví s opravdovou upřímností a občas se i zastaví, aby se mnou prohodil pár slov. Jen vy víte, jak bych si přála, aby se ty chvíle prodloužily do nekonečna a abychom neměli nic jiného na starosti, než spolu dlouze diskutovat. Bez pochyby ho ke mně nic nepřitahuje. Je to dost dobře možné, ale nemohu se s tou myšlenkou smířit. Dávám přednost domněnce, že tím, že mi nedává příliš najevo své sympatie, nás vlastně oba dva chrání. Už jsem vám to psala, že se mnou nikdy nemluvil o tom, co viděl ten večer, kdy vstoupil do mého pokoje. Nikdy ani neudělal sebemenší narážku na náboženství ani na situaci deportovaných kněží. Spokojuje se s vykonáváním svých povinností, aniž by jeho tvář prozrazovala sebemenší cit. Jen jeho oči ho občas prozradí, ale příliš často je má sklopené. Má drahá Elizabeth, už je to více než rok a půl, co jsme se rozloučili. A vaše nepřítomnost je pro mě čím dál tím bolestnější. Pořád o vás nemám žádné zprávy. Poslala jsem jednoho z mladíků, kterým mohu důvěřovat, na zámek naději, aby mi přinesl vaše dopisy. Žádné tam však nenašel. Magdaléna mu přísahala, že žádný dopis od vás nedostala. Že by mu nedůvěřovala? Chtěla raději dát dopisy přímo mně do mých vlastních rukou, nebo opravdu žádné nedostala. Nevím, co si mám myslet. Někdy ve chvílích největší sklíčenosti pochybuji o tom, že se kdy znovu setkáme. Ale později, když mi pán dá novou sílu, si říkám, že chvíle našeho shledání přece není daleko. Držím se této naděje. Opatrujte se. Charlotte.

Mrzne až praští. Emílie si zvedá kožešinový límec kabátu. Její maminka se vedle ní chvěje zimou a dělá totéž gesto. Vítr je mrazivý tohoto 8. prosince roku 1886, ale ani jedna z žen by za nic na světě nechtěla přijít o podívanou, která je čeká.

Za času, kdy ještě žil pan de Košet, to byla jejich společná radost, když si vyšli 8. prosince večer a obdivovali osvětlené domy v okolí baziliky Fourvière. Každý rok 8. prosince osvětlují obyvatelé Lyonu svá okna svíčkami na počest Panny Marie, vysvětloval pan de Košet své dceři, když dosáhla věku rozumu. Je to způsob, jak jí vyjádřit úctu. Je s podivem, že se Emilín tatínek zajímal o tuto náboženskou tradici, když jinak byl proti všemu, co se týkalo náboženství. Srdce má ale někdy své vlastní důvody, které rozum nedokáže vysvětlit. To, co měl pan de Košet obzvláště rád každého 8. prosince, byla krása osvětlených příbytků a ulic ozářených tisíci světly. Také se mu líbilo, že všichni obyvatelé Lyonu se při této příležitosti shromáždili a prožívali ten večer společně. Vidíš, říkával své dceři, všichni jsme v ulicích. Malí, velcí, bohatí, chudí, mladí, staří, dělníci i jejich představení. Ten svátek nás všechny bez rozdílu spojuje. Emilín tatínek byl zarputile v opozici vůči Bohu, ale k paní Marii cítil navzdory sobě samému určitou náklonost. Panu de Košetovi zemřela maminka, když byl ještě hodně malý, a starala se o něj chůva, která mu bez ustání vykládala o paně Marii. Ať si později v životě po objevení Voltéra myslel cokoliv a naprosto odmítal náboženství, nedokázal se zcela zříci Marie, která ho provázela celým jeho dětstvím. Paní de Košetová s dcerou se drží v podpaží a společně tak kráčejí ztraceny v davu, který stoupá k bazilice Fourvière. Emilie se ani nedívá, kam šlape, a nechává se úplně vést svou matkou. Dává přednost pohledu vzhůru k nebi a obdivování se nádhernému představení, jež se jí naskýtá. Být zde bez otce je smutné, ale zároveň je šťastná. Mrzí, že s ním nemůže sdílet ty chvíle, které měl vždycky tak rád. A je šťastná, protože s maminkou udržují tradice, které sjednocovaly jejich rodinu. Dívka se dnes na mnohé věci dívá jinak než dřív. Za časů tatínka se bavila tím, že si představovala, co asi lidé kolem nich v běžném životě dělají, nebo počítala, kolik je světýlek na tom či onom průčelí. Dnes si Emilie všímá, s jakou vroucností se modlí lidé přítomní v davu. Poprvé si uvědomuje rytmus a melodii modliteb k paně Marii, které stoupají mrazivou nocí. Na jedné straně vidí skupinku dětí v závěsu řeholnice, která se modlí růženec. Všichni po ní zborově opakují Ave Maria. O kousek dál pomalu kráčí nějaká žena směrem k bazilice a v ruce drží růženec. Emilie neslyší, co říká, ale vidí, jak se jí pohybují rty. V její tváři se zračí pokoj. Zdá se, jako by kolem ní neexistovalo nic jiného než slova, která tiše v chůzi opakuje. Emilie si vzpomíná, co jí řekl abbé Dibray. Modlitba nemá žádnou praktickou hodnotu. Modlitba je nezištná. Nemůžeme o ní říct, že by byla k něčemu užitečná. Modlitba je vztahem lásky ke Kristu. Najednou, aniž by Emilie věděla proč, má chuť se také pustit do modlitby. Už jednou, když měla v pokoji své matky strach z vloupání zabijáka vdov, se zkoušela modlit a dělalo jí velké potíže vybavit si slova, která tak málo ve svém životě slyšela. Tentokrát je to ale jiné. Emilie si v hlavě vybavuje slova Šarlotiny modlitby. Přicházejí jí jako první na mysl. Jimi začíná.

0: Knihu Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

leč lotřiví řezničtí psi, pro něj jsem měl jen stenčenou píci, jen kůrku zuby drtící. Vám chtěl jsem leda něco říci, ne hubou, ale druhou lící. Můj zadek žel se sotva hne, idím, neb hrvaček chci se zřít.

V peruánském Calayu vzniká téměř 14 metrů vysoká socha papeže Lva 14. Z názorního s otevřenou náručí a po dokončení má jít o jeho největší stvárnění na světě. Dílo chce město dokončit před listopadovou cestou svatého otce do Peru. Právě s touto jeho americkou zemí je úzce spjat. Dlouhá léta zde působil jako misionář a biskup. Získal také peruánské občanství.

Máme minutku po půl dvanácté, 11 hodin a 31 minut, úterý 15. září a krásný den od mikrofonu Radia Proglas vám přeje Martin Novotný.

0: V otevřeném klášteře Fortna v Praze na Hradčanech připravují na prodloužený poslední víkend v září duchovní obnovu s názvem Úžas nad světem. Proglasují představil jeden z doprovázejících, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů pater Petr Glogar.
1: Jsou velké výzvy, s kterými se setkáváme v tom velkém globálním světě. Dneska ten svět je globální, je velice všechno na blízku, takže myslím, že je to spíš známka možná beznaděje, jestli vůbec se dá něco v tom světě dělat. Zda to, co se děje v tom světě, ať už v tom environmentálním nebo politickém nebo společenském, tak jsou události, které člověka můžou hodně zahlcovat. Takže si myslím, že nelze řešit ty velké věci, tak můžeme dělat jenom to menší nebo to malé. Takže ta výzva je nenechat se zahltit tím množstvím a téměř neřešitelným problémem nebo problémy, které jsou ve společnosti, ale zaměřit se na to, co já můžu dělat v tom mém mikrosvětě nebo v tom světě, ve kterém jsem. Což je zdroj taky naděje, že se nenecháme vtáhnout jenom toho dění, té beznaděje nebo té frustrace, ale zároveň můžeme něco pro to udělat. Takže to si myslím, že je důležitá věc, jak nepropadnout panice nebo beznaději nebo frustraci z toho, že to jsou tak obrovské věci, které se dějí a máme na dosah, není to někde daleko, dotýká se nás to. Tam si myslím, že ta výzva je skutečně hledat to, co já můžu, my můžeme v rámci třeba i menší společenství, komunity, rodiny nebo farnosti proměnit nebo posunout nebo nějak s tím pracovat, s tím tématem.
0: Ředitel Fortny Petr Glogar, který bude spolu s kolegy duchovní obnovou provázet, nastínil také její obsah.
1: To téma už samo o sobě je možná poprvé, co máme takový program. My jsme si řekli, že bychom i ten víkend věnovali takové práci, což znamená, je to téma úžasu, to znamená naučit se nebo znovu vstoupit do toho, že ten svět kolem nás je krásný a je dobrý, je v pořádku, že to souvisí s nějakým vnímáním světa kolem toho nejbližšího světa. Bude to formou nějaké meditace, nějakých vycházek do města, do nějakých parků nebo vůbec do města jako takového. To je první téma úžasu, to znamená, nejprve chceme, abychom si trošku sáhli na to, že ten svět je dobrý, nebo že to není jenom to těžké nebo složité. Druhý den je téma odolnosti, jak v těch situacích, které jsou a které se nás týkají, tak jak získávat nějakou schopnost odolnosti, jak se k tomu postavit, jak najít zase způsoby, ať už společné nebo osobní, v tom, jak tu situaci zvládnout nebo aspoň v něčem zvládnout. A třetí den se bude věnovat naději, to znamená, je to taková trochu imaginace o tom, jaký by mohl ten svět, kdyby byl ideální. To není útěk z reality, ale je to něco, kdy představě, že bychom mohli ten svět si takhle představovat, tak si myslím, že to je taky způsob, jak člověk může v tom najít právě to konkrétní řešení nebo konkrétní krok v tom běžném svém životě. Tak je to takový oblouk mezi úžasem, odolností a nadějí a zároveň je to práce individuální, nějaké tichu, meditaci, je to společně ve skupinkách a taky budeme někam chodit ven, abychom se s tou přírodou a světem setkávali naživo v rámci města.
0: Říká kněz a psychoterapeut Petr Glogar, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů, jeden z doprovázejících chystané duchovní obnovy Úžas nad světem. Více informací i přihlášky najdou zájemci na webu Fortny.
2: Co bude se mnou, až odejdou jednou?

0: kterou tam viděli a vlci, co šílí právě teď.
1: Co bude se mnou, když povím ti jednou, že nemám čas?
0: Budou znít kroky po dlouhé roky zas a zas. Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád.

0: bude se mnou, až u soudu sednou a skončí sen.
1: Projdu se tiše, ohlídám spíše, než půjdeš ven.
0: Co bude se mnou, až půjdu se lehnout a zbaven sil.
1: Spojím se s lesy a najdu strom tvé matky víl.
0: Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád. Hrajem si, hrajem si až moc.

Hrajem se až moc. Hrajem si, hrajem na úžasnou noc. Hrajem si, hrajem.

Myšlenkou na den je promluva papežova 14. před nedělní polední modlitbou o 24. neděli v liturgickém mezidobí 13. září.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Nedělní evangelium vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe: odpustím, neboť nevědí, co činí. V našem úryvku se Petr dotazuje mistra, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší, nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, ale 70krát 7krát. Tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně. A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána prakticky nesplatitelný dluh. Ačkoliv mu byl z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Ježíš nám připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky a nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť, pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války. Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Apoštol Petr to zažil vícekrát, když potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera, uslyšel od něj jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. Taková láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Marii, Matko milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, jež vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Kunštát, Sebranice a Svitávka. A v tomto svatofrantiškovském roce připojíme modlitbu z dokumentu Laudato si. A také myslím na obyvatele Slovenska, kde je dneska při svátku Panny Marie Bolestné a hlavní svátek. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Otčena, zdráva jsme.
3: Modleme se.
2: Pane,
0: poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Všemohoucí Bože, jen si přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů. Ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrňuj nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a na úkor země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznávat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoji.
2: Amen.
0: Svatý Františku z Assisi.
1: Oroduj za nás.
0: Panna Maria Bolestná.
1: Oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Oroduj za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a přichází čas pro hudební siestu. Jako první dílo můžete vyslechnout sonátu D-dur pro dvě trumpety, tympán, violončelo.

Tak to byla sonáta D-dur pro dvě trumpety, tympán, violončelo smyčce a basso continuo Antonína Reichenauera. Následuje koncert pro housle a orchestr F-dur Giuseppe Tartiniho. Soubor Orfeo Orchestra řídí Györgyi Vaségi. Soulové housle interpretuje László Paulik.

Práve skončil koncert pro housle a orchestr F dur Giuseppe Tartiniho. Následuje koncert pro tři hoboje B dur Georga Filipa Telemana. Solové hoboje interpretují Peter Westermann, Michael Niesmann a Pete Don. Doprovázeni jsou muzikou antikvou Köln, kterou řídí Reinhard Goebel.

Třetí opus dnešní hudební siesty byl koncert pro tři hoboje B-dur Georga Filipa Telemana. Poslední dílo, které můžete vyslechnout, je Concerto Grosso opus 6 číslo 8 C-moll Georga Friedricha Händla. Londýnský filharmonický orchestr řídí Sidney Lark.

Skončilo koncerto Grosso opus 6 číslo 8 C-moll Georga Friedricha Händla. Londýnský filharmonický orchestr řídil Sidney Lark.

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit protiobstrukční novela. A nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. Zprávy a Martin Matějka. Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. A policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
5: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
4: Nemocnice podle mluvčí Andreji Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. A tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
6: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
4: A koalice se na změnách dohodla s většinou opozice a podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Renýma Tejce za hnutí ANO. A ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. A podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí, dodávky by měly být obnoveny v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy. Popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, a která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
7: Ze strany svaku vyšli vstříc, přistavit cisternu přímo ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
4: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden na 7. v letošním roce. Dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem se brzdí u zdib. Pomalu se jede v obou pruzích, příčinou je zdržení poruchaný kamion. Na začátku k Belské kousek za sjezdem z Cínovecké blokuje pravý pruh. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně se sune kolona od sjezdu na Zdice z 28. kilometru. Téměř 20 minut se jede k omezení před Žebrákem na kilometr 33. Tam silničáři zabrali pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rád bych vás upozornil na 3 pořady, které budou následovat v dalších hodinách. Ve 14 hodin to bude Hudební kompas, dnes o pianistce a skladatelce Beatě Hlavenkové s producentem Leošem Hortem, album Tralalureat připravil Milan Tesař. Dále 2 hodiny poté v 16 hodin Slyšte lidé, opět od Milana Tesaře, výlet do časů kazet, hudební střípky z 90. let. A pořad v 17 hodin 10 minut Barvínek, který pro vás připravili tentokrát 3 naše kolegyně. Lenka Pekařová, Tamara Suchánková a Zuzana Černá. Barvínek se Zuzkou Černou a neb jak se hrají princezny. No a my máme 13 hodin 13 minut, ale to si nenecháme nic zkazit z náladu, protože krásný den vypadá, že bude. Úterý 15. září vám přeje Martin Novotný.

0: Společnost Post Bellum a její projekt Paměť národa oslaví zítra, tedy 16. září, v Praze 25 let fungování. Program ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky začne v 16 hodin, informuje za pořadatele Alžběta Chrobáková.
1: Čeká vás Festival paměti národa, což bude odpoledne plné hudby, rozhovorů, vzpomínek a programu pro celou rodinu. Na pódiu vystoupí například David Koller, Vladimír Merta, Jaroslav Hudka nebo Beata Hlavenková. Celým odpolednem vás bude provázet orchestr Ježkovy stopy. Těšit se můžete také na živé podcasty. V 16.40 dorazí Dobrovský a Šídlo se speciálním narozeninovým rozhovorem a od 6 hodin uslyšíte živě podcast Hlasy paměti. Vstup je zdarma a bez registrace.
0: Post Bellum vzniklo před 25 lety s jednoduchou myšlenkou – zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má projekt Paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví a téměř 100 000 dětí prošlo jejich vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa navíc pomáhá stovkám seniorů.

dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Máme úterý 15. září, 13 hodin a 30 minut, půl druhé. Pobočka knihovny v Modřínové ulici v Třebíči se zítra, tedy 16. září, poprvé po rekonstrukci otevře veřejnosti. Stane se tak při celorepublikové akci Noc literatury. Další návštěvníky přivítá v pátek 18. září, kdy se zde uskuteční slavnostní uvedení nové knihy Antonína Zvěřiny Honzík jede do Koníkova. Půjčovat ale knihovna začne až na konci měsíce, sdělila její ředitelka Marie Dočkalová.
1: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče. Takže ten první den, který bude skutečně půjčovní, je 29. září.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí jako ptačí hejna.

z hostin se táhnula sem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: Podzimní festival duchovní hudby Olomouc vstoupí o víkendu do 33. ročníku. Od 20. září do 17. října nabídne ve městě a okolí 9 koncertů. Letos má podtitul Duchovní hudba v proměnách staletí. Informuje mluvčí festivalu Jitka Korpasová.
1: Provede nás dobou od raného baroka až po současnost a těšit se můžeme třeba na Verdiho, Mozarta, ale i naprosto v lahůdku, a to je gregoriánský chorál v jazzovém kabátě. Ředitelka festivalu paní Dobromila Hamplová potvrdila, že cílem je ukázat nejen slavná mistrovská díla, ale i zapomenuté hudební poklady. Obrovským zážitkem bude už samotné prostředí. Koncerty totiž zaplní místa s neuvěřitelnou atmosférou, například Dom svatého Václava, Chrám svatého Mořice nebo Arcibiskupský palác.
0: Zahajovací koncert festivalu se uskuteční v neděli 20. září od 19 hodin v Olomoucké katedrále svatého Václava. Představí se orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jiřího Habarta, pokračuje Jitka Korpasová.
1: Zahraje vedle Mozarta a Beethovena také studií pro smyčcový orchestr od Pavla Háze, kterou složil v terezínském getu. Tahle skladba má poměrně silný příběh. V terezínském getu byl také vězněn dirigent Karel Ančer s rodinou a tomu se podařilo sestavit asi 20členný smyčcový orchestr. Soubor pravděpodobně v roce 1944 hrál právě Házovu studii při natáčení propagandistického filmu o tamním getu jako vzorového židovského sídliště. Na koncertě dále zazní Mozartovo moteto Exultate jubilate a v něm se představí sopranistka Veronika Rovná a ta patří k nejvyhledávanějším zpěvačkám mladé generace. Večer zakončíme 7. symfonii Ludvíka van Beethovena, která se vyznačuje skladatelovým mimořádným smyslem pro vynalézavost jak rytmickou, tak i harmonickou. A já ještě připomenu, že vstupenky je možné včas koupit online na webu festivalu, to je podzimní-festival.cz, nebo si lístky osobně můžete vyzvednou tradičně v informačním centru na Horním náměstí v podloubí radnice nebo na místě před zahájením koncertu.
0: Uzavírá na Proglasu Jitka Korpasová, mluvčí podzimního festivalu duchovní hudby, který začne v neděli 20. září v Olomouci a do 17. října zahrne celkem 9 koncertů.

0: Co bys tak řekl tomu?
1: Je úterý 15. září. Podle katolického kalendáře památka Panny Marie Bolestné. Tu má za hlavní patronku Slovensko. Zároveň je Mezinárodní den demokracie a také Mezinárodní den lymfomu, onkologického onemocnění krve. Právě před 11 105 lety uplynulo od mučednické smrti naší národní patronky svaté Ludmily české kněžny z kmene Pšovanů, manželky Bořivoje I. a babičky svatého Václava. Před 215 lety se narodil skladatel a dirigent Jan Nepomuk Škroup, sbormistr v Praze u křížovníků a druhý kapelník Stavovského divadla, ředitel svatovíckého kůru a učitel bohoslovců, mladší bratr autora české hymny. Zemřel roku 1892. V těžkých bojích na řece Somě na západní frontě právě před 110 lety Britové poprvé nasadili tanky. Ve stejný den brněnský biskup Pavel Huyn založil Bratrstvo trpícího srdce Ježíšova. No a 105 let by se dožil herec zesnulý roku 2013 Oldřich Velen. A právě před 50 lety vydechl naposled přední fotograf 20. století Josef Sudek.

Prožíváme 15. září 2026. 77. narozeniny dnes slaví zpěvačka a herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství královna české operety Pavla Břínková. 83 let se dožívá někdejší vedoucí katedry fundamentální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého kněz v medlovské farnosti na Olomoucku monsignor Eduard Krumpolc. No a pranostika od Panny Marie sedmi bolestné, teplota rychleji poklesne. No tak užíváme si jeden z posledních krásných dnů. A ještě si řekněme, že dnes má svátek Jolana. Slovanské jméno vzniklo buď z řeckého Helena, což by bylo jakoby světlo, nebo z maďarského Joleán, což znamená správná, dobrá dívka.

Ano, bylo 14 hodin, máme 2 hodiny odpoledne, úterý 15. září a s tímto časem přichází okamžik pro klasický hudební kompas. Hned 3 nová alba vydala v loňském roce pianistka, zpěvačka a skladatelka Beata Hlavenková. Jedno z nich si dnes a jedno zítra představíme v rámci hudebního kompasu. Teď to bude nahrávka Trala Laureát, na které Hlavenková spolupracovala s producentem Leošem Hortem. Začneme skladbou Laureát.

Beata Hlavenková začínala svou dráhu jako jazzová pianistka. Postupně se však prosadila také jako skladatelka, aranžérka a producentka. Ve své tvorbě propojuje jazz s klasickou hudbou, soudobou, vážnou hudbou, folkem i dalšími žánry a často pracuje s neobvyklými zvukovými kombinacemi. Spolupracovala s řadou významných českých i zahraničních hudebníků a je autorkou oceňovaných alb, instrumentálních i zpívaných. Věnuje se také hudbě pro film a divadlo. Jedním ze tří alb, které vydala v loňském roce, je Tralaureát ve spolupráci s producentem Leošem Hortem, který vystupuje pod uměleckým jménem.

vynikající osobnosti ako trumpetista Oskar Türk nebo vytvárník, hudebník a experimentátor Daniel Vlček. My si poslechneme skladbu Frequentior Lupertu, kterou remixoval hudebník a producent Flux. A na závěr to bude skladba Number 4.

Poslouchali jsme Beatu Hlavenkovou a Leoše Horta z alba Trala Laureát. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme soubor Orchestra Topica z Itálie. Orchestra Topica z Itálie a zítra odpoledne se budeme věnovat opět Beatě Hlavenkové a tentokrát jejímu albu Monodie 2.0.

0: Pátý ročník pochodu pro pozůstalé po sebevraždě s názvem Svíčka za ztracený život se uskuteční zítra, tedy 16. září, na různých místech v Česku. Poprvé se k akci přidají také České Budějovice, kde pochod začne v 17 hodin a 30 minut. Více o budějovické akci řekne za organizátory Alena Poláčková.
1: Začátek akce je za Kauflandem ve Stromovce. Po přivítání půjdeme společnou procházkou Stromovkou. Trasa je dlouhá asi 1,5 kilometru a je bezbariérová. Ve společném kruhu zazní krátký proslov s hudbou, bude prostor pro sdílení a na závěr zapálíme svíčku za každý ztracený život. Na místě bude připraveno i drobné občerstvení. Akci organizuje skupina prevence a výzkum sebevražd Národního ústavu duševního zdraví, Krizové centrum pro děti a rodinu a poradna prostory. Finanční podporu poskytl Jihočeský kraj. Při této příležitosti je možné uctít důstojně a taktně památku blízkých. Mohou se připojit nejenom členové rodin, ale i kamarádi, kolegové, prostě všichni, kterých se odchod člověka dotkl a stále ho nosí ve svém srdci. Tato akce může povzbudit, dát podporu. Svíčka je v tomto případě hodně důležitý symbol, protože přináší světlo a naději do těžkých dnů pozůstalých.
0: Říká o pochodu pro pozůstalé po sebevraždě v Českých Budějovicích Alena Poláčková.

crash. Zvali jsme vás do Brna na dnešní přednášku profesora Jiřího Hanuše Masaryk a síla jednotlivce. Pořadatelé z Centra dialogu v Arnoldově vile dnes sdělují, že museli z technických důvodů posunout začátek na 18. hodinu. Dnešní přednáška profesora Jiřího Hanuše Masaryk a síla jednotlivce tedy se posouvá na 18. hodinu. Děkuji za pochopení, pořadatelé, a těší se na setkání. Vstup je volný. Registrace přes Brno ID.

0: Na setkání s biskupem Pavlem Konzbulem zve prvokomunikanty diecézní katechetické centrum brněnského biskupství. Akce s mottem Dám vám nové srdce se uskuteční 1. října na Petrově.
1: Páni jsou všechny děti brněnské diecéze, z jejich katechety. Každoročně vás čeká setkání s biskupem Pavlem a různá stanoviště v okolí katedrály. Můžete se také podívat na věž. A letos prozradíme, že v rámci roku svatého Františka budou stanoviště zaměřená i na svatého Františka. Na začátku se sejdeme a zahájíme společnou mši svatou. Poté jde program na stanovištích. Určitě nestihnete projít všechny stanoviště, ale můžete si vybrat. Dostanete vždycky mapu do skupinky. Končíme kolem 2:30 společnou adorací na závěr a závěrečným požehnáním.
0: Dodává za brněnské diecézní katechetické centrum Lucie Šenkyříková. Dodáme, že přihlášky je možné posílat do této neděle 20. září.

tečka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu, když už jsem nad čím zlomil hůl, jako ti ptáci po příletu.

0: Cyklosvětlušky vyrazí v pátek 18. září na svou dobročinnou cestu. Bělským lesem v Ostravě projedou osvícení cyklisté a projdou svítící pěší. Akci pořádá organizace Akord a poklad a vstupují do 10. ročníku. Letos pomohou splnit sen jedné malé holčičce z nedalekých Olbramic. Jak? To nám vysvětlil zakladatel závodu a ředitel pořadatele Zdeněk Kačor.
1: Cyklosvětluška je charitativní akce, kdy v podstatě chceme podpořit Natálku, která potřebuje nový invalidní vozík, aby mohla sportovat, protože je to čiperná holčička, která se nevzdává a bojuje se svojí nemocí. A tak ji podpoříme. Zkrátka vyrazíme do Bělského lesa, který rozzáříme, doufám, že desítky světílek, protože v lese bude vysvícená trať, kterou všichni účastníci projedou. Ti, kteří nemají kola a nemají je nazdobená nebo jsou jenom pěší, můžou přijít s lampy s lampičkami a můžou projít takzvanou chodotrasu, která bude kratší a projdou také úseky Bělského lesa. Vždycky je zvykem, že všichni účastníci si svoje kola nazdobí různými světýlky, ať co nejvíce blikají, září v tom lese a ty nejlepší účastníky samozřejmě vyhodnotíme. Nejkrásnější svítící cyklosvětlušky čekají odměny. Totéž platí samozřejmě pro chodce, když budou mít svůj lampionek, ale i na svém oděvu můžou mít nějaké světýlko navíc. Krátka a dobře. Den všichni od 18 hodin, když přijdou k Akordu do zahrady, tak se zúčastní velké charitativní akce na podporu Natálky. Navíc tam bude příjemná atmosféra, tak věřím, že se tam všichni setkáme.
0: Doufá Zdeněk Kačor, ředitel Akordu a pokladu a zakladatel cyklosvětlušek. Účastníci tohoto závodu v pátek 18. projdou a projedou ostravským Bělským lesem, ale pomoci Natálce jde i přes otevřenou sbírku na serveru Donio a nebo zakoupením propagačních předmětů cyklosvětlušek.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: A nyní přebíráme s laskavým souhlasem zpravodajství Českého rozhlasu Plus. A ve všech dalších aplikacích.
1: Opět je tu odpolední Plus, dnes s Lucí Vopálenskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Proč vláda požaduje, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky kabinetu a jaké reakce to vyvolalo? Jaké silnější pojistky proti prudkému zdražování paliv schválil Evropský parlament? A co stojí za nárůstem počtu mrtvých na silnicích o prázdninách? To je ve zkratce obsah další půl hodiny, ale nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Slovenští hygienici našli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Vypití takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávícího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi tři lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hájková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. A policie podle Rimkevič-Hájkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
4: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. A podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné jen pokud z údery přestane Rusko.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven taky jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
5: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Provoz sicilského letiště v Katánii funguje už druhý den v omezeném režimu kvůli sopečné aktivitě Etny. Přílety a odlety jsou zrušené zatím do 14:30 je dnešního odpoledne. Týká se to i jednoho z Prahy, který odletěl se zhruba 4-hodinovým zpožděním. Některé spoje jsou odkláněny na jiná letiště na Sicílii. Etna je nejaktivnější sopkou v Evropě. Leteckou dopravu přerušuje pravidelně. V polovině minulého měsíce to trvalo více než týden. Provozovatel letiště tehdy označil situaci za jednu z nejhorších za 20 let. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně.
6: Jen krátce před podáním návrhu přitom Fico s Tarabou společně vystoupil před novináři a jeho práci chválil. O pár hodin později už navrhl jeho odvolání.
7: Je třeba někdy přijat rozhodnutí, kterým já nerozumím a nechcel jsem jich urobiť, ale bohužel.
6: Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Pokud Taraba ve vládě skončí, může se vrátit do parlamentu jako poslanec. Ficova koalice tam má přitom jen těsnou většinu a i Tarabův hlas tak pro ní může být důležitý. Jestli s ním může dál počítat, ale ministr neřekl. Podporu chce zvažovat u každého zákona zvlášť. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: A policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šejreníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích schengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila to moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
8: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
3: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před Žebrákem na 33. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jede se tak pouze levýma, kolona narůstá. Výrazně se zpomaluje za Královým dvorem na 22. kilometru. Zdržíte se zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí do Prahy zpomalují kamiony v okolí Klíčan na 3. kilometru. Sunou se pravým pruhem celou Cínoveckou až do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojedněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne, později večer může na jihovýchodě pršet a nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tak zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Říkám si, že může to být hezký, když se starý věci propojí. Posloucháme pořád stejný desky, i když máme jiný pokoje. Život nejde zkoušet na nečisto, možná, že to stojí za pokus. Každý chceme najít svoje místo, najít pevnej bod a do něj vrůst.

0: uskuteční o posledním zářijovém víkendu evangelizační kurz Filip. Má záštitu biskupa Jana Vokála a projektu Ezechiel. Zájemci se mají hlásit do příštího úterka, tedy 22. září, zjistil královéhradecký zpravodaj Proglasu Martin Weisbauer.
1: Místem konání bude základní a mateřská škola Nový Hradec Králové v Pešinově ulici 146. Kurs je zaměřen na osobní setkání s Ježíšem a jeho motem je citát z Ezechiela: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Kurs bude obsahovat přednášky, svědectví, chvály, mši svatou, modlitbu za vylití Ducha Svatého a společenství. Přihlášku je třeba podat na telefonu 732 772 321 anebo na e-mailu kursfilip.hk@gmail.com.
2: Mám jedno oko otevřený, chci vnímat všechny čtyři stěny, vykřičet city do všech stran.
3: Kam strelka cestu velí.

0: co jsou rozečtený.
1: Je každý příběh otvorený.
0: A čas, co plyne, hranic nezná, ho pijí a zvedá ze dna. Já chci být,
1: ty chceš
0: být pozvaný.

0: Jablonec nad Nisou si připomíná 160 let od povýšení na město. Hlavní oslavy začnou v závěru týdne na Mírovém náměstí a doplní je Den evropského dědictví, během kterého se veřejnosti otevře řada místních památek. Blíže za organizátory Radana Šéfrová.
1: Program začne už v pátek ráno v 10 hodin. Bude tam jazz, bude tam nový cirkus a budou tam především jablonecké kapely, protože jsou to oslavy našeho města, takže z hlediska té dramaturgie nám přišlo logické, že bychom právě prostor měli dát těm našim jabloneckým kapelám, aby ukázali, co tady v nás je. Program bude pokračovat celý pátek, budou stánky na náměstí, bude ražba speciální mince výroční. A v sobotu se přidá právě Den evropského dědictví, kdy se zdarma otevírají památky, jsou tam různé komentované prohlídky, součástí jsou i různé výstavy, rodinná trasa, jízdy historickým autobusem, takže tu sobotu vlastně všechno vyvrcholí. A důležité je si říct, že po oba dva dny je vstup zdarma.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: 15 hodin a 37 minut, máme 7 minut po půl čtvrté, úterý 15. září. Do akce Noc literatury, která se uskuteční zítra, tedy 16. září, se letos přihlásilo více než 100 měst a obcí z celého Česka. Podrobnosti k programu v Moravské metropoli má Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-Střed.
1: Jedná se o unikátní kulturní akci, která se vůbec poprvé v takovémto rozsahu uskuteční v Brně. Hlavním organizátorem celé akce je městská část Brno-Střed a příspěvková organizace KBSK. Cílem celé akce je návštěvníkům představit prostřednictvím veřejných čtení různé unikátní prostory a také současnou literární tvorbu. A v průběhu toho jednoho večera budou moci návštěvníci navštívit až 30 unikátních lokací. Jedná se například o vilu Tugendhat, Herdanův byt nebo salonek hotelu Grand. Tam všude se uskuteční autorská čtení vytipovaných knih a jednou z velkých zajímavostí je také fakt, že přijede řada osobností i samotných spisovatelů, kteří tady budou mít různé besedy nebo dokonce autorská čtení. Jedná se například o držitelku ceny Magnesia Litera Doru Kaprálovou, argentinského autora Jorge Emilio Niedlicha, přední ukrajinskou spisovatelku Oksanu Zabuško či kanadský profesor antropologie a vnuk Gréty Tugendhatové Michael Lambek.
0: Řekl o projektu Noc literatury mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.

Slyším to, co jiní neslyší. Bosé nohy chodit po pliši. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Prchává je někdy od lidí. Vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách.

Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechla jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Kdo má naději, však zabrání, ani strach, že přijde zklamání, abych nekles pod tvá kolena. Nejkrásnější bývá šílená, abych nekles pod tvá kolena.

ubytovaný na obláčku mezi nebem a zemí. Nastoupím do dětského vláčku, který nikam nejede,

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety

0: Nové číslo katolického týdeníku představila pro Glasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová. Bude již 38.
1: Otevíráme znepokojujícím článkem Církevní školy v ohrožení. Přibližujeme přemýšlení nynější vlády, která se snaží ušetřit, kde se dá, včetně rezortu ministerstva školství. Situaci dále sledujeme, ale hrozí zde i to, že by soukromé školy, včetně církevních, přestaly dostávat podporu státu. Na uklidněnou přinášíme fotografii děkovnou bohoslužbu za úrodu právě na titulní straně, kde se do děkovného průvodu zapojil i traktor. A vzácný rukopis Evangelia opět pohromadě. Se zářím se rozjeli zajímavé kulturní akce a toto je jedna z nich a je mimořádná. Kolegyně byla u toho, když se v severoitalské Aquileji, což bývalo město podobně důležité jako Řím, o víkendu otevřela výstava se vzácnou zápůjčkou pražským fragmentem Markova Evangelia ze 6. století. Tento fragment opustil Prahu poprvé za bezmála 700 let, poprvé od roku 1354, kdy ho nechal přivést právě z Aquileji Karel IV. A Italové byli překvapeni, v jak zachovalém stavu je. Výstava nyní potrvá až do příštího roku. Uchovávat nejen vzácné tisky, ale celou naši planetu pro další generace je ostatně ryze křesťanský úkol. A tím se dostávám na další strany katolického týdeníku. Během takzvané doby stvoření, kterou slavíme v církvi kolem svátku svatého Františka, se v aktuálním tématu věnujeme ekologické konverzi, udržitelnosti, skromnosti i praktickým typům.
0: Listuje katolickým týdeníkem šéfredaktorka Kateřina Koubová. Dále se zaměřují třeba na životní prostředí.
1: A perspektivy otevíráme esejí, kde jsme poprosili tři skutečně velké odborníky a ti nám připravili po horkém a suchém létě srozumitelný text o koloběhu vody po zemi a zejména o golfském proudu a co mu hrozí a co tím pádem hrozí nebo jak se to bude projevovat i ve střední Evropě. Komentáře na straně 8 jsme tentokrát zaměřili na politické a bezpečnostní dění nejen v Německu. Když se podívám na další stránky, třeba na duchovní stránku spiritualitu a tam, kde otiskujeme homílie. Evangelium této neděle se věnuje podobenství o najímání dělníků na vinici a božímu pojetí spravedlnosti. No a velký rozhovor přinášíme s kutnohorským spirituálem páterem Michalem Šramkem, knězem mnoha talentů, včetně hudebních. A v rubrice Doma tentokrát představujeme přípravy snoubenců na církevní sňatek. V minulém vydání skončila také naše tradiční velká letní soutěž a tak už nám docházejí vaše vyplněné odpovědi, včetně dopisů. Posílejte je prosím do 30. září. Přeji všem krásné a klidné září a radostné dny.
0: Shrnuje 38. vydání katolického týdeníku šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Čekám, doufám, že jednou tvář otočí se zády a odejde navždy do tmy a sní moje já tam a já tady. A pak si vydechnu a vysadím okno, ať mne ruce uši zebou, tvář je pryč, k čemu sklo okna mezi mnou a

Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná pořad Slyšte lidé a v něm se dnes budeme věnovat hudbě z 90. let minulého století. Zvu vás do času magnetofonových kazet, do doby, kdy jsme si oblíbené písně nahrávali z rádia, případně v půjčovnách a knihovnách půjčovali špatně dostupná CDčka a přehrávali si je právě na kazety. Půjde o vzpomínku velmi osobní, protože hudba zejména první poloviny 90. let mě hodně formovala a dodnes pro mne představuje víc než nostalgii. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost tedy budu vybírat své oblíbené písně z té doby, s tím, že snad potěší i vás. Tentokrát se soustředím především na anglosaskou rockovou scénu, ale budu se vedle opravdových legend snažit vybírat i dnes pozapomenuté kapely. Ale jednou legendou začnou vlastně asi nejslavnější z kapel z dnešního pořadu, skupinou, která zrovna letos slaví 50 let existence a dodnes vydává nové písně. Jde o irské U2, kteří se na začátku 90. let zvukově výrazně proměnili. Po vážném, rozmáchlém roku Alp the Joshua Tree a Rattle and Hum hledali na desce Achtung Baby z roku 1991 nový jazyk. Skladba Mysterious Ways, kterou jsem vybral, stojí především na výrazném basovém groovu, tanečním rytmu a nezvykle funkové kytaře hudebníka The Edge. Právě její tanečnost dobře předznamenává cestu, kterou U2 během 90. let pokračovali přes album Zúropa až k desce Pop. Mimochodem U2 prý pracovali na skladbě s pracovním názvem Sick Puppy, která se nakonec rozpadla do dvou různých písní, do pomalého hitu One a právě do svižnějšího Mysterious Ways. Ústřední postavou textu je tajemná žena, která může být současně milenkou, můzou i jakousi duchovní silou. Název navíc připomíná tradiční křesťanskou formulaci o Bohu, který působí Mysterious Ways, tedy nevyzpytatelnými cestami.

To byly tedy U2 se skladbou Mysterious Ways z mého dodnes velmi oblíbeného alba Achtung Baby. U2 jsou pro mne dodnes součástí velké trojky kapel, které jsem v 90. let hodně poslouchal a ke kterým se dodnes rád vracím. Druhou z nich jsou R.E.M. a třetí australští Midnight Oil. Jejich největší úspěchy jsou spojené s deskou Diesel and Dust z roku 1987. Já sám jsem je objevil s neméně silným albem Blue Sky Mining z roku 1990. A do tohoto pořadu jsem vybral album Earth and Sun and Moon z roku 1993 a píseň Truganini. Je to skladba o australské identitě, ale její název odkazuje ke konkrétní ženě. Truganini byla žena z jihovýchodní Tasmánie, která zemřela v roce 1876. Midnight Oil ji použili jako symbol tragického osudu původních obyvatel Tasmánie po evropské kolonizaci. Píseň ale není jen historickou připomínkou. Vedle Truganini zmiňuje také malíře Alberta Namajiru a otevírá otázky australské národní identity, monarchie a vztahu k původním obyvatelům. Album produkoval Nick Lowney společně s kapelou a oproti některým předchozím nahrávkám se Midnight Oil snažili zbavit části studiových technologií a zachytit syrovější, téměř koncertní zvuk. Dobová recenze označovala právě Truganini za příklad tohoto nového, méně útočného stylu kapely. Píseň mimochodem vyvolala určitý spor, protože samotní Midnight Oil

Dozněla píseň True Ganiny od skupiny Midnight Oil, která se vždy angažovala v boji za práva původních obyvatel Austrálie. V jiném slova smyslu angažovaná byla píseň Runaway Train, jinak ne příliš známé skupiny Soul Asylum. V jedním videoklipu se totiž objevovaly fotografie pohřešovaných dětí se jmény a daty jejich zmizení. Údajně se díky této písni povedlo více než 20 takových dětí najít. Přitom v různých zemích se vysílaly různé verze klipu s jinými fotografiemi. Píseň původně nebyla vůbec o uprchlých dětech. Dave Pirner ji napsal poměrně rychle, údajně během jediného sezení. Text vycházel především z jeho vlastních pocitů deprese, beznaděje a ztráty kontroly.

Runaway train je metafora člověka, který neví, kam směřuje a nedokáže zastavit. Pirner později říkal, že byl překvapený, jak silně na píseň lidé reagovali. Její spojení s pohřešovanými dětmi vzniklo až dodatečně prostřednictvím videoklipu.

Budeme pokračovat v linii angažovaných písní. Jako další to bude velšská skupina Manic Street Preachers a skladba If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Nicky Wire napsal text v Barceloně v době, kdy četl knihu Hold Katalánsku od George Orwella, která vychází z autorovy zkušenosti z války. Důležitým hudebním inspiračním zdrojem byly také The Clash a jejich píseň Spanish Bombs. Kapela původně chtěla vydat pouze B stranu některého ze singlů, ale nakonec se z písně stal první single alba This Is My Truth, Tell Me Yours a také vůbec první single Manic Street Preachers, který se dostal na první místo britské hitparády. Název skladby pochází z propagandistického plakátu ze španělské občanské války. Republikánská strana se v něm snažila přesvědčit zahraniční veřejnost, aby neignorovala bombardování španělských měst. Na plakátu byla fotografie dítěte zabitého při bombardování a varování, že pokud svět toto násilí toleruje, jeho vlastní děti mohou být další.

dohrála ukázka z alba This Is My Truth, Tell Me Yours, velšské skupiny Manic Street Preachers z roku 1998. Zajímavý a rozhodně ne radostný příběh se skrývá v písni Driving with the Brakes On skotské skupiny Del Amitri. Muž jede se ženou do nemocnice, ona se rozhodla pro ukončení těhotenství a on ví, že tomu nemůže zabránit, i když by rád. Aranžma je zpočátku velmi komorní, ale postupně se přidávají další nástroje a vokály a skladba nabývá na intenzitě. Autor Justin Curry sděluje téma textu jen v náznacích a je na posluchači, aby si celý příběh poskládal. Nejde tedy o obhajobu ani odsouzení skutku, ale o portrét vztahu v okamžiku, kdy se dva lidé ocitnou před rozhodnutím, jehož důsledky už nejdou vzít zpět.

Kdybych si měl vzít jedno album z 90. let na pustý ostrov, žhavým adeptem by byla deska Automatic for the People od skupiny R.E.M. z roku 1992. Album je to mimořádně melancholické, zabývá se mimo jiné stárnutím, smrtí, ztrátou, změnou a nejistotou. Píseň Find the River tento oblouk uzavírá obrazem cesty, silnice, řeka a nakonec oceán. Michael Stipe později řekl, že při psaní alba byl silně ovlivněn tématem smrti, ale zároveň chtěl, aby v něm byla i naděje. Text je postavený na velmi jednoduchém pohybu, řeka teče k oceánu a člověk se snaží najít vlastní cestu. Silnice, voda a proud vytvářejí několik paralelních obrazů cesty životem. Zajímavé je, že závěr už není tak rezignovaný jako některé předchozí části písně. Proto se skladba dá číst zároveň jako melancholická i překvapivě nadějná. Zajímavé je i to, že R.E.M. píseň nahráli jako demo, ale nakonec ji neupravovali a přímo tuto syrovou verzi použili.

Zatímco písně R.E.M. máme spojené s charakteristickým hlasem Michaela Stipa, v kapele The Beautiful South, dnes bohužel pozapomenuté, se vystřídalo několik zpěvaček. Briana Corrigan, kterou budeme poslouchat, mě nadchla svým křehkým a jakoby trochu nejistým hlasem. The Beautiful South byli známí tím, že i z bolestných, tragických nebo groteskních situací uměli udělat velmi líbivou a vlastně hřejivou píseň. To je vlastně ironie přítomná i u mé oblíbené skladby Bell Bottom Tear, která pojednává o nevěře a trapnosti, ale něžným způsobem. Píseň vyšla v roce 1992 na albu 0898.

Z 90. let vybírám písně, které pro mne osobně byly velkými hity, i když ne vždy šlo o hity největší. Podobně tomu bylo u skladby You're the One for Me, Fatty, britského zpěváka Morrisseyho z jeho alba Your Arsenal z roku 1992. Název je slovní hříčka a odkaz na starou soulovou píseň. Morrissey převzal konstrukci názvu ze skladby You Are the One for Me, Bobby, americké dívčí skupiny The Marvelettes z roku 1968. Místo jména Bobby ovšem přichází poněkud provokativní Fatty, tedy něco jako tlusťochu. Fatty údajně nebyla konkrétní žena, přestože videoklip takový příběh vytváří. Klip režiséra Tima Broda zobrazuje Morrisseyho jako štíhlého muže, který tráví den s výrazně obézní ženou. Samotná píseň ale podle dostupných pramenů nemá potvrzenou konkrétní ženskou předlohu. Existují různé spekulace o tom, komu nebo čemu Fatty odkazuje.

To byla tedy ukázka z alba Your Arsenal zpěváka Morrisseyho. Kontrast mezi temným textem a veselou hudbou můžeme zaznamenat u skladby Little Miss Can't Be Wrong americké skupiny Spin Doctors. Píseň zní lehce, hravě a téměř bezstarostně, ale vypráví o velmi nepříjemném vztahu a o člověku, který má nad někým moc. Posluchače mohl zmást i bláznivý videoklip, podle kterého by se píseň jevila také jako velmi bezstarostná. Zpěvák Chris Barron ji však napsal o své nevlastní matce, se kterou žil od 9 do 18 let. Popsal ji jako velmi obtížného člověka a později vysvětloval, že píseň je vlastně o zkušenosti dítěte, které je vydáno na milost dospělému tyranovi.

Frustrace je tématem písně Born of Frustration britské skupiny James. Zpěvák Tim Booth ji však nechtěl psát jako jednoduchou, naštvanou rockovou skladbu. Text začíná pocitem, že člověk nedokáže naplnit všechny své touhy a postupně se dostává k otázce, jak se s vlastními omezeními vyrovnat. Booth tehdy říkal, že se snaží psát spíš pozitivně, ale nevěří v tvorbu jednoduše šťastných písní. S touto písní se také změnil styl kapely, kterou si lidé spojovali s manchesterskou alternativní scénou a s hity jako Sit Down. Born of Frustration měla na tu dobu poměrně bombastický zvuk. Zajímavé je, že v Americe byla skladba v hitparádě úspěšnější než doma v Británii. Dostala se až na 5. místo hitparády.

Už jsem říkal, že kdybych si měl vzít jedno album na pustý ostrov, bylo by to možná Automatic for the People od R.E.M. Druhým adeptem by bylo album The Beast Inside od skupiny Inspire Carpets, jedné z mých vůbec nejoblíbenějších. A v rámci této desky mám velmi rád skladbu Sleep Well Tonight, která sice nevyšla jako single, nepatří k nejtypičtějším písním této kapely, ale podle mě má mimořádnou sílu. Text má politický základ. Klávesista Clint Boone později vysvětlil, že píseň byla inspirována dvěma protijadernými aktivisty, které potkal během pobytu ve Washingtonu. Tito lidé zasvětili svůj život protestům a žili ve stanu před Bílým domem. V textu se potkávají intimní postavy a velká témata. Objevují se v něm jména Annie a Tommy, motivy světla, parku, lásky a oddanosti, ale také narážka na situace, v nichž srdce člověka znamená méně než televizor. Píseň tak působí jako směs milostného nebo osobního příběhu a společenského komentáře. Zajímavé je, že její refrén není klasickým protestním sloganem, spíš přináší příslib, že pro lidi v parku nikdy úplně nezahasne světlo. Hudebně má skladba blízko zvuku 60. let, například kapele Velvet Underground. Přitom Inspiral Carpets jsou spojováni s manchesterskou scénou 80. a 90. let, ze které později vzešla například skupina Oasis. A právě písní Sleep Well Tonight se s vámi dnes rozloučím. Pořad Slyšte lidé tentokrát nebyl o novinkách. Milan Tesař pro vás vybíral své oblíbené skladby z 90. let a odhaloval, někdy i pro sebe, jejich příběhy. Budu rád za vaše reakce. O zvuk se staral Šimon Vítek. Tady jsou na závěr Inspiral Carpets z alba The Beast Inside. Thank you.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto až Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Zprávy ale přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Důležité. No.
3: A bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma a Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Zprávy a Martin Matějka. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. A průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
5: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
3: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače, co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
6: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
3: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z valného shromáždění OSN. Taraba už dřív uvedl, že se po případném odvolání vrátí do sněmovny jako autonomní poslanec. To by mohlo ještě více zkomplikovat práci vládní koalici, která se ve sněmovně teď opírá o většinu 3 hlasů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Domunek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drukla, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
7: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
3: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující v Praze můžou ode dneška potkávat nově polepenou tramvaj. Chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
3: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci, zemřelo při nich jedno dítě. Na jižní spojce cestou na Smíchov naberete zdržení v koloně od pražské magistrály přes Ucpaný most a Dobřískou pojedete k Mrázovce více než půl hodiny. Na začátku Barandovského mostu navíc v pravém pruhu překáželo porouchané osobní auto. Už se ho podařilo odtáhnout, kolona by se mohla dát rychleji do pohybu. V Praze v ulici 5. května na Chodově směrem z D1 se řadí kamiony před sjezdem do Spořilovské. I tou se sunou krokem dál i jižní spojkou směr Černý most. Před Lanovým mostem už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy a nejvyšší středeční teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 18.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ahoj holky a kluci, vítejte u dnešního barvínku, který pro vás dnes připravili Tamara a
1: Lenka. Dnes máme tu čest přivítat ve studiu naši kolegyni, která je nejen skvělou herečkou, ale i milovnicí pohádek, Zuzku Černou. Zuzko, ahoj.
2: Ahoj, pro mě je to čest, že tady s váma můžu být.
0: To je hezké, ty jsi dneska taková na opačné straně trošku, že?
2: Je to pravda, no. Ještě ke všemu, tak jako moderátorka jsem zvyklá právě mít před sebou rozložený nějaký papír, jako herečka samozřejmě taky mít texty. A teď jsem tady, abych to přiblížila dětem úplně s prázdnýma rukama a Lenka s Tami přede mnou jsou a právě ty papíry mají, takže jsem zvědavá, co si na mě nachystali.
0: O, soudí, to bude zkouška. Máš mít premiéru takovou. My jsme se s Lenkou tak nějak vydali cestou povídání o pohádkách, které připravujeme do příštího barvínku, ať se máte na co těšit. No a tak jsme si řekli, že musíme využít toho, že naši kolegyně moderátorkou je i herečka a to tak nějak k princeznám patří. Takže všechny princezny dnes v pohádkách přece hrají herečky, že jo? Že jo?
2: No, bývá to tak.
0: Pokud nejsou animované. Pokud nejsou animované.
2: Ale i když jsou animované, tak je musí někdo namluvit.
0: Namluvit. No, ale v každém případě řekněme si, že v dnešní době AI začíná být problém poznat, jestli je skutečná nebo není. Ale jako ty jsi živá, jo?
1: Ale tak jako tak tam musíš prostě uznat, že už těch reálných, opravdových princezen na světě stejně moc není.
0: No, to je pravda.
1: Těch už je jenom málo a myslím, že u nás zrovna žádnou nemáme.
0: Já si myslím, že nás poslouchá mezi posluchačkami spousta malých princezen.
1: No tak to rozhodně. To rozhodně.
0: Takže, Zuzko, první otázka, první střelba přímo. Kdy jsi se rozhodla být herečkou? Kde ti to tak napadlo, že bys třeba mohla?
2: No, to bylo na střední škole. Ona spousta herců třeba mluví o tom, že to byl už jejich dětský sen. Můj ne, já jsem chtěla být jako malá letuškou, protože můj tatínek lítá s větroni, to jsou takové ty bezmotorová letadla. A tak já jsem chtěla být letuškou, to mě potom přešlo, když mi moje maminka někdy v raném dětství řekla, že bych musela uklízet to, když se někomu v letadle udělá špatně. Tak v tu chvíli mě to přišlo, tenhle ten sen. No a pak si myslím, že jsem vlastně dlouho nějaký jako vysněný povolání neměla. Já jsem studovala hru na klavír, to mě vždycky moc bavilo, ale věděla jsem, že hudbou se živit nechci, ještě tím, že klavírista to má vždycky těžší v tom, že se nemůže uchytit ve valné většině případů v nějakém orchestru nebo v nějakém kvartetu a podobně.
0: Ale hraješ na klavír?
2: Hraju na klavír. Dokonce mě to dovedlo i k moc hezké věci, že teď poslední 3 nebo 4 roky hraju na varhany.
0: No, já právě tam směřuju tu otázku, k té dojdeme později, proto jsem se chytla.
2: A každopádně jsem ale věděla, že živit se tím nechci. Ono to vyžaduje teda samozřejmě i strašně moc dřiny, když chce člověk nacvičit nový repertoár a já jsem tu hudbu vždycky měla víc jako pro radost. No a potom právě na té střední škole, tak jsem měla volný prázdniny

0: viděla jsem tehdy už na Facebooku, to už Facebook byl, že se hledá komparz do Vyprávěj. A já jsem říkala, aha, tak mám volný léto. To byl takový seriál, vlastně, který se odehrával od, vlastně v průběhu celého 20. století. A tak jsem tam šla a moc se mi líbilo, jak člověka vždycky učešou, oblíknou do nějaký týhletý jako historický doby, do těch kostýmů, a fascinoval mě svět toho, jak se říká, stříbrného plátna. No a pak jsem začala obcházet další nějaký konkurzy, castingy, a přes jeden z nich jsem se dostala do divadelní společnosti Marka Dobrodinského, kde my jsme v sezóně na Českých hradech a zámcích hráli pohádky.
1: Pozvali jsme správně.
0: takže to byla taková nějaká jako první zkušenost, ale pořád jsem to brala, jako že to je vlastně spíš volnočasová zkušenost, díky který si teda můžu třeba i zároveň něco vydělat. Ale ten zlom potom asi největší přišel, když se moje spolužačka Denisa Barešová, taky teď herečka v Národním divadle v Praze, tak se dostala na DAMU, což je Divadelní akademie muzických umění v Praze, vysoká škola, kde právě jeden i z oborů, které se tam vyučují, je herectví činoherního divadla. A v tu chvíli mi zablikala taková kontrolka, že aha, mě by to možná zajímalo taky prozkoumat vlastně ten obor víc do hloubky. Možná už bych se tím nechtěla zabývat jenom jako na té amatérské úrovni, v nejlepším smyslu toho slova, protože nevím, jestli víte, že amatér, tak to vychází z francouzského základu a znamená to milovník. Takže opravdu jako amatérské divadlo je teda to, co se dělá s tím nadšením. Vlastně existuje u nás i takový slovní ekvivalent, že amatérskému divadlu se v Čechách říká třeba ochotnické divadlo. Takže tak to právě, že to dělají ty lidi s ochotou a ochotně.
1: Mně se líbí ten ekvivalent první.
0: Takže právě ty lidi, kteří to dělají s tím nadšením, což samozřejmě profesionálové jsou taky, ale už to obsahuje jako mnohem víc i teoretických základů a podobně, což se právě člověk naučí na té škole. A tak já jsem to zkusila. Na poprvé jsem se dostala do třetího kola při těch přijímacích zkouškách. A tak se mezi tím ještě studovala Karlovu univerzitu, právě mediální studia, což je teda ta druhá nějaká cesta, která mě provází. No a na podruhé už mě potom vzali, a tak se to hezky vlastně obloukově podařilo, že jsem měla a mám tu možnost se tomu věnovat do hloubky. A zároveň nás v ročníku učil Milan Šotek, což byl potom nově nastupující umělecký šéf Národního divadla Brno, který mi ve třetím ročníku nabídnul, jestli bych sem nechtěla jít do angažmá. Já jsem chtěla a teď tam začínám krásnou sedmou sezónu.
2: Sedmou, ty jo, hustý. To když si takhle představím.
0: Možná šestou, no, 2019, šest let, sedmá sezóna.
2: Asi sedmá jo? Sezóna, je to no, tak? To je hustý. Sedm, No a ty jsi mluvila i o tom, že jsi právě na začátku, nebo když jsi byla ještě ten herec amatér, tak jsi hrála na těch hradech a zámcích, tak hrála jsi princezny, anebo jsi hrála třeba spíš Ježibaby?
0: Vlastně de facto ani jedno, ani druhé. Moje první role takhle byla čert. Čert Damián. Takový popleta, který spolupracoval s čarodějnicí Xíxárou a nakonec to teda a drakem Bonifácem a nakonec vždycky tu zamotanou peripetii, teda jestli si toho prince má vzít nafoukaná princezna, anebo ta Anička, která ho má skutečně ráda, tak ji teda rozmotal a všem pomohlo, aby to dopadlo dobře. Ale měla jsem i takovou možnost zahrát si, není to úplně princezna, ale právě na těch zámcích jsme potom dělali pohádky nejenom pro děti, ale i vlastně takové pohádky pro dospělé, a jedna z nich byla Kráska a zvíře. A tak já jsem právě měla možnost zahrát si tu Krásku, což už je vlastně taková, to už je taková princezna.
2: Podle Disneyho je to řazená slečna k princezna, takže dýť si vezme přece šlechtice, tak to musí být princezna.
0: Právě.
1: Takže jo, no teda Zuzi, to úplně zíráme.
2: A když se dostaneme potom teda k tomu, že teď už seš ta profesionální herečka, tak hraješ taky nějaký princezny, nebo pohádky, nebo spíš hraješ to, když to tak řeknu, divadlo pro dospělí?
0: Většinou to divadlo pro dospělí, protože ono v Brně je těch divadel víc a jsou tady i divadla, které se vyloženě specializují na hraní pro děti, jako je divadlo Radost, nebo třeba v divadle Polárka mají spoustu dětských věcí, což ale nevylučuje to, že u nás v Národním máme ty věci taky a hrajeme je rádi. Shodou okolností právě první věc, kterou jsem do souboru přišla, je Jiráskova Lucerna, kde hraju Haničku. A to je takový jako rodinný představení, který nás provází už taky šestým rokem teda. Teď v prosinci bude končit přesně po šesti letech od premiéry. A tam vznikla i spousta moc hezkých doprovodných věcí. Kdo ještě budete mít možnost, tak se určitě přijďte podívat právě i s dětmi. Nebo vy, děti, iniciujte svoje rodiče k tomu, že byste chtěli navštívit Lucernu, protože máme i omalovánky, třeba právě s jednotlivými postavami Haničky, mlináře, kněžny, vodníků. Takže to je takový ten pohádkový svět, který se tam odehrává a který mám moc ráda.
1: Mě úplně jasné, kam vezmu své vnučky.
2: Akorát se trošičku obávám, že v určitém věku jsou mnohem ty omalovánky zábavnější, než to, že se něco děje na jevišti.
1: Pastelky dostanou až cestou domů.
2: Tak ti nebudou chtít vystoupit z auta v tom případě. Nebo ze šaliny.
0: Ale je pravda, že právě každý se na to může najít svoje. Takhle pak mám ještě jedno představení pro děti zase v Redutě, protože Národní divadlo Brno hraje na třech scénách, v Janáčkově divadle, v Mahenově divadle a v divadle Reduta. A v Redutě právě máme představení Edison, které je o vynálezci Thomasi Alvu Edisonovi. A to je barevný, loutkový, s písničkama, se vším možným. Tam zase třeba hraju anděla, takže to je taky taková jako hezká.
2: To je skoro víc jak princezna. No to je rozhodně víc jak princezna.
1: Zvlášť v křesťanském rádiu.
2: A máš nějakou, ať už teda pohádkovou nebo tu dospěláckou vysněnou roli?
0: Já jsem vlastně vždycky nejhezčí role, který jsem měla tu možnost nějak stvárnit, tak byly překvapením. Takovým, že jo, člověk si říká, že jako je moc hezký zahrát si Shakespeareovu Julii, nebo moje taková právě taková hezká, ani bych neřekla, že sen, ale to bylo, nebylo by to jako špatný, Taťána v Evženu Oněginovi. Ale ať už šlo o Alenu v Majitelích klíčů od Milana Kundery, ať už šlo o Nebesa Sally Popijovou, a nebo právě už se k tomu taky trochu dostáváme, ať už šlo o Marišu, tak ani v jednom z těch případů jsem nečekala, že to budu hrát. A nakonec to byly jako jedny z nejkrásnějších pracovních zkušeností, který jsem měla možnost, anebo právě ještě v případě Mariši pořád mám, stvárňovat. A byl to experiment, byla to hra, byla to krásná zkušenost. A tak si říkám, že snít není špatný, ale je určitě fajn být otevřený i dalším možnostem.
1: Tak to Mariš, je hodně hluboký. Si budem povídat za malou chvíli. Já si myslím, že je super čas na to, abychom si dali nějakou první písničku.

0: Tak jsme po písničce zpátky a Zuzka už to hezky před písničkou načala, tu Marišu. A já vždycky, když se řekne Mariša, zvlášť my to tady slyšíme v rádiu, ne často bych řekla, ale víme o tom, že ty hraješ Marišu, tak já si vždycky vzpomenu, když jedu kolem hlavního nádraží v Brně a tam je zastávka a tam tě vídám na billboardu a vždycky si říkám, jo, tu holku znám osobně. Tak jaký to je takhle se vídat na těch billboardech velkých, malých, i opravdu těch obrovských, co jsou třeba v podchodu?
1: No, ono dokonce právě nejzvláštnější je vždycky ten ještě větší formát a to je na Janáčkově divadle.
2: Na divadle, ano.
1: Tam z boku, když člověk jede tramvají jedničkou třeba nahoru právě od Mahenova divadla k Janáčkovu divadlu, tak tam jsou ty billboardy, ale opravdu obrovský, tak tam jako vidět ten velký obličej je takový zvláštní, ale zároveň z toho mám vždycky, ať už to potkám kdekoliv po městě, v jakýmkoliv formátu, nebo třeba i na programech, protože ty programy, které si člověk může koupit, ať už na pokladě, nebo potom u ovaděček na tom představení, tak taky mají na té titulní straně ten plakát ke konkrétní inscenaci.
2: Mimochodem, ti to tam teda velice sluší.
0: Ano, to souhlasím.
1: A já právě z toho mám vždycky jako radost, protože to jsou na všech plakátech, kde jsem měla možnost být, což byla zatím Lucerna, Starý dobrý nový, víceméně i Tři sestry, protože to jsem si dělila s kolegyní Eliškou Zbrankovou a potom právě Mariša, tak vždycky to byly moc krásné fotografie, ze kterých jsem měla opravdu radost jednak už u toho focení, protože ten tým okolo fotografů byl vždycky nápaditý a moc mě to bavilo, to focení jako takový. A potom si myslím, že z toho právě vznikly vždycky i moc hezký fotografie. Takže mám radost z toho, že se můžeme prezentovat takovouhle věcí a tak jo, taky přiznám, že jsem ráda, že mi to tam sluší.
2: My bychom možná mohli dětem trošku přiblížit vlastně Marišu jako takovou. O čem to je? Já děti trošku pro zábavu. Mariša posleze vám vysvětlím, Zuzka, tak pro vás ten obsah, ale u nás doma je z této divadelní hry zaběhla jedna věta. Se zeptám manžela doma, říkám, chceš uvařit kafe nebo dáš si kafe? A on se zeptá, a kde jsi ho byla koupit? A nebo řekne, Marišo, nevím. A teď vysvětlíme, proč.
1: No, já bych jednak chtěla říct, že Mariša, on se řadí mezi takový ten, jako říká se tomu, kánon českého dramatu. A je to zařazený potom i do různý jako povinný četby, k maturitě a tak. Takže se z toho občas stává neprávem taková ta jakože stará, jakože nudná,
2: složitá.
1: A jakože složitá, suchá prostě knížka, kterou teda musíme přečíst. Ale myslím si, že je skvělý, když třeba na to zajdou i mladší diváci a zjistí, že to není jenom teda jakože ta povinná věc, kterou si musí přečíst do školy, ale že to jsou prostě, jsou to příběhy o živých lidech, který by mohli fungovat úplně i dneska, že tam jsou prostě, je tam Mariša, která má ráda kluka Franska, který musí odejít na vojnu a to si myslím, že jasně, dneska už se u nás v České republice na vojnu povinně chodit nemusí, ale i když se to představíte třeba... Ale i když se to třeba představíte, že máte školní třídu, ve které máte nějakého oblíbeného spolužáka, kamaráda a on se potom třeba odstěhuje do jiného města. A teď najednou vám začne chybět, musíte se loučit, jako jo, takže to není jenom něco, co už by bylo dávno pryč. A tahle Mariša, která má ráda Franska, který ho jí odvedou na vojnu, si musí vzít Vávru, což je místní mlynář, který už je vdovcem, má děti. A
2: je bohatý.
1: Je bohatý. A to je právě to. To je právě ten důvod, proč Marišini rodiče trvají na tom, aby si Mariša toho Vávru vzala. On ale zároveň to není úplně dobrá povaha. Je to jednak prudká povaha. Několikrát se tam říká, že svoji předchozí ženu byl, takže potom se to samé jako stane i Mariše. Ale ona se nakonec rozhodne Hlavně ve chvíli, kdy se Francek z té vojny vrátí, ona zjistí, že ho má pořád ráda, tak se rozhodne, že takhle ten svůj život nechat nechce, že takhle už to nejde, že došlo do úplně jakoby bezvýchodné situace, ze kterého ale nevidí jiný východisko, než to, že v originální hře právě se dostáváme k tomu kafi Vávru otráví, že mu nasype jed do kafe, on ho potom vypije a tím ta teda hra vlastně jako... Hra tím končí, ten příběh úplně ne, protože právě nastává ta velká otázka, kdy si můžeme domýšlet, a co teď? Je to sice právě, je to sice teda asi nějaký jako řešení té současné bezvýchodné situace.
2: A co dál?
1: Ale s největší pravděpodobností to nebude tak, že Mariše otrávila svého manžela a tak teďka si v klidu může jako jít za tím svým milým Franckem a budou se teda mít dobře a bude tam jako happy end, jak se říká. Ne, ono už jsme, je to sice hra z konce 19. století, ale právě to neznamená, že to je nějaký starý a dávno mrtvý. Musíme si uvědomit, že už tady dávno jezdili vlaky, že už byla velká jako průmyslová revoluce a tak. A s tím samozřejmě jako souvisí i už nebyly teda jako šatlavy, už to byly i normálně vězení, takže myslím si, že Mariša by jako v klidu nešla někam dál pokračovat svůj život, ale že by normálně nastoupila do vězení. Takže to je, a nejenom v té hře jako takové, ale i v té naší inscenaci, která teda nekončí tím kafem. To jsem tady už jednou byla s Ivou Horkou, která původně chtěla svůj pořad pojmenovat Na kafíčko s Marišou a pak právě zjistila, že u nás to kafíčko nebude, u nás se nevaří, u nás se vytahují zbraně.
3: A střelné, anebo střelné zbraně. Rovnou střelné zbraně?
2: Jo, bylo to tak, ano, to byla ta změna oproti Mariše, kterou znám právě z původní předlohy, nicméně já jsem chtěla tak trošičku, aby se nám to přiblížila, protože přesně jak jsi to řekla, řada mladých dnes a nejenom dětí má za to, že když slyší název, který je už takto jakože pro ně starý z pravěku, tak že už je nezajímavý a je to velká škoda, protože musím přiznat, že když jsem viděla toto vaše představení, tak mě to ohromilo, protože jste to podali způsobem v dnešní době, kdy to otevíralo úplně jiné otázky, právě ty, které my prožíváme.
1: A je to fakt příběh, který si myslím, to by mohlo být klidně na Netflixu, jako jo, Marisa.
2: Může. Je to příběh prostě z jakékoliv doby.
3: No jednak jedna věc je, že když si o tom vyprávěla ten hlavně ten začátek, teda než to tragicky skončí, ať v originále nebo stasením zbraní, tak to je přesně popis jakékoliv pohádky, že ona je nešťastně zamilovaná, on jí musí odejít a rodiče vyberou nějakého bohatého ženicha. Ona
2: bohatého
3: si ho
2: prince.
3: Přesně tak, bohatého prince nebo nějakého jiného mladíka, který třeba úplně není příjemný, nebo ona ho prostě jen nemiluje a potom to samozřejmě teda vždycky nějakým pomocí buď kouzel nebo nějakých přátel vyřeší bez tragických konců. A druhá věc je, že mě osobně, třeba když jsem se připravovala na maturitu, tak mě osobně mnohem víc bavilo, než ty knížky číst, což mě teda musím taky říct, jakože když jsem tam měla tou Marišu a toho Onegina, no nechtěla jsem to číst, ale měla jsem tu možnost jít na to do divadla a bylo to, jak kdybych si to přečetla. Ano, samozřejmě musela jsem si zjistit, jestli to náhodou třeba nekončí tasením zbraní místo uvařením kafe. Ale myslím si, že to stále není nikde jako zastaralý a místo, abyste teda seděli, nevím, 2-3 týden u knížky, tak není svým způsobem, i když ano, lístky do divadla pořád stojí peníze, stejně ale jako knížka.
2: Ale je to velký zážitek.
3: Ale není nic jednoduššího, než jít do divadla, podívat se na ty 2 hodinky, 3 hodinky divadelního představení a může z toho mít člověk i krásný zážitek a zjistit právě, že to vlastně není tak daleko od těch dětských pohádek, které jsme měli rádi jako děti.
2: V každém případě já se v tuto chvíli vrátím, Zuzi, navážu vlastně i na tuto divadelní hru, jako takový příklad jsme to jenom měli, protože to je teď aktuální tady v Brně. Ale každý text, který vlastně se učíš, tak je určitě složitý. Tohle bude zajímavý pro děti, které se trápí nad nějakým textem do školy, že se mají naučit. No učtení už vůbec,
3: básnička,
2: že on je, to ještě něco přečíst. Teď básničku, tohle jsem měl. Já jsem vždycky obdivovala a obdivuju herce, toho pamatováka, to, že si pamatujete ty neskutečné texty. A teď zase navážu na tu Marišu. Třeba v tomhle případě mě fascinovalo, že byť jste to hráli v takové jako dobové verzi, tak ale dá se říct tou původní češtinu, tou původní, která tam je, ta stará, A mě by teda zajímalo, jak se učíš ty texty, jak si to pamatuješ?
1: Já jsem měla vždycky docela štěstí, protože jsou různý přístupy. Někteří kolegové si prostě musí sednout a memorovat, opravdu si jako přesně jak ve škole sednout si a zapamatovat si to. Ale možná nám to přináší potom i ten druhý úhel pohledu, že vlastně každý text může být svým způsobem příběhem. Každý text může být zajímavý, i když se učím biologii, i když se učím matematiku, vždycky je to nějaký příběh čísel, vždycky to jde od někud někam, můžu si za to klidně dosadit jako reální postavy. Aha, a když teda teďka jakoby postavička X na druhou s postavičkou Y na druhou se dají dohromady, co z toho asi vznikne? Takže vlastně i to školní učivo je vždycky nějaký příběh, který nám umožňuje se něco dozvědět. A já jsem měla vždycky štěstí, no těžko říct si štěstí, ale mně se ty texty skládají do hlavy docela sami. Na zkouškách primárně, protože ono to samozřejmě není jenom o tom, že bychom dostali texty, všichni se to naučili a potom přišli na to představení. Každá ta inscenace se zkouší většinou zhruba 2 měsíce, kdy opravdu každý den my to máme normálně jako normální pracovní dobu, normálně jdeme do práce a normálně to představení zkoušíme. Takže během toho se mi to tak jako daří do té hlavy naskládat. Občas až tak, že si ze mě kolegové dělají legraci, jestli bych si to nechtěla zahrát celý sama. Protože si pamatuju potom i ty jejich texty, aniž bych chtěla.
3: Můžeš dělat nápovědu.
2: Jo, to mě jako vždycky zaujalo, protože a zvláště ještě v tom nářečí třeba, tak to je úplně neskutečný a dá se říct, že v té Mariši ty jsi vlastně pořád na tom pódiu. A ještě to v tom navážu jednu věc, děti, proč jsem na začátku se ptala na to hraní na klavír, protože a to teda teď jsi mi odpověděla a musím to přenést i doma jako zážitek, protože celá ta Mariša začíná tím, že prostě Zuzka sedí zády do toho hlediště a hraje na varhany. Zuzi, já teda si ti nesmírně vážím. Já jsem si myslela, že to bylo jako, že to hrálo a ty jako, že zahrála. To zahrála fakt ty.
1: To jsem hrála fakt já.
2: Ale to bylo neskutečné.
1: A to byla právě jedna z těch jako příležitostí, kterých si moc vážím a který jsou tím krásným zážitkem, který jsem nečekala. Protože na varhany hraju teda nějakým, jako dejme tomu, tím 3. rokem. A ještě než jsme začali zkoušet, tak mi volal režisér Dodo Gombár, že právě slyšel, že hraju na varhany a že by mu přišlo hezký, kdyby jako Mariša právě tak, že to je taková křehká dívka, že by ovládla ten racionální chladný nástroj. A říkám, jo, jasně, super, budu ráda, že vlastně tak v Mahenově divadle se varhany asi kdysi historicky nacházely, on to bylo postavené jako hudební divadlo, mimo jiné. A do dneška tam jsou takový plechový dveře požární s nápisem varhany. Už to tam teda, jako ten nástroj už tam není. A tak jsem si říkala, že bude právě hezký, když se tam vrátí. No a potom, to jsem tady říkala právě už jednou v Na stole je téma, takže to možná, vaši rodiče už to možná slyšeli, tak to už slyšíte i vy. A přišli jsme na první čtenou zkoušku, protože vždycky ten proces zkoušení každé nové hry začíná tím, že je čtená zkouška, kde režisér vysvětlí, co se teda bude dít, jak tu hru chceme pojmout. Jsou tam i výtvarníci, takže nám ukážou kostýmy, scénu a pak se to všechno přečte. A když nám právě ukazovali kostýmy a scénu, tak já jsem zjistila, že celá ta scéna jsou jedny monumentální varhany.
2: Ano.
1: A to byl teda, to byl velký dojem. Pak, když jsem to viděla poprvé, tak to byl druhý velký dojem, když jsem to viděla naživo, když už to postavili. A když jsem měla možnost si na ně potom zahrát, tak to byl třetí velký dojem. I s takovou vlastně, je to totiž zvláštní. Já jsem zvyklá na to, že když je plný divadlo Mahenovo, tak to je něco málo okolo 600 lidí. A člověk je tak jako k ním čelem. Ne vždycky je vidí, protože často jsme na svícení, takže potom v hledišti už máme spíš černo. Ale pořád je k ním tak nějak tváří v tvář. Když jsem hrála na klavír, člověk ty lidi pořád může pozorovat periferně, když má nějaký koncert. Ale když hraju na varhany, tak jsem k těm lidem zády. A musím říct, že jsem mnohem nervóznější, protože vlastně nevím, co se za mnou odehrává, jestli to, že teď někdo šustnul, znamená, že mu spadl program na zem, a nebo že ho to nebaví, nebo že odešel.
2: Já ti přesně řeknu, co se odehrává. Jo? U nás v loži se odehrávalo toto. Myslíš, že to hraje ona? ne, to tak hraje, jako že myslí, že dělá těma rukama jenom. Ale dívej se, to fakt vypadá, že fakt hraje. A pak jsme tě pozorovali. A opravdu jsme tě jako ze všech tak stran, ale to já jsem si říkala, to by hrála hrozně moc přesvědčivě. Ale normálně teď si mě dostala, jo, protože pořád jsem tam měla, a nezeptala jsem se tě na to, tak jsem měla takovou tu, jako, a seš dobrá teda, protože to je monumentální, to je něco tak obrovského v tu chvíli, už když to začíná, a taková malá osůbka tam tak jako naskočí a ty vlastně několikrát tam naskakuješ na tu lavku a z ničeho nic se narozehrají varhany v Mahenově divadle, prostě pro mě nepochopitelný. Takže fakt krása.
1: Hraju, je
2: seš
1: to tak.
2: Dobrá.
3: No, když jsme u té hudby, tak já jsem tě teda viděla jenom v Saturninovi, což je teda pro mě svým způsobem dětská pohádka, protože když jsem byla dítě, tak mi táta čítával tuhle knížku, takže pro mě to je dětská pohádka. Ty tam hraješ slečnu Barboru a mě úplně překvapí, protože já Saturnina znám de facto nazpaměť i seriálovýho, i toho knižního a ty tam začneš zpívat. A to mě úplně vlastně jako překvapilo, že mě nenapadlo, že by to tam vlastně úplně přirozeně mohlo patřit, že slečna Barbora zpívá. Tak je to tak nějak očekávaný od herců, že budou umět i zpívat, nebo ty to máš prostě v tom repertoáru tak jen tak, nebo jak to tam vzniklo?
1: Tam vlastně já jsem do tohohle toho představení naskočila, ono už se teda teďka, už se nehraje, už je po derniéře, ale tam vznikla taková nějaká hezký propojení toho Saturnina a swingové muziky, že tam byla vyloženě kapela. Bylo to teda jako docela náročný, protože spousta těch písniček byla hodně vysoko, tak jsme na nich pracovali s naším korepetitorem. A je to jeden i z těch předmětů, který se vlastně právě na těch hereckých školách učí. Není to úplně jako nutnou podmínkou, že by člověk musel prostě zpívat potom, nebo být schopen zpívat v muzikálech, ale tak nějak základně, jako ono, říká se tomu spíš herecký zpěv, tak to nás tam učili. V mém případě si myslím, že možná docela i naučili, protože já jsem jako malá zpívala v kínově dětském sboru, ale pak jsem po základní škole dlouho se zpěvu nevěnovala, takže pak jsem se to musela teda nějak jako učit zpátky, ale je to trénink, hlasivky jsou sval a nějak se to asi teda vytrénovat dá.
3: No, tak to tomu říkám velké pokrytí. No a když se teda bavíme o té hudbě, tak si rovnou nějakou písničku pustíme.

0: Tak skončila písnička a my se vracíme zpět do našeho Parvínku, kde máme dnes pozvanou naši kolegyni Zuzku Černou. Naši princeznu jsme zjistili, herečku Marišu, máš spoustu přívlastků, přezdívek, dneska budeš mít po dnešku. Ještě mi tak napadá, když se bavíme o textech, které se učíš, bavíme se o těch rolích, vtahuješ na sebe, když si to učíš, třeba i povahy těch osob, které stvárňuješ?
1: Někdy si myslím, že jo, protože v ideálním případě by člověk samozřejmě měl být schopný jako to teda nějak vyslít se z kostýmu a zase si uvědomit, že je zpátky jako v tom svém životě, ale když zkoušíme ty dva měsíce, nejde to úplně opustit, nejde se toho vždycky vzdát. Můj muž mi často právě, když dorazím domů, tak říká, a už nejsiš nehraj, už, stačí, už.
0: Netahej mi práci domů.
1: Takže, přesně, občas si asi nosím práci domů, občas možná i křičím víc, než bych musela, protože jako je to občas takový jako zvláštní kontrast toho, že my v divadle a teď tam lítají emoce, že jo, a křičíme na sebe a pláčeme a smějeme se a pak se ozve konec zkoušky a my si jdeme normálně dál jako zase povídat a pak, takže musím přepnout, že když přijdu domů, tak to tak není, to jako neskončí. To opravdu říkám tak, jak to říkám a měla bych si uvědomovat ten způsob, jakým jako s lidma mluvím, ale to jsou spíš takový zábavný momenty, myslím
0: si, že... Třeba jako, že přijdeš domů a hrajete zrovna Pyšnou princeznu a řekneš manželovi, zavaž mi střevíček. A je mu hned jasný, odkud jdeš.
1: Takže asi ne, že by mluvil jako doma po každý s nějakou jinou postavou.
0: To by byla schizofrenie.
1: To právě, to už...
0: To až asi další téma někdy.
1: To už by nebyla profesionalita. Ale tak jako jo, člověk s tím žije, chce to za ty dva měsíce, protože ono se to zdá, že to třeba je dlouhá doba, ale někdy... Právě i když toho textu je hodně, teď těch situací je hodně, teď člověk to chce jako zvládnout, premiéra se blíží, všichni začínají být nervózní, teď do toho ještě přijde scéna, protože napřed se zkouší na zkušebně, kde je jenom jakoby prázdný prostor, postaví se 4 židle, člověk si má představit, že to je lavička, pak se někam jinam postaví další 4 židle a člověk si má představit, že to je postel, potom se do rohu postaví další 4 židle a ihle už je to auto, takže pak nám vyrobí tu scénu a teď to je najednou samozřejmě jako další velký krok, takže to jak to plyne ten čas, tak člověk je z toho nějak nervózní, chce to dotáhnout, co nejlíp umí. Je pravda třeba i, že někdy se to do té premiéry nepodaří. Spíš ten proces pokračuje. Že když máme představení od představení, tak se to třeba ještě vyvíjí, ještě si člověk některé věci doskušuje, dotahuje, zjistí, že je mohl třeba udělat trošku jinak, takže v tom je to divadlo svým způsobem kouzelný, když se natočí film, tak už se nic změnit nedá, člověk si ho pustí a je to pokaždý stejný. Když půjdete ať už na Marišu nebo na cokoliv jiného do divadla, možná uvidíte každý ten večer trošku jinou pohádku.
0: Jsi tak trošku teďka odpověděla a tak jsi mi pěkně naběhla na další téma, který bychom s tebou rádi tady s Lenkou probrali a to je to, jak jsi se ocitla v Rádiu Proglas a ono to vlastně vyslovila, protože tady je to totiž podobně, jako v pozici moderátora to máte podobně, to jako vysílá jednou, pak to skončí, to už nic nevezmete zpátky, tak jak ty. A teď si říkáš, no nazdar, tak tohle to mohlo být lepší, na to si dám příště pozor. A teď začne druhý vysílání a jsme tam stejně, ještě se přidá něco jiného. Abych si zase říkám, ups, tak tady jsem se opět ponaučila, takže ten adrenalin ti v divadle nestačil a proto si šla do rádia.
1: Mě totiž vždycky bavilo, možná to je i důvod, proč se věnuju divadlu, protože mě už od dětství bavila strašně velká spousta věcí. A pak jsem spoustu z nich třeba přestala dělat, ale ne proto, že by mě přestali bavit, ale protože jsem našla něco, co mě bavilo taky. No a jak už jsem tady mírně naznačila i svoji cestu těmi školami, tak jednou z nich právě byly ty mediální studia na Karlově univerzitě, takže mě jako ten mediální svět vždycky svým způsobem zajímal a pak přišla taková hezká náhoda, že moje kolegyně z divadla, Tereska Grossmanová, kterou taky můžete slyšet jako moderátorku na Vlnách Proglasu, přišla s tím, že právě tuhle tu nabídku má a že hledají ještě někoho a jestli bych nešla s ní a já jsem zrovna tehdy byla na natáčení, řešila jsem to s ní po telefonu, jeli jsme někam autem, někam doprostřed polí, prostě točit nějaký seriál. Říkám, cože potřebuji? Jo, moderova, hele, a kdy? Dobře, tak jo, tak já půjdu s tebou, já už tě neslyším, cože? Jo, půjdu s tebou, ahoj.
0: On se z toho vyklubal proglas
1: a tak mám tu možnost tady být s vámi a zase si zkoušet jako něco dalšího, ať už jde právě o živý moderování před mikrofonem, protože to je taky jenom, přece jenom trošku jako jiná disciplína, nebo nahrávání různých audioknížek, nebo třeba i pohádek.
2: Tak. No, mě ještě zajímá vlastně, mě osobně třeba, já jsem bývala takový ten amatérský herec, a tak mě vždycky vlastně pomáhalo to, že je to role, že to nejsem já, takže to ztrácelo trochu tu, nebo spíš mi to bralo trochu ty nervozity z toho. Pomáhá ti to taky, nebo seš schopná prostě říct, i když třeba sedíš před tím mikrofonem v tom rádiu, tak že to seš prostě ty, anebo si to musíš trošičku někam odstranit na bok?
1: To moderování je pro mě v tomhletom právě těžší, že tam ta role není, že jsem normálně opravdu jako sama za sebe svým vlastním jménem. S tím mikrofonem je to ještě takový možná trošku milosrdnější, že přece jenom je to taková jako jemnější práce, než když třeba vždycky obdivuju moderátory všech možných jako televizních přenosů, kulturních akcí, předávání nějakých ocenění a tak, protože to je teda to klobouček dolů.
0: Protože tě tady nikdo nevidí, že? Často ty naše obličeje, třeba něco řeknu špatně a teď, kdyby nás viděli, kdyby nás streamovali kamery tady, to byste koukali.
1: A to si právě na tom naživo, nebo ještě před tou televizní kamerou, tam se to člověk úplně nemůže dovolit. A
0: hleda
1: to je
0: zády.
1: Teda... právě. To bych si musela sednout za varhany zase. A moderovat zády.
0: Je to tak, no.
1: Takže... Ale jak jsi zmínila to, že ti něco pomáhá, mně to pak možná naopak pomáhá opačně. Protože jak jsem tak v nadsázce jako říkala, že si občas doma teda jako zakřičím, protože už si neuvědomím, že nejsem na jevišti. Tak ono je to ve finále spíš opačně. Že kolikrát mi to pomáhá se třeba i vyrovnat s tím, co se mi teďka jako děje v životě, nebo když nemám dobrou náladu nebo něco, tak, že si to můžu dovolit na tom jevišti pustit. Protože to nejsem já. Můžu to nějak přetavit do pocitů té postavy, do té situace a můžu ukázat třeba víc, než bych si dovolila.
0: Dáš to do emocí.
1: Mm-hmm. Než bych si dovolila ukázat jako Zuzka Černá, protože bych se třeba bála, co si o mě ty lidi okolo mě budou myslet.
0: Takže my jsme to ale načali i pohádky, že namlouváš pohádky v Rádiu Proglas. A my nějaké teď právě máme a děti tě mohou slyšet. Leni, pochlup se trošku. My pak na to navážeme i další vysílání Barvínek náš.
2: No my o tom určitě budeme mluvit hlavně v tom dalším Barvínku. Ty jsi vlastně se ujala hlavní role v namlouvání mikropohádek, které teďkom děti můžou slyšet každý večer. Teď už jsme asi u nějaké 21. Takže tam probíháme docela rychle.
1: Jsem zvědavá, co vrabčí kluci. Jestli si to dobře pamatuju všechno.
0: V každém případě toto je pro vás, milé děti, a nejen děti, i dospělí posluchači, kteří nás posloucháte. Je to pozvánka právě, abyste se na ty mikropohádky počkali, kdo chce teda slyšet v tolika podobách a uvidíte sami, o čem mluvíme. No, čas běží, my bychom s tebou, Zuzko, seděli dlouho a povídali dlouho. Myslím si, že ještě tě pozvem někdy příště.
2: Já myslím, že témat ještě bude.
0: Že témat bude hodně a bude to moc fajn. No, mimochodem, to už je zrovna jeden takový moment, kdy budeme vybízet děti k tomu, aby nám taky začali konečně psát, protože je nám tady smutno. A nejenom nám, ale i Natce s Alčou, protože nám vaše reakce docela chybí a budeme moc rádi, když nám budete psát. Tak co, Lení?
2: No, pište nám a to prosím na e-mail barvinek@proglas.cz a já vám hned řeknu, co přesně nám máte napsat. A to, jaké pohádky máte nejraději. Ať ty filmové, nebo třeba ty knižní, nebo divadelní, animované, nebo hrané. Jaké pohádky máte nejraději? To nám napište na barvinek@proglas.cz.
0: Tak a my se pomalu blížíme ke konci. Tak Leni?
2: No, já jsem ráda, že jsme tady Zuzku měli, protože takových spousty informací a zajímavých věcí ze světa divadla, ale vlastně i z našeho vlastního světa Proglasu jsem se dneska dozvěděla. To bylo moc super, takže díky, Zuzi, že jsi přišla.
1: Já moc děkuju za tohleto pohádkové povídání, a že jsme probrali ten život tak z různých jeho aspektů, protože život není vždycky pohádka, ale i tak může být plný kouzel.
0: Ale i naše sny se mohou změnit ve skutečnost. A proč by zrovna teď nějaká malá holčička, která nás poslouchá, nemohla být princeznou, buď už tou filmovou, nebo na prknech divadla, že? To jsou ty sny.
1: A hlavně si myslím, že každá holčička je princeznou pro svoji maminku a tatínka a každý kluk může být princem, který přijede na bílém koni.
0: To je krásný konec. Takže Zuzi, moc děkujem za návštěvu, přejeme ti, aby se ti dařilo ne na podi divadel, ale i v soukromém životě. Jsme rádi, že jsi tu s náma a doufám, že ještě dál budeš.
2: A my se těšíme zase někdy příště. Ahoj.

Je 17 hodin 56 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní polední modlitbou o 24. neděli v liturgickém mezidobí 13. září.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Nedělní evangelium vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe, odpustím, neboť nevědí, co činí. V našem úryvku se Petr dotazuje mistra, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší, nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, ale 70krát 7krát. Tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně. A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána prakticky nesplatitelný dluh. Ačkoliv mu byl z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Ježíš nám připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky a nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť, pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války. Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Apoštol Petr to zažil vícekrát, když potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera, uslyšel od něj jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. Taková láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Marii, Matko milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, jež vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť.

Je 18 hodin a nyní následuje přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Mše bude sloužena za posluchače, přátele Proglasu. Celebruje pater Zdeněk Drštka, na varhany zahraje Dominik Laudát. Zpívat budeme píseň číslo 314, Stála matka, číslo 314.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, ať je s vámi se všemi.
2: I s tebou.
0: Vítám vás, vážení a milí, k této mši svaté, vás zde v kapli svatého Ducha, vás, kteří nás posloucháte prostřednictvím vysílání Proglasu. Stojíme před oltářem, stojíme s Marií pod Kristovým křížem, zvláště dnes, v den památky Mariiných bolestí. Zahleďme se spolu s ní na Krista, na milované dítě, na stýraného syna. A prosme, smiluj se nad námi, Pane.
2: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, ty jsi posiloval panu Marii, když stála pod křížem svého syna a prožívala jeho bolesti. Pomáhej i své církvi, aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení. Skrze svého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
3: Čtení z listu Židům. Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Modlíme

0: Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Kolem hluboké bolesti a velkého utrpení je třeba chodit jen tiše a po špičkách a neplýtvat slovy. A takovou bolestí a takovým utrpením je bolest Panny Marie, která vidí umírat Ježíše. Je to velice silná scéna na Golgotě, nebo můžeme říci i dvě velice silné scény. A přece inspirovali umělce k úžasným dílům. Je to onen zpěv, ona sekvence Stabat Mater, stála matka v bolesti. Ten úžasný plod gotické poezie, který se stal inspirací i pro tolik hudebníků, kteří mu dodali melodii, která také uchvacuje a bere za srdce a pomáhá spolu prožít tu tichou bolest matky, které umírá dítě. I jeden z našich básníků Václav Renč, který je autorem mimochodem jedné z křížových cest, které najdeme v kancionálu, o této chvíli píše: Ach, kdo změří bolest matky, která vidí syna zmučeného tupou zlobou lidí. Je to i mé záští, rouhání a pýcha, pro něž Matka svatá nad svým synem vzdychá. Učme se od tohoto pohledu na Marii pod křížem tichosti a diskrétnosti vůči těm, kteří prožívají trápení. Nemůžeme, nemějme v každém případě jednoduchou odpověď na složité otázky. A když se pak podíváme o chvíli dále a vidíme scénu, kterou už evangelium nepopisuje, ale historická paměť církve ji uchovává pevně, to je scéna Marie s Kristem na klíně. Také k ní Václav Renč píše: Když tvé první ano, Matko svatá Pano, dozní v těžký povzdech, již je dokonáno. Vše je dokonáno, matka nese břímně, mrtvé tělo syna chová na svém klíně. Všechny hříchy světa, všechnu jeho spásu chová na kolenou do skonání času. Dost možná jste viděli podle mého mínění vůbec nejúžasnější dílo lidského výtvarného umění Michelangelovu Pietu. Panu Marii jako mladičké děvče s Kristem na klíně, s gestem, které jakoby říkalo jediné. Proč? Proč toto je schopen člověk člověku udělat? A i od toho se můžeme poučit. Nestyďme se za to, že se ptáme. Když nás něco trápí, nebojme se ptát, proč. Nevyčítejme si, že se takto chceme ptát. Ale důležité je třetí ponaučení. Nezůstávejme u toho. Prosme Matku Boží, ať se za nás přimlouvá, abychom nezůstali jen na Kalvárii, jenom pod křížem. Abychom spolu s ní mohli vejít pak do večeřadla, kde spolu s apoštoly vyprošuje dar ducha, ducha svého zmrtvých stalého syna, ducha, který plačící, zoufalé, třeba i zbabělé apoštoly posiluje, potěšuje a umožňuje jim hlásat slávu zmrtvých vstání. Kéž mezi těmi otázkami

otázkami, které si v trápeních klademe, nezapadne také otázka, co bude dál. A kéž nám Matka Boží vyprosí, abychom zaslechli odpověď nedělní ráno z mrtvých vstání, nový život a vítězství nad smrtí.

0: Z oběti a bolesti Ježíše Krista se rodí v lidských duších věčný život. Prosme s Panou Marií, aby se tohoto života dostalo všem lidem.
1: Za církev prosíme, aby s naléhavým voláním přednášela modlitby za záchranu duší.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za národy postižené válkou prosíme, aby dosáhli trvalého pokoje.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za trpící prosíme, aby po vzoru bolestné Panny Marie dovedli nabídnout své kříže za spásu duší.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za umírající prosíme, aby tvá oběť a bolest tvé matky jim pomáhali s důvěrou očekávat tvůj soud.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: A za posluchače, přátelé Proglasu, prosme, za ně je slavena tato mše svatá.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Vyslyš nás, Pane, a dej, ať na přímluvu tvé matky i my dojdeme spásy, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.

0: Podleme se, aby přijal oběť své církve.
1: A ti přijme ke své slávě a spáse světa.
2: Milosrdný Bože, tvůj syn nás svěřil do mateřské ochrany Panny Marie, když měla pod křížem účast na jeho utrpení. Přijmi modlitby a dary, které ti dnes předkládáme, aby i naše účast na jeho oběti přinášela svůj užitek skrze Krista, našeho Pána.
3: Amen.
2: Pán s vámi.
3: I s tebou.
2: Vzhůru srdce.
3: Máme je Pána.
2: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
3: Je to důstojné a spravedlivé.
2: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom tě vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali a abychom ti děkovali také za blahoslavenou matku, Pannu Marii. Neboť na ní spočinula tvá moc a ona z Ducha Svatého počala tvého jednorozeného syna. Její slavné neporušené panenství dalo světu věčné světlo našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy, nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme.

Pravý jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Zachraň nás
1: svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasitel světa.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna, Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Pán řekl proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo volejme k nebeskému Otci.
1: Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
1: Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, Ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s sebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, aby se mě přišel, ale řekni mě slovo a má duše bude uzdravená.

0: Pane Ježíši Kriste,
1: amen.
0: Věřím, že jsi pravdivě a skutečně
2: v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
1: Amen.
2: Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
1: Děkuji.
0: Amen.

0: Modleme se. Bože, přijali jsme pokrm, který je příslibem věčné spásy a s úctou si připomínáme spoluúčast Panny Marie na Kristově vykupitelském utrpení. Veď nás, ať k užitku celé církve doplňujeme, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku.
1: Amen.
0: Díky vám všem za společné slavení vám zde v kapli svatého Ducha i vám na druhé straně vysílání Radia Proglas. Říkají někteří teologové a mystici, že ten učedník, kterého Ježíš miloval, pod křížem vydržel jen proto, že tam měl po svém boku právě Panu Marii, Matku Boží. Takéž ona svou přímluvou stojí při nás, ať vytrváme a nestratíme výhled na slávu zmrtvých stání. K tomu si vyprošujme požehnání.
1: Pán s vámi, i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu.

Mši svatou jsme přenášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně, celebroval pater Zdeněk Drštka. Ve čtvrtek 17. září v 18 hodin se přenos mše svaté uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní už je tu hudební zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha. Dnes má název Jásejte Bohu všechny země. Sbor Gesangkantorei Stuttgart doprovází Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, diriguje Helmut Rieling a sopránové solo zaspívá Arlen Ogier.

Poslouchali jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha Jásejte Bohu všechny země. Sopránové solo přednesla Arlene Auger, doprovázel Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, dirigoval Helmut Rieling. A dále zazní Preludium a Fuga C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje neznámý řeholník z francouzského kláštera Hautecombe.

Doznělo preludium a fuga C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hrál neznámý řeholník z francouzského kláštera Hautecombe.

Ahoj, holky a kluci. Nalezeného psa Borka si hrdinka knížky Mít svoje vlastní zvířátko Zuzany Novákové, Lucinka, zatím smí nechat. Teď ho ale musí seznámit s babičkou a kocourem. Kdo bude nadšený a kdo ne? Co myslíte?

0: Co dá jindy mamince práce, než po ránu vytáhne holky z postele? Ale dnes je všechno jiné. Dnes ani dospat nemohli, aby si dřív, než odejdou z domu, užili borečka. Toho rošťáka, co se rozvaloval v nohách Luciiny postele, místo aby pořádně ležel pod stolem.
1: To se nemůže, ty jeden. Mažeš špinavýma nohama peřiny. Běž dolů, Borku, honem.
0: Kárala Lucie Hafana, ale oči se jí smály. Boreček poslechl, skočil na podlahu a hned skočil ještě jednou a už byl v barunčině posteli. Veselo bylo i při snídani. Borek dostal do misky rohlík v mléce. Přičichl k tomu, štěkl, zavrtěl ocáskem a nic. Ty si snad myslíš, kamaráde, že u nás budeš dostávat jenom samé vůřty, hartusil tatínek. Snídaně byla tentokrát skromná pro všechny, protože se toho v lednici moc nenašlo. Co tam bylo večer dobrého, měl teď z větší části Borek v břichu.
1: Takhle by to děti opravdu nešlo. To by nás brzy ten pejsek sežral. Musíme všechno důkladně promyslet.
0: Zhrozila se maminka.
1: Řeknu Krištofovi a ještěrkám, aby nám všichni schovávali kosti. No, včera jedl i rohlíky, uvidíte, že nás nesežere.
0: Povídá Lucie plná strachu, aby oborka nepřišla. Vy si vážně chcete toho ořecha nechat? Zeptal se trochu zdrceně tatínek, který odcházel z domu první.
1: Ano, ano, ano,
0: křičeli děti. Maminka však přišla se svou starou otázkou.
1: Ale co babička, Michale? Babička si zvykne.
0: Opakovala Barborka za tatínka větu, kterou už při podobné příležitosti pronesl. Tatínek se zasmál. Já radši jdu, stejně mám nejvyšší čas. U toho, jak se zdá, děti s Borkem vyhrály. Maminka si však znovu povzdychla.
1: Jenom nevím, co tomu řekne babička.
0: Dozvěděla se to, když se děti i pes ještě před odchodem z domu setkali s babičkou dole v chodbě. Stála celá pobledlá nahoře na schodišti a poslouchala, jak babička začala svou okřídlenou větu.
1: Já myslím, že přece jen půjdu do domova důchodců. Tady ten dům není dům, ale zoologická zahrada. Jenom těch blech, co tu bude skákat. A kolik bláta nanosí takové zvíře na tlapách. Kdo to po něm bude vytírat? Ti vaši rodiče nemají rozum ani za pětník.
0: Naštěstí zadrnčel zvonek, za babičkou přišla návštěva. Známá paní se chtěla poradit o nějakém vzorečku na pletení. Babička má vůbec hodně známých a hodně návštěv, zvlášť teď před Vánocemi, když všichni schánějí dárky. Ona totiž plete opravdu krásně. Vždyť to dělala celý život. Nedávno jí tatínek dokonce vyřídil na městském úřadě povolení, že si teď může pletením přivydělat. Před návštěvou babička nikdy nehubuje. Hned, jak se ozval zvonek, umlkla. Zavedla paní k sobě a byl klid. Děti z té události v chodbě, na rozdíl od maminky, smutné nebyly. Věděli, že je má babička ráda, a tak nebrali moc vážně to, co říká. Za to Borek byl poněkud zaražený. A čekalo ho ještě další setkání. Na schodišti se objevil bubák. Sotva uviděl kocour psa, hrozně se rozčílil. Co tady v jeho rajonu pohledává ten ošklivý halama? Jak se mohl vůbec opovážit? Spravedlivě rozhořčený kocourek metal blesky pronikavě modrýma očima. Sršel a syčel. Hřbet jako rejžák vyklenul do oblouku, z ocasu udělal roztřepené pometlo, vytasil drápky a v rozšklebené tlamě ukázal všechny zoubky nabroušené jako jehličky. Malý kocour byl, to je pravda, skočit po něm byl by ho takový Hafan rozmáčkl. Ale jak byl bubák malý, tak byl taky hrozný. Jen chvilinku dokázal pes koukat do těch nepřirozeně modrých, divoce rozevřených očí. Pak stáhl ocas mezi nohy a dal se na ústup. Pelášil chodbou ke dveřím do zahrady. Lucie se smála, až se jí pytlík s přezůvkami zavěšený na aktovce houpal na zádech.
1: Ty jsi pěkný hrdina. Já myslela, že se kocourek bude bát tebe. nesměj se mu, je to opuštěný sirotek.
0: Napomenula ji Barborka a objala psa přitisknutého ke dveřím kolem krku. Lucie odněkud zaslechla časové znamení.
1: Páni, já už musím letět. Ahoj, dnes pro tebe přijdu hned po obědě a půjdeme s ním ven.
0: Chvilku po Lucii museli jít i maminka s Barborkou, ale nejdřív zavřeli psa do pokoje a kocoura pustili ven. Ti dva spolu zůstat nemohli. Boreček by z toho měl šok.

No ještě, že nebydlí Procházkovi v paneláku, tam by se tolik zvířátek ani nevešlo. Ale Lucinka je šťastná, protože pejska si vždycky přála ze všeho nejvíc. Jenže s pejskem to taky není lehké, jak se o tom zítra přesvědčí. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A já vám posílám dnešní písničky. Jedna bude od Ztracené kapely, ta se jmenuje Protekce, a druhá od kapely Rózinky. Já se ptám.

A po pěkných písničkách se nyní společně pomodleme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi se mnou. Děkuji za všechny pěkné chvíle, které mohu prožívat se svými přáteli. Děkuji, že se o mě staráš a prosím tě o pokojnou noc pro mě i pro všechny, kteří se chystají ke spánku. Amen. Tak vám přeju krásné sny, děti, dávejte na sebe pozor a zítra, ať se

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Pavel Kopřiva ze skupiny Folk Team. Pavle, ahoj.
1: Já tě zdravím, ahoj Milane.
0: My jsme se sešli nad albem, které se jmenuje Na konci světa. Je to nové album Folk Teamu, po kolika letech?
1: Člověče, mám takový pocit, že po takových, jako řadovka, je po takových 14 letech, ale na tom posledním, na té pixli, co jsme dělali, těch 7 CDček, tak to poslední, co tam je, tak taky je jako vlastně z nevídaných věcí, ale je to pozbíraný po všech čertech.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: Ale tohle je vlastně jakový osmířadový, se dá říct.
0: Ano, to, co vlastně připomínáš, tak to byl takový ten box, krabice plná Folk Teamu. A bylo to tedy to bonusové nebo to poslední CDčko. Ano. My jsme se o něm bavili. Bavili jsme se o něm v době covidové. Já myslím, že tenkrát to bylo nějak na dálku, v době, kdy to nešlo se sejít tváří v tvář. Ano. Takže spolu se tady potkáváme po mnoha letech nad novinkou Folk Teamu, ale o to mám větší radost, že je to opravdu tedy nové řadové album. Já možná ještě k těm řadovým albumům Folk Teamu řeknu takovou osobní poznámku, vzpomínku po první písničce. Možná bychom si mohli pustit Velký vůz, který už jsme tady docela dost hráli, takže ať připomeneme, o co se vlastně jedná.

0: Tak, skupina Folk Team nevydává alba zrovna nějak úplně často, ale já si vzpomínám totiž na tu dobu, kdy jste vydávali album Velký prachy, což byl rok 2000, tuším, je to tak, že? Mm-hmm. A to bylo vlastně první asi řadové album v době, kdy my jsme se znali. A já jsem znal ty předchozí desky Folk Teamu, ale ty jsem měl jako to, co vyšlo někdy předtím. A to jsem bral ty Velký prachy jako tu novou desku Folk Teamu. A já jsem se vlastně přistihl, že já ji pořád beru jako novou. I po těch 26 letech.
1: Ona byla jiná, protože tam byla trošku posun v textech hlavně, který byly takový přímočařejší, než předtím byly jaký ty básnice, jinotajný. A i ta muzika byla taková trošku už víc do toho big beatu a je fakt, že ty Velký prachy, jako nám občas někdo přijde a řekne, je, to bylo nejlepší, co jste udělali. Já říkám, ne, nebylo, teďka je na konci světa samozřejmě.
0: Jasně, já jsem to nemyslel nějak kvalitativně, ale je teda pravda, že k těm Velkým prachům se rád vracím a rád si jednou za čas poslechnu a i třeba sem tam dám do vysílání některé písničky. Ale teď se tady bavíme o albu Na konci světa. Ve vaší kapele, jak k tomu dojde, že tedy si řeknete, že by ještě bylo dobré něco natočit, nebo že už by bylo dobré ještě něco natočit?
1: Ne, už tam nebylo, tam bylo ještě, protože jsem zkrátka chladce přesvědčil, že vzhledem k věku té první lajny, kdy teda my s Romanem Venclovským, že jsme ročník 55, Ivan Huvar 53, tak přece jenom jako ročník 53. Tak jsme si říkali, ještě musíme něco udělat, než teda, jak říká Roman Venclovský, odložíme lžíci. A protože ten materiál docela byl, nebo se nějak krystalizoval, tak jsem zkrátka a dobře zavelel a ku podivu tam byl docela slušný ohlas a ta zadní lajna, jak já říkám, těch profiků, kteří umí hrát, my teda vpředu zdobíme, ale oni umí hrát, tak se toho ujali velmi, velmi iniciativně a myslím si, že to je z toho poznat, jako že tam vzadu je takové mladší obsazení. A docela mám z toho radost, protože opravdu, ale opravdu si myslím, že už nic jiného neuděláme.
0: V té zadní lajně, kdo tam tedy momentálně hraje?
1: Zadní lajně teďka nejmladší, nebo ne, nejmladší z hlediska toho, jak tam dlouho je Martin Kostaš, což je kytarista, který hrával s kde kým, on je z Severní Moravy a je také umístěn co by zaměstnanec Městského divadla. Pak je tam další zaměstnanec Městského divadla Petr Sládek, který hraje na baskytaru. Petr Šupler hraje bubny, oba dva opět jsou z divadla. No a pak tam máme Romana Ježe, což je náš dlouholetý člen, člověk, který je v nějaké firmě boskovické, která dělá softwary pro muzikanty. Jo. Takže je v té branži namočenej. No a pak jsme my tři, no, tak ulehla tentokrát je vlastně první deska, na které se nezúčastnil vůbec, protože on řekl, že by musel bydlet v Brně a musel by být u toho kvasu toho vzniku a že to teda není, tak tam nechce být. Tak.
0: Takže vlastně housle jsou teď tím jediným čistě melodickým nástrojem, flétna tam třeba není.
1: No tam není, ale je tam kytara elektrická, což
0: teda,
1: jako,
0: ano, může teda
1: on hraje senzačně. Uh-huh. No a pak je tam šikovný klávesista, že jo, takže tam mnohdy jako je... A máme tam jednoho hosta, který tam hraje na trubku ve dvou věcech. Takže je to, podle mě ta deska je tak, není to nuda, je to různorodý. Už jenom proto, že se tam vlastně půl na půl podělili oba dva autoři muziky, jak Roman Venclovský, tak Ivan Huvar. Takže já myslím celkem, já jsem spokojený, no, tak já taky produkuju, co mě jiného zbývá.
0: Jasně. Ivan Huvar je samozřejmě dál tím hlavním autorem textu, i když jsou tam výjimky, že?
1: Jsou tam výjimky ve dvou věcech. Jednou je tam použitá báseň Ivo Štuky, kterou Roman vždycky prosazoval posledních 20 let, ale mně se nám to zdálo, že jako oživení některých těch teda Huvarových dumek, jak já říkám, to není špatný. No a pak je tam jedna převzatá muzika a to je píseň Armáda temnot, která má už asi 3 nebo 4 možná různé varianty v české věci, protože je to píseň, která dostala před 35 lety Oscara, jo. Takže, nebo Grammy, nevím, možná Grammy spíš než Oscara. A Ivan najednou ji donesl, že bychom ji mohli hrát, a když jsme ji zahráli, tak ti, kteří tomu rozumějí, řekli, že to je nejlepší text na tuhle muziku. Mm-hmm. S čímž teda velice mu teda zalichotil, protože předtím tam, myslím, to přebásňoval Vaby Daněk a ještě někdo, nevím kdo, to už si nepamatuju, ale opravdu si myslím, že ten text je velmi dobrý o tom, že zlo je nesmrtelný, čiž je to trošku jiný vyúctění než u té, než u toho originálu. Uh-huh. Líbí se mi to.
0: Tak to je tedy, vlastně se bavíme teď o závěrečných skladbách alba Na konci světa a ještě tam třetí od konce je s textem Martina Kudličky.
1: Dvě pecky, zapomněl, Martin Kudlička, to je můj velký kamarád, šikovný člověk, který prošel několika brněnskými kapelama a pak pochopil, že nejlepší, když bude hrát sám, že jo, a mimochodem textoval vlastně poslední desku Progresu, velmi šikovný textař a hlavně je to kamarád a já jsem byl hrozně rád, že se toho ujal té románové muziky Venclovského a že udělal celkem hezkou písničku.
0: Tak, takže to byla taková nápověda, co najdou zájemci na konci alba Na konci světa a my teď se vrátíme na začátek alba Na konci světa a pustíme si píseň Na konci světa.

0: Ve studiu sedím s Pavlem Kopřivou ze skupiny Folk Team. To, že hlavními autory hudby jsou Roman Venclovský, Ivan Huvar, že Ivan Huvar píše většinu textů, to vlastně platí mnoho let ve Folk Teamu. Co se tedy změnilo od minulého alba?
1: No to, že nám je trošku víc. Ale co se změnilo? Já si myslím, že se změnily trošku i aranže, že už to trošku víc táhneme do toho folk rocku spíš. Některé věci jsou opravdu už jako tak trošku big beat, ale je tam pár věcí, které jsou podle mého názoru velmi, velmi zásadní písně. Jako třeba, když se nám maminka zamiluje, nebo i ten medvídek Pů, anděle. To jsou všechno takové věci, které jako na první poslech třeba, ale na druhý, na třetí je to docela síla, si myslím.
0: Jak moc se vám ty písně už podařilo otestovat na posluchačích?
1: Prosím tě, většinou už jsme teda otestovali. Chybí nám tam asi dvě nebo tři, které ještě neumíme, ale budeme se je muset naučit, protože máme v říjnu ty křty a tam bychom chtěli teda odehrát vždycky to celé. Uhum. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří do té doby zrealizovat.
0: Na co se lidé nejvíc zatím chytají? Rysuje se tam už nějaký
1: na konci světa. Na konci světa určitě velký vůz obojí. No a pak teda dá takový ty srandičky, které tam jsou, teplý pivo, studený párky. A pak teda si myslím, že velice, my jsme teďka hráli kdesi, kde přišli takový opravdu skoro naše ročníky a těm se strašně líbila to blues, mám na onom světě známý, protože to je takové autobiografické u těch stárnoucích chlapců i děvčat. A jim se to hrozně líbilo, protože tam jsou docela hezký metafory.
0: Tak si je pojďme pustit.
1: Dobře.
2: V mládí mi kupovali rumy,

And then I cry. Mládí jsme pili vše, co teklo, a každý den byl večírek.

0: Jak to vlastně tedy ve folk týmu všechno funguje? Nejde mi jenom o takovou tu obligátní otázku, jestli napřed texty nebo hudba, ale vůbec jste tam tedy tři dlouholetí členové, čtyři mladší hráči, jak služebně, tak věkově. Takže jakým způsobem ten výsledný tvar ty aranže vznikají?
1: Oba dva autoři, když přijdou s nějakým demáčem, tak mají přesně představu, zvláště Ivan Huvar má přesně představu, co bych chtěl, aby tam hrálo. Nemyslím tím klávesy, myslím tím třeba kytary. Čili on tam v tom demáči už zahraje tu kytaru i solovou, kterou si představuje. Což je prima, protože to nemusí Martin Kostaš lovit. A u toho Romana je to tak, že on spíš to dává jako v plen a udělejte si s tím, co chcete. Takže tam je pak, dá se říct, hlavní Roman Ještěry, řekne, vidím to tak a tak. No a samozřejmě právou věta mám já, to je, když už jsem ten kapelník. A hlavně já to můžu si dovolit z toho důvodu, že já nejsem autor, to znamená, že nejsem ničím zatížený a nemusím prosazovat žádný svý věci, až tam žádný svoje věci nemám. Jo, takže myslím si, že takhle to funguje, ale je obrovský přínos toho, že ti kluci, co tam jsou, ta zadní lajna, jak já říkám, tak jsou profíci a oni opravdu jako přijdou a nabídnou dvě, tři možnosti připravení. Hrozně nám to ten čas šetří. Výborný.
0: Scházíte se nebo je vůbec potřeba se scházet pravidelně nebo jak
1: pravidelně
0: to funguje?
1: Ne. My se scházíme, když dlouho nehrajeme. A nebo teďka jsme se teda scházeli celý leden v podstatě do půlky února. To jsme teda makali teda na těch aranžích. A pak jsme teda točili u Michala Vašička a u Romana Kašníka tady v Brně ve dvou studiích. Tak to se makalo hodně. Pač ono, leden, únor moc nejsou vystoupení, že jo? Pač v zimě vždycky po Silvestru se všude odpočívá. Takže my jsme makali a potom teda už výslednej, občas dáme nějakou oprašovačku, když dlouho jako třeba nehrajeme.
0: My jsme zmínili ten box plný CDček nebo alb folk týmu, takže třeba v té době, někdy po tom roce 2020, když tohle to vyšlo, tak bylo třeba i cílem oprášit nějaké písničky, které jste jinak dlouho nehráli?
1: Člověče, nebylo.
0: Nebylo.
1: Nebylo. My jsme spíš uvažovali, a to teda doufám, že když to teďka řeknu do éteru, my jsme uvažovali, protože my jsme vlastně vydali první desku po 15 letech existence. A tím pádem padlo spoustu písní pod stůl, protože po těch 15 letech člověk už má trošku jiný. No a zjistili jsme, že máme spoustu krásných věcí, které jsou většinou zhudebněné poezie, zhudebněná poezie. Orten, Hrabě, Cvetájevová, já nevím, kdo ještě. Brecht třeba. Uh-huh. A to byly krásné věci, akorát samozřejmě tím, jak spadly pod stůl, tak už se nikdy neudělali. A tak já se právě si říkal, že bychom možná měli využít tady té zadní lajny, že to umí a že ještě třeba udělat. No, ale to zatím, teďka máme tady tu novou desku a to zatím teda nehrozí, že by to mělo být v nejbližší době.
0: No, když mluvíš o těch úplně prvních letech, tam vlastně Ivan Huvar nebyl, že úplně na začátku členem folk týmu. Bavíme se třeba i o téhleté době, čili úplně
1: ano,
0: o
1: tom bavíme praviku. Se před tím příchodem, protože my jsme dělali skutečně v těch 70. letech, jsme začali, když tam Boris Hála občas nějaký text dal, ale my jsme opravdu začali s tou hudebněnou poezí, která byla samozřejmě kvalitní a věděli jsme, že se nám to líbí a ztotožňovali jsme se s tím. Ivan začal v podstatě nám dávat texty až nějak 81. a vlastně členem kapely byl až v roku 83, že jo, čiliž dá se říct po 9 letech nebo po 10 letech, když už jsme hráli. Takže říkám, to byly všechno Romanovy věci, přesně tak.
0: Je to stejně, když se na to vlastně podíváme, tak z dnešního pohledu to byl jenom zlomek, že té existence, no. Než Ivan přišel. A je to tak. A my máme před sebou teď právě tu píseň, kterou si už zmínil, Když se nám maminka. To je text, který opravdu není úplně na první poslech, na první dobrou. Já musím říct, že mě se ta píseň velmi líbila, že to téma je takové nečekané.
1: Ano. A můžu ti říct jednu věc, že jsme to teďka zahráli kdesi. Jo, když jsme to hráli na tom mým festivalu tady v Řečkovicích, tak potom bylo tak 2 až 4 sekundy naprostý ticho. Bylo vidět, že těm lidem to opravdu vlezlo pod kůži. A pak za náma přišlo pár lidí a řekli, no teda hoši, tohle téma, že jste odevřeli, no klibouk dolů. Já si myslím, že je to cenná věc, akorát nevím, Nevím, jestli budeme moc hrát na pivních festivalech, to asi ne teda. Ale no, když budeme mít celý vystoupení, tak tam klidně dáme samozřejmě.
0: Tak pojďme si ji poslechnout.

večer doma, to já vám budu přečítat.

0: skupina Folk Team, album Na konci světa. To byla tedy píseň Když se nám maminka. Ono ne úplně taky obvyklé téma je vlastně i ten Medvídek Pů, kterého budeme poslouchat na závěr. To je trošku delší píseň. Máš kde? Kde třeba nějaký vztah nebo něco?
1: Mám k ní vztah takový, že se nám ta aranž, neříkám vymkla z ruky, ale velice dlouho jsme se hádali, jak to bude. Jo. Což samozřejmě to hádání je, když je to ve smyslu tady takovém, jako o muzice, tak je to v pořádku. Ale opravdu jsme měli, dokonce jsme měli asi tři různé nahrávky, tři různé aranže udělané. A pak jsme dali teda nakonec tu, která tam je, ale tam bylo opravdu hodně, hodně jaksi odlišných názorů na to, jak to má znít. Jo. A to ještě jako, proč ne, já jsem dokonce jednu dobu uvažoval, aby se ta deska mohla jmenovat Medvídek, ale to by bylo příliš zavádějící, takže to jsme, až tam o toho Medvídka vlastně moc nejde.
0: To jo. Jsem právě chtěl říct, že no, vlastně o Medvídkové pomoc
1: tam není. Je jenom jako, ano. Ale tak bylo by to zajímavé, akorát, že by to kupovali děti a pak by byli překvapení možná. No jo, no. Takže tak, no.
0: Co, Pavle, ty oceňuješ nejvíc na Ivanových textech? Co se ti na nich...
1: Když já ti to řeknu upřímně, možná trošku na myšleně, ale to já nejsem Ivan Hovar.
0: Tak.
1: Já ti to řeknu tak, že podle mě jsou tři špičkoví textaři v téhle naší branži. První je Jarek Nohavica, jednoznačně. Druhý je Jiří Žáček, jednoznačně. No a třetího vidím Ivana Hovara. Ještě se občas něco povede Janouškovi, občas něco Redlovi, ale tady ty tři, a nutno říct, že třeba Žáček, který je s Ivanem v kontaktu, tak mu teda napsal, když tu desku dostal, že teda, chlapci. Ivan je skutečně podle mě básník, on není jakoby textař. On ty texty, co dělal třeba pro divadla, tak tam to bylo, že ho na objednávku a tam se musel do něčeho vlézt. Ale pokud je to volná tvorba a on tady tohle si může zkrátka dovolit napsat podle sebe úplně, tak jsou to věci teda někdy velmi závažné. A já to hrozně mám rád, tady tu jeho poezii.
0: Když si říkáme, že ty básně, texty, písně nejsou někdy na první poslech, tak stává se vám i třeba, že v kapele se bavíte o tom, jak to teda pojmout, jak co vlastně chce přesně Ivan říct a jak to tou hudbou co nejlépe ilustrovat.
1: To se bavíme jenom my tři. Ta zadní lajna, ta to bere, jak to chceš. Těm, ne, že to jim to je jedno, ale tak o tom se s nima nebavíme. My se hádáme jenom ve třech, teda bych pravdu řekl, protože Marnoslava, ono to hlavně padá na naše hlavy, že jo, pač jsme ti dva zakládající a Ivan, který vlastně už je tam taky od jak živa, takže nehádáme se moc, ale pokud je to, říkám, v rámci toho, že to je k té písni, tak je to v pořádku, si myslím.
0: Album vyšlo, album budete koncertně představovat, křty se budou konat v říjnu.
1: Budou se konat v říjnu, bude tam taková jakoby šňůra k tomu. Takovou předehru budeme mít v Ogaru, v Pozlovicích, no a pak už teda to bude naplný pecky Zlín, Ostrava, Praha, Brno, Břeclav. S tím, že v Ostravě jsme u Jarka v Eligonce, Praha klasicky Malostranská beseda, Brno, Mahenka. Já chtěl jenom říct, že Praha, Brno, Ostrava, tam budeme mít vždycky nějakého křtitele. V Ostravě samozřejmě to bude Jarek Nohavica, v Praze to bude Olinné z chleba. No a v Brně, tady bude teda v Mahenově divadle, protože my jsme tam už dvakrát hráli a docela se nám to dvakrát podařilo vyprodat, jo. Takže doufám, že to bude teďka taky, mimochodem 19. října, to je pondělí. Tak v té Mahence máme, prosím, jako hosty Romana Horkého z Kamelotu, pak tam máme Hanu Ulrichovou, pak tam máme ještě Martina Kudličku samozřejmě a nakonec tam máme ještě Moniku Eichmayer, což je naše kamarádka dlouholetá, ona je, myslím, dokonce herečka tady toho divadla. A ona za mláda zpívala, tu kapelu si nepamatuju, jak se jmenovala, ale ona byla jedna ze stěžejních pěvkyň divadla Husa na provázku. Jo? Takže to bylo opravdu, ona umí se začne zpívat a je to, říkám, kamarádka.
0: Tak no, v písni Velký vůz jsme slyšeli její vokály.
1: Ano, a na konci světa, myslím, je taky. Uh-huh. No, takže to bude to, Brno bude teda hodně namašlený. Samozřejmě tam mám vymyšlené, nevím, jestli to mám ale říkat, protože to nebude to správné překvapení, že my budeme s většinou těch hostů něco hrát. A to budeme hrát jejich písně. Uh-huh. No, takže cvičíme, teďka jsme měli zkoušku, cvičíme věc pro Hanku Ulrichovou, cvičíme věc pro Romana Horkého, pro Olina Nejes chlebu a s Jarkem už jsme hráli, takže tam to už umíme. Uh-huh. No, takže já si myslím, že to bude docela... My jsme chtěli, aby to bylo různobarvné, aby to nebylo stejné, jak ty ostatní koncerty, takže tady to bude možná takové oživení.
0: Takže Brno 19. října.
1: Ano, a... Praha 18. října, den předtím. No a pak teda Ostrava 15. října v Hrigonce. A ještě v listopadu pak máme Břeclav, Kyně Koruna. To taky celkem, to je taky naše štace oblíbená.
0: Tak já se nebudu ptát na další řadové album, to si tak nějak naznačil, i když já bych říkal nikdy neříkej nikdy, že a tak dál, ale zároveň budu doufat, že naše setkání nad folk týmem, nad tvorbou folk týmu určitě není poslední, protože já si vzpomínám, že jsme se tady bavili o koncertních nahrávkách a o různých mimořádných edicích a tak dál, takže určitě bude i příště o čem.
1: Jasně.
0: Ale budu přát, ať se tady kapela daří, ať nové písně si najdou cestu k posluchačům co nejrychleji, ať se stanou podobnými stálicemi, jako třeba ty z Velkých prachů nebo Skála z dalšího alba a podobně.
1: Tak, ta Skála se opravdu povedla, protože teďka, když se člověk na YouTube, to má přes 1,5 milionu zhlédnutí a to je opravdu hodně už docela. Ale já si myslím, že tady na té desce jsou dvě, které by mohly být opravdu také takovými singly vlastně. Uh-huh. A konec obě dvě ty písně hrajete, takže si myslím, že ty by si mohly opravdu cestu najít.
0: Tak, Pavle, děkuji moc, těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Já taky, Milane, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas. Ahoj.
0: To byl za folk tým Pavel Kopřiva, loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek a tady je z alba Na konci světa slíbený Medvídek Pů, který se ovšem objeví až úplně na konci písně.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V řece Moravě v Olomouci uhynula kvůli suchu téměř tuna ryb. Ve sněmovně začala platit protiobstrukční novela. Hokejisti Karlových Varů hostí na úvod nového ročníku extraligy Třinec. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy je vydatnější a teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je tak málo kyslíku a ryby se dusí. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to Jan Veverka, jeden ze zakladatelů spolku. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných také lovci dronů.
6: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
7: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
6: Za vybranou částku se jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
4: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Americký prezident usiloval o to, aby pošta kontrolovala seznamy voličů a teprve potom jim posílala hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
8: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla dovolebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: O první body v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy bojují Karlovy Vary a Třinec. Úvodní utkání ročníku vidí František Typovský.
10: 48. minuta zápasu. Stále se stav utkání vyvíjí lépe pro Třinec, který tady na západě Čech vede 1-0 od 3. minuty, kdy se prosadil Galva. Stále tedy 1-0 pro hosty ze Slezska. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
9: Zhruba za hodinu nastoupí čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Národní tým už má postup do osmifinále turnaje jistý. Radiožurnál Sport odvysílá předposlední utkání Čechů v základní skupině v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
0: Překážka na D1 za Vlašími a nehoda na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kolín a Vlašim. Na 44. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu, některá vozidla vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí už je před Zašovou průjezdná. Stále tam vyšetřují vážnou nehodu, takže je provoz omezený. Následky nehody omezují provoz i na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory. Před Libenicemi havarovalo několik vozidel. Projíždí se Kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je uzavřená za Mochovem. I tam ještě vyšetřují vážnou nehodu. Řidiči objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Nový způsob řízení diecéze zavádí plzeňské biskupství. K dnešku zřídilo novou vedoucí pozici. Biskup Tomáš Holub jmenoval výkonnou ředitelkou Zuzanu Trejdlovou. Ta se od 6. října stane i ekonomkou diecéze plzeňské. Změny oznamuje biskupství s motem Společně pro živou diecézi a s odkazem na slova apoštola Pavla z biblického 1. listu do Korintu. Všechno dělejte s láskou. Podrobnosti na Proglasu připravujeme.

0: Milí posluchači, vítáme vás v pořadu Rudl, to jest nahlížení do kuchyně Proglasu. Od mikrofonu vás zvou Martin Holík.
1: A Milan Tesař, příjemný poslech.
0: Tak, máme tu narozeniny a seznam kamarádů Proglasu, kteří mají půlkulaté narozeniny nebo kulaté.

0: tomto měsíci září. Tak jsou to a my jim všem gratulujeme a děkujeme za spolupráci. Jaroslav Štafa ze Dvora Králové nad Labem, Josef Soukup ze Sedlčán,
1: Marie Košňarová z Hradce Králové, Pavel Vodvárka z Luže, Věra Neuwirthová z Kněžice u Třebíče z Kněžic.
0: Tak a dál tu máme seznam dárců, kteří mají určitý věk, mají také narozeniny v těchto dnech a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos. Takže opět
1: my si toho moc vážíme a všecko dobré přejeme. Josef Drahokoupil je z Chrudimi, Ludmila Škarková z Černíče,
0: František Hanáček z Kunovic, Ludmila Fekarová z Velké,
1: Miroslava Manlová z Králík, Zdenka Krejsová z Kunčic,
0: Václav Pech z Hlinska, Marie Oslíková ze Samotišek,
1: Marie Jirásková z Děčína, Josef Směšný z Bludová, Jaroslava Šedová z Luk nad Jihlavou. Vidím tady paní Marie z Děčína, tak včera jsem byl po mnoha a mnoha letech zase v Děčíně a ve Hřensku a na Praštické bráně a vzpomněl jsem si na mládí. Tak, mockrát vám děkujeme za vaši přízeň. Ono teď je takové období, kdy se říká, kde se může, že je mimořádná štědrost českých občanů vůči všelijakým hrůzám a těžkostem, ať je to Ukrajina, ať je to Nepál.
0: Venezuela.
1: A toto všechno. A jak na to, abychom se do toho nezapletli. Ta štědrost vůči nám je stále neuvěřitelná, krásná, úžasná po celých 31 let. Ale teďka prožíváme takové období, kdy i když máme nižší výdaje, podstatně nižší, než jsme mývali na Olomoucké, tak přeci jenom to břemeno toho přestěhování a toho všeho znamená, že ty příjmy naše jsou teď stejné nebo poněkud nižší než v minulých letech. A když započítáme inflaci, tak je to vlastně opravdu nižší ty příjmy.
0: Takže abychom do toho nezabředli, bohužel to nestačí.
1: Tak, bohužel to nestačí, čili my připravujeme takovou kampaní, jednak takovou tu pohotovostní, to znamená, už vám teďka třeba neposíláme tolik těch papírových zpravodajů, protože si kdo řekne, jde tolik za poštovné a do toho jeden ten zpravodaj, teď já si to stejně všechno přečtu na internetu a máte pravdu. Ale přece jenom zase, když to neleží na tom stolku u televize, tak to člověk nevezme do ruky a tak trošku sejde z očí, sejde z mysli. Takže kdo více křičí, tak možná více dostává. My jsme teda to médium, nebo to zařízení, které pomáhá pomáhat. To znamená, když my upozorníme na něco, co je potřeba, třeba typicky teď ten Nepál s těmi čísly kont, a takže samozřejmě, že sami z toho nemáme nic, než dobrý pocit, že jsme podpořili něco, co je nutně potřeba. Třeba tím vypsáním toho konta sbírkového. Ale sami tedy také potřebujeme žít, takže to bude jeden ten impuls na to běžné provozování a potom druhé je, že se budeme potřebovat zbavit koule na noze v podobě těch stěhování. Ono se to vždycky podařilo i na tu Olomouckou před 6 lety, i zde na Pelikovu v Brně před rokem. Teď je to právě rok a 2 měsíce, kdy jsme podepsali nájemní smlouvu tady pod Špilberg. Nicméně ono, když se to potom počítá s těmi průběžnými příjmy, tak ono to dohromady prostě tu výšku nedosáhne. Takže se to potom řeší konto korentem do maximální výše. Potom různými půjčkami, to ostatně bývalo i v jiných letech, protože třeba letní měsíce jsou výrazně pod průměrem a potom zase listopad, prosinec jsou silnější, takže se to řešilo. Ale teď je to takové opravdu docela napnuté. Takže moc prosíme, kdo byste věděli o někom, kdo má nějakou hotovost, má ji zaparkovanou někde třeba v nízkouročeném kontě a od nás by ta půjčka byla úročená třeba slušně, dobře, tak bychom to přivítali. Už jenom proto, abychom si snižovali právě tu dluhovou službu, třeba vůči bance, to jsou procenta poměrně vysoká, takže my máme dneska ročně, myslím, kolem 250 nejméně. 250 tisíc za jenom za splácení úroků od půjček. A kdybychom se tohoto zbavili, tu částku já teďka nevím z hlavy, tak bychom vlastně řekli, tak a teď jsme úplně v pořádku s příjmy i výdaji vyrovnanými. Ohromně nám pomohl ten přechod z toho FM na ten DAB. To znamená, z 30% pokrytí obyvatelstva jsme dneska na 85%. Pokračuje to dál, i když už pomalejším tempem. Situace nám nahrává, protože v tom DABu už jsou téměř všichni dneska vysílatelé, i když v různých kvalitách, které třeba spíš dělají o studu. My jsme v té slušné kvalitě za slušný peníz a pořád jsme o mnoho milionů levnější, než když to bylo těch méně vysílačů, ale daleko dražších v tom FM. Čili ten přechod zvládnutí koronavirové věci, zvládnutí tady těch různých zdražování energií a tak dále, tak to všechno vlastně překonáváme. Plus ještě to, že třeba od ČBK jsme dostávávali hodně a víc a v posledních 6 letech je to takové trošku těžké. Takže moc prosíme a děkujeme a děkujeme a děkujeme.
0: Tak a ještě vedle těch půjček samozřejmě, pokud vám leží někde větší finanční hotovost a darovali byste jí, tak je to samozřejmě ještě lepší.
1: No a teď jsou ty dny a my vlastně jsme o tom vysílali pořád dny darování dědictví, čili závěť dobrovolnická, takže to je takový pěkný prostředek a máme to na webu mezi těmi pod tím ouškem podpořit. A tam je přímo vzor toho, jak se taková závěť napíše. Pravda, že za těch 30 let jsme tak 5krát možná nebo 6krát dostali nemovitost po době domu nebo bytu, kde tam byla třeba ta podmínka dožití a tak dále, jo? Že třeba ten člověk neměl potomky, neměl nikoho blízkého. Teď jsem četl dokonce někde, že státu českému propadlo majetku od těch, kteří nemají žádné dědice, asi za 500 miliardy. Takže to vlastně schlamstnul stát. No, tak.
0: Takže těch možností je celá řada.
1: Celá řada. Tak, my jsme byli také, a to k nám patří, na výjezdech. Ten jeden výjezd byl teďka o víkendu, to byl Lomeček.
0: Lomeček. Aha. Takže je to vlastně jeden, je to ten typ výjezdu, kdy jedeme na pouť nebo na nějakou slavnost, kde předpokládáme, že se sejdou jak naši posluchači, tak třeba lidé, kteří o nás ještě moc nevědí, takže jsme tam přítomni. Už jenom to, že tam stojí náš velký modrý stan, něco znamená, protože lidé o nás vědí. Většinou na těchto výjezdech nabízíme DAB, rádia, přijímače, nabízíme tam další propagační předměty, ale můžete jenom tak přijít, popovídat si s námi, zjistit, jak to třeba teď s Proglasem je, případně se i přihlásit do našeho klubu. Těch možností je spousta, takže toto je vlastně jeden z těch možných výjezdů. Samozřejmě budou následovat další o dalších hlavně víkendech.
1: No a zatímco loni jsme udělali si 150 výjezdu, zejména na místa, která přijdou o FM a buď už tam hnedka mají ten DAB, anebo nemají a budou snad brzo mít, tak letos bychom potřebovali výjíždět, i když teď už je teda půlka září, tak bychom potřebovali výjíždět na místa, která jsou problematická s tím příjmem. A zase nám ty technologie jdou dopředu, obchodníci také jdou vpřed, vstříc, že totiž dneska jsou běžně ke koupi přijímače, které v sobě mají to staříčké FM, to nové moderní DAB, a zároveň mají tam tu Wi-Finu. Takže kde jsou třeba vy posluchači třeba starší, kde bydlíte spolu v nějakém rodinném domě s mladými, tak oni se určitě tu Wi-Finu mají, nebo někdo řekne, hele, já mám ten mobil a na tom ty data to si teda umím objednat, tak potom ten přijímač vlastně připojíte na ten datový tok té Wi-Finy nebo toho mobilu a vlastně vás vůbec nezajímá, že to nechytáte z éteru, takhle přímo z sílače, ale že to jde přes ten internet. Na to myslíme a máme tady pořád všechny ty distribuční kanály, které potřebujeme, ty zbytné nebo ty velmi drahé jsme zrušili. Zůstává satelit, který nám napájí ten DAB a napájí nám také právě možnost toho pro ten internet, pro FM vysílače. Je to v kombinaci a dneska ty přijímače jsou cenově opravdu dostupné. To znamená nejlacinější VKV rádio dneska stojí 400, s tím DABem stojí 600 a ta s tou Wi-Finou v akci třeba za 1200 a nebo bez akce je to třeba za 1600. A už vás vůbec nikdy nebude zajímat nic jiného, protože už vám vždycky z toho něco bude hrát. No a teď máme také akci, to ještě Milane zmíním. Ale zase, než se na to dostane, a na to zháníme také dobrovolníky, technicky nadané, kteří se v tom trošku vyznají, že my, jak jsme opustili to televizní vysílání DVB-T2, tak existují taková zařízení, které se jako takové šachtičky zastrčí do rozvodny, třeba v domově seniorů, nebo do nějakýchkoliv lékařských, zdravotnických zařízení, a ono se to potom dostává do těch rozvodů, a dneska vlastně každý ten domov, jak má lůžko, tak má i televizor. A v tom televizoru, kromě toho, že tam má všechny televizní programy, tak tam může mít zpátky ten proglas. Jo? Takže tam se vlastně převede do toho DVB-T2 z parabolické antény, která se namíří na ten satelit, anebo se to bere z internetu. Prostě ta zařízení nejsou levná, ale když je třeba v tom domě, já nevím, 40 lůžek, tak to opravdu vyjde třeba na 100 korun od jednoho klienta a je to celé zařiditelné. Jo, ale tam potřebujeme aktivity v těch místech, protože není v našich silách prostě ty stovky, možná tisíce míst, tak to obsloužit.
0: Když mluvíme o výjezdech, tak samozřejmě vedle tady těch výjezdů za posluchači, tak my sami cestujeme na různé akce, něco souvisí víc s naší prací, něco třeba se spoluprací s různými subjekty, a ty si, Martine, ty máš za sebou velmi zajímavou cestu do Mnichova.
1: Tak, to byla taková krásná příležitost, kdy jsem si říkal, to stojí za to, protože to je tak pronikavě pozitivní událost. Jednak ta leta práce Meetingu Brno, kteří dělají ten festival, to je vlastně dvou festival, protože jeden je vlastně téměř samostatný, protože ty pochody Brno Pohořelice, nebo v posledních letech Pohořelice Brno, kdy symbolicky vracíme ty vyhnané brněnské Němce zase zpátky domů, tak to je ten jeden festival, a ten druhý jsou vlastně všechny ty akce Meetingu Brno. No a to, co se podařilo, ten Husarský kousek, který nebyl všemi tady pozitivně přijímán, dokonce ani v našich řadách, někdy ta podpora byla taková, a vždyť vy do toho, hele, to chce svůj čas a nesmí to být nějak drasticky a dramaticky, ale sami němečtí politici, zejména bavorští, ale také celospolkoví, říkají, to byl zázrak, to, co se stalo v Brně, a k čemu by nám byla česko-německá smlouva budoucnosti, kterou podepíše vláda a vláda, když by nebylo toho ze spodu, té tvořivosti mezi lidmi. Takže tady je ta kulturní výměna, ekonomická výměna samozřejmě, protože se s nadsázkou říká, že jsme další spolkovou zemí, že máme podobný počet obyvatel jako to Bavorsko. Ale to bylo tak krásné, ta medaile, to není jen tak, to je Evropská medaile svobodného státu Bavorsko, která se dává zcela výjimečně v jistém poměru pro nebavořany a jenom v omezeném množství pro obyvatele, pro lidi, kteří se narodili v Bavorsku. A tam byl asi největší potlesk a vlastně bylo to jako vrchol té slavnosti, kdy tam nastoupili ti naši čtyři přátelé, David Macek, Veronika Smyslová, Jiří Motl a Petr Kalousek. A ti vlastně tam v té děkovné řeči řekli, že něco vlastně přirozeně vyplynulo a že do toho šli a nevěděli, co všechno to bude, ale že se to potom podařilo, a skutečně se to vinou nebo i díky všem, kteří tady protestovali, dostalo i na přední stránky světových novin. Kromě toho německých, i třeba papež Lev si toho povšimnul a pochválil Meeting Brno a celé Brno vlastně za tyhle ty spřátelovací věci. No, takže jsem to tam absolvoval a ten pořad byl dneska už, tedy natáčíme to v pondělí, teď ten Rudl a vysíláme, takže už v pondělí, teď ráno šel v pořadu teda před kostelem, tam se nám to nejvíc vlezlo, vlastně zážitky a jakési mikromedailonky těch jednotlivých tvůrců, kteří jsou každý jiný, rodina, svobodný, věřící, nevěřící, odborník, laik, dobrovolník, profesionál, jo, a dělají takovou tu dobrou práci. To je dobré znamení pro tento svět.
0: Tak určitě, ono budou ještě reprízy a samozřejmě audioarchiv, takže tam si můžete pořad znovu poslechnout. Když mluvíme o programu, tak já můžu prozradit, že minulý týden jsme získali svolení od Františkánů, že můžeme převzít memoáry Františkána Benedikta Holoty, a je to vlastně, oni to mají už připravené ve formátu, který se přesně hodí do našeho čtení na pokračování. Jsou to zhruba 20-minutové díly. Dostali jsme je tedy už jako kompletní audio a budeme je vysílat, tuším, že to je od nějakého asi 23. září. To znamená, nasazujeme to i tak, aby se to čtení na pokračování vysílalo i přes to výročí svatého Františka, letošní kulaté, takže to bude vlastně od toho 23. září do nějakého plus minus třeba 10. října. Takže speciální čtení na pokračování od Františkánů, potom zase zařadíme nějaké reprízy a mezi tím už vzniká nějaké čtení nové, takže to je teď úplná aktualita z našeho vysílání.
1: A 4. října, myslím, oslaví svatý František své 800. narozky.
0: Ano, je to tak. Tak je to už čtvrtého, což letos
1: to už jsou zasloužilé
0: na neděli. Tak.
1: Ano, ano, krásně. Takže ano. No, tak my sami nechceme zakrnět ani duchovně, ani fyzicky, takže budeme mít teď brzy dva dny takového stišení, zastavení se na našem krásném oblíbeném duchovním centru na Vranově u Brna. Jeden den se nám tam bude věnovat pan biskup Pavel a druhý den potom Vladimír Šagy-Záleský, což je děkan brněnský, tak se na to moc těšíme a po tu dobu tady budeme méně brát telefony, budeme něco reprízovat a budeme říkat, hele, vzpomeňte na nás, ať to tady také přežíváme dobře lidsky, nejenom technologicky.
0: Tak, tam je právě vždycky čas na tu duchovní stránku, ale je tam čas i na nějaké oborové porady, třeba hlubší nebo jiné, než tak, jak tady v běžném rychlém provozu. Já třeba zrovna dnes ještě v pondělí budu s našimi redaktory na běžné redakční poradě probírat, jak kdo z nich používá umělou inteligenci. Dělali jsme si takový brainstorming anketu, takže chceme to nějak shrnout a byl bych vlastně rád, kdybychom na tom Vranově mohli v tomto tématu pokračovat.
1: Kdo by řekl, hele, to je přece nebezpečná věc, ta AI, no tak my bychom řekli, že pro naši práci je to opravdu boží požehnání, protože když to někdo umí využívat správným způsobem, tak nám to šetří obrovsky mnoho času v překladech k vytváření koncentrátů dlouhých textů, které se zkrátí třeba do několika bodů, k čištění starých záznamů. Já jsem třeba v tom Mnichově měl nějakou poruchu na tom nahrávadle, takže se tam dostávaly zvuky, které tam nepatří. A když vidím přes sklo tady Romana, zvukaře, tak on dokáže výborně využívat placený software AI, který vlastně to zbaví většiny těch neduhů a to není jenom tak. To třeba před 3 lety bych se nám o tomhle tom jenom zdálo. Takže je to pro nás opravdu veliká vzpruha a dneska, kdo by nevyužíval AI, tak by byl už trošku jako pozadu.
0: Já řeknu jenom malý příklad z těch mnoha, kdy se to dá opravdu v redakční práci použít i k zdánlivým drobnostem, které šetří čas. Třeba dneska zapisoval jsem do naší databáze moc pěkné CDčko z Polska, rodina muzikantů, profesionální muzikanti se svými dětmi natočili jedno CDčko vánoční písničky, druhé velikonoční. Ke každé té písničce tam byl odstavec v polštině, jo? Což samozřejmě člověk nějak tu polštinu dává, něco si už může přeložit, ale strávil bych vlastně možná 2-3 hodiny, než bych to celé dal dohromady a nějak to. Člověk si může vlastně, já jsem udělal to, že jsem na obyčejný mobil si nafotil stránky toho bukletu, nahrál jsem to do té umělé inteligence a řekl, napiš mi o každé písničce 2 věty shrnutí, o čem je, k čemu je a mám z toho, tohle to je koleda odtud, o tom a o tom a vlastně se to dá jenom nakopírovat do té databáze, kde už to na věky zůstane spojené s tou písní a člověk si pak může vyhledat velmi jednoduše česky, o čem vlastně ta písnička
1: je. A je to z polštiny.
0: Je to z polštiny, což vlastně takhle funguje z jakéhokoliv jiného jazyka právě, to je ta výhoda a opravdu jako velmi rychle vlastně říkám během pár minut to, co bych jinak dělal.
1: Jak se jmenovala ta irská rodinná skupina? Sun Times?
0: Jo, to byly Kelly Family.
1: Kelly Family, takže to jsou takový polští Kelly Family?
0: No, já bych... Tohle to jsou vyloženě folkloristé, jako velmi, velmi kvalitní, velmi dobří, kteří tedy zároveň takhle dělají takovéhle tematické projekty.
1: Krásně, tak když ještě jsme mluvili trošku o těch technologiích, tak my máme teď takový mezičas, kdy ty distribuční společnosti se nadechují stále a teď je trošku takové jako mezidobí, kdy se Spíš administrativně dělají některé ty věci, ale máme teď dva vysílače ve výhledu, jeden v Čechách, jeden na Moravě. Teď nebudu předbíhat, protože nevíme, za jak dlouho se to podaří, ale když jsem teďka v posledních pěti dnech jsem ujel asi 2500 kilometrů a po většině našich silnic a dálnic, teda pro Glasiek zachycení, dokonce i pod Hrnhütem v Lužici, tady nad Libercem, dobře 50 kilometrů do vnitrozemí to hraje, a dokonce zase, když jedu na Vídeň, tak dokonce i na okraji Vídně úplně normálně a na některých místech ve Vídni taky hraje náš brněnský DAB vysílač. Tak, já myslím, že to bude dneska z kuchyně pro Glasu stačit.
0: Tak, já bych řekl téměř, já ještě pozvu na koncerty ze studia, kterých je tento týden víc. Pondělí 14. září, pokud nás v pondělí posloucháte, brněnská kapela Slehní mech.
1: Slehní mech.
0: Čtvrtek 17. Sejkory, což je rock'n'rollová nebo rocková kapela, specialita našeho Jošky Javůrka, který se v tomto žánru pohybuje a pozval si svoji spřátelenou kapelu, takže to bude čtvrtek 17. A pak ještě v pátek u nás bude nahrávat kapela Nonsen, která je z Prahy a která bude se to pak vysílat 28. září.
1: Či Nonsen, to je jako, že žádný sen se mi nezdá, nebo...
0: Uvidíme tam. To je zase, tu pozvala Anička Janošková, která nakonec moderovat nemůže, takže zastoupí Janis Moras, ale...
1: Ano.
0: Ale takže tři koncerty se budou tento týden buď vysílat nebo natáčet.
1: No, kdyby to bylo Slehní mechu, vykřičník, tak by si to člověk dokázal představit jako rozkazovací způsob mechu, ale když je to Slehní mech, tak to já tebe vyzývám, abys slehl mech.
0: Ano, přesně tak. Tak nechte se překvapit pondělí 19.15.
1: Loučí se a vše dobré přejí Martin Holík
0: a Milan Tesař.

Krásný večer, milí posluchači Proglasu, je 21 hodin a nyní se pomodlíme večerní chvály, po nich následuje živý růženec bolestný.

0: Prožíváme úterý 15. září a připomínáme si památku Panny Marie Bolestné. Všechny texty vezmeme z této památky, tedy od strany 1514 ve starším vydání breviáře, 1514 anebo 1705 v novějším vydání, od strany 1705. Prosby a žalmy pak vezmeme ze společných textů o Panně Marii. Nalistujeme si stranu 1661 ve starším vydání, 1661, v novějším to bude 1878. 1878. Modlit se dnes s vámi budou Alena
1: a Kateřina.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Stála matka žalostivá, vedle kříže bolestivá, hledíc na svého syna.
1: O, jak velkou bolest měla, na kříži viset viděla svého milého syna.
0: Naplnila se tak slova od proroka pověděná, že on je muž bolesti.
1: Na smrt jeho vzpomínejme, žádati nepřestávejme, míti s ním účastenství. Kristus je dárce pokoje, on nás svým křížem usmířil s Bohem.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat, pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Kristus je dárce pokoje, on nás svým křížem usmířil s Bohem.
1: Přistupme k městu živého Boha a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy. Neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec. Nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Přistupme k městu živého Boha a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.
1: V Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil, s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: V Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost.
1: Čtení z listu apoštola Pavla Timoteovi z 2. Snáším všecko kvůli vyvoleným, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše. Tohle je jisté. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i královat.

0: Blahoslavená jsi, Pano Maria, protože jsi vytrvala pod křížem Pána.
1: Blahoslavená jsi, Pano Maria, protože jsi vytrvala pod křížem Pána.
0: Bez smrti jsi dosáhla mučednické palmy.
1: Protože jsi vytrvala pod křížem Pána.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Blahoslavená jsi, Pano Maria, protože jsi vytrvala pod křížem Pána. Když Ježíš uviděl svou matku vedle kříže a toho učedníka, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když Ježíš uviděl svou matku vedle kříže a toho učedníka, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka. Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Paně Marii, a prosme ho.
2: Bože, naplň nás svou milostí.
1: Bože, ty jsi vyvolil Panu Marii, aby byla matkou tvého syna.
0: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty jsi svěřil všechny lidi do mateřské ochrany, Pany Marie.
0: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěž zarmoucené, odpust hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Panu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnil jsi svou milostí.
0: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty jsi zhromáždil apoštoly, aby společně s Panou Marií setrvávali v modlitbách.
0: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Panu Marii i s tělem, i s duší do nebeské slávy.
0: Dej i našim zemřelým účast na slávě svého syna.
1: V tomto tě také prosíme, zvlášť za naši v neděli zesnulou spolupracovnici, bývalou dlouholetou vedoucí pražského studia Michaelu Frejovou. Odmění, obejmí ve své láskyplné náruči.
2: Bože, naplň nás svou milostí.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť

0: tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Do studia můžete volat na číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby nabízíme ještě chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly a pomodlíme se také za všechny úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetí

jeho dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili za zemřelou babičku Zdenku Pospěchovou, která měla včera pohřeb, za všechny duše v očistci a za všechny zemřelé, za které se nikdo nemodlí. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám všem děkuji, že jste se se mnou pomodlili. Přeji vám pěkný večer a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: I vám hezký večer s Pánem Bohem.

Já připomenu ještě telefon do studia 739 850 345 je číslo, na které můžete zavolat a společně s námi se pomodlit. Budeme se modlit druhý desátek bolestného růžence Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A tento druhý desátek se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych se prosila pomodlit za živou a zemřelou rodinu, za zdraví svých dětí a za dar víry pro ně, aby i anděl strážný chránil a opatřoval. Pana Marie nad něma držela ochranou ruku. Za mír na celém světě, za vás proglase, za svatýho otce, za mý a za sestřinu zdraví a za těžkej, za těžko rodině, těžko, aby to dobře dopadlo v rodině, aby to s tou rodinou dobře dopadlo. Tak věřím, Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. A požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. A požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl za nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jak
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královnu míru, pokoje a rodin oroduj za nás. Děkuji všem a Pánu zaplať, kdo se se mnou modlil, i vám v proglase. A přeju všem příjemnou a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkujeme vám.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila všechny, kdo se s námi modlí, aby se modlili se mnou za mého zemřelého manžela, který teď má výročí, za celou rodinu zemřelou i živou. Prosila bych také za moji příbuznou Marušku, která se vrátila agresivní forma nemoci. A prosila bych za její uzdravení, také za uzdravení svoje, protože poslední dobou jsem pořád něčím nemocná a jsem sama už a je to tady pro mě hrozně těžký. Prosila bych, aby mě Pán Bůh vyslyšel moje prosby za všechny. Modlím se i za vás, pro Glas a za televizi Noé. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já všem, kdo se s náma modlili, srdečně děkuji. Přeji vám všem požehnanou noc a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc i vám.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence se pomodlíme rovněž s paní Ludmilou. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii, tady je Ludmila Lídka z Krkonoš. Přeju té paní Lidušce, která se modlila přede mnou, a všem Ludmilám, že máme tak skvělou patronku, vychovatelku, takže ten svět máme na starost s panou Marií, která vychovala Ježíška, takže věřím, že to bude dobrý. Paní Liduško, vy jste byla tak smutná, já se budu za vás modlit teď a modlit za všechny ty, za obrácení těch autoritářů, kteří ten svět služí. Oni si myslí, že mají moc, ale pán Ježíš řekl tou trnovou kolnou na hlavě, neměl by si žádnou moc, Piláte, nade mnou, kdyby ti nebyla dána z hůry. Takže věřme, Bůh vládne, Bůh se oslaví i na tom našem utrpení. Svatá Ludmila nakonec byla uškrcená, tak paní Liduško, tohle nám ještě nehrozí. Takže věřte, celé nebe, říkala jste, že jste sama. Nejste sama. Celé nebe je s vámi. Celé nebe vidí tu vaši samotu, tu svatyni, kterou máte doma, když se modlíte. A oni s náma. Celý nebe je s náma. Takže buďte dobré mysli. A páter rybář napsal knihu Víme, kam jdeme. Takže my máme naději. My křesťané máme naději. Se svatou Ludmilou, s panou Marií, ano, bolestnou, víme, že nás čeká vzkříšení. Takže Otče, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď už království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava, zdrava Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: A stále znovu s Gabrielem říkáme, paní Marii, zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tak už máme 10 let.
0: Ano.
1: Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. To pana Maria naučila ve Fatimě ty pasáčky, že? A my k tomu ještě dodáváme. O Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, a za všechny, kteří se k tobě neutíkají, zvláště pak za nepřátele církve svaté a za ty, kteří jsou nám obzvláště svěřeni do přímluvné modlitby. A to jste vy všichni, kteří se se mnou modlíte za potřeby vaše i celé církve a celého světa. A tak já vám moc děkuji. A teď si představte, že jsme ta církev putující a tam nahoře je ta církev vítězná a ta je s námi. Tak paní Liduško, nejsme sami, celá ta církev vítězná je s námi a jednou tam hopsa hejsa přijdem taky. Takže kéž vás pana Maria Bolestná potěší. A já vám všem děkuji, protože já ho mám tady ten desátek i v živém růženci, tak snad to platí i proto. Co myslíte, paní redaktorko?
0: Určitě. My vám moc děkujeme, protože jste vnesla do dnešního růžence takovou radostnou atmosféru. To je moc pěkné. Tak děkujeme.
1: Tak já jsem totiž taky sama. Manžel je na exercicích, na lodi. Chorvatsku poprvé v životě jsem ho poslala na exercicie, tak jsem ráda, že je hodně přetížený. A do 14 dnů čekáme 17. vnoučátko, takže paní Liduško, taky přidávám tam ještě teda tu snachu Verunku, která čeká vlastně 5. děťátko a naše 17. vnoučátko. Takže ta církev putující bude posílena. Pán Bůh tak s vámi a díky.
0: Děkujeme.
1: Za vás všechny.
0: S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

Tak já ještě jednou dnes připomenu naše číslo 739 850 345. A vypadá to, že už máme další volající, i když teď už bohužel ne. Můžete tedy volat na číslo 739 850 345. Těšíme se na vaše zavolání.

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Prosila bych se s vámi pomodlit tento desátek za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a její rodinu. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. oroduj za nás, královno posvátného ružence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvýchvstání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci o tom těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A za úmyslí svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proklase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Dobrou noc s Pánem Bohem. Tak a my děkujeme z proglasu všem posluchačům, kteří se jak dovolali do vysílání, tak i vám všem, kteří jste se s námi modlili. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Emílie sedí u svého malého sekretáře a na list papíru si zapisuje všechna důležitá fakta, která se týkají tajemných dopisů nalezených v jejím pokoji. Dnes ráno se probudila brzy a nedokázala už znovu usnout. Dívka tedy tiše vstala a už více než hodinu zkoumá a prochází všechno, co se zatím dozvěděla, a snaží se najít nějakou novou stopu, něco, co jí možná uniklo. Jaký je vlastně vztah mezi Elizabeth a Agátou Barbierovou? Opakuje si už asi posté stále stejnou otázku. Emílie se už nesčetněkrát probírala všemi částmi téhle podivné skládačky, ale pořád nenašla nic, co by jí pomohlo dostat se kupředu. Mohu dál? Ptá se její matka, když předtím zaklepala na dveře. Ano, odpovídá automaticky Emílie, stále ponořená do svého uvažování. Paní de Košetová, přioděná do županu ze splývavé látky, se přiblížila ke své dceři a přes rameno jí čte, co si právě poznamenala. Stále to pátrání po sestrách z naděje, poznamenává prostě. Emílie se k ní obrátila. Hledám, jaký je vztah mezi Elizabeth z naděje a Agátou Barbierovou, a nemohu se hnout z místa. Všechno se mi bez úspěchu přemýlá v hlavě. V každém případě, jestli tvoje pátrání potřebuje nová fakta, tak tomu určitě není v případě, který se týká nás, poznamenává radostně matka. Emílie se na ní tázavě dívá. Čti. Paní de Košetová pokládá na sekretáře ranní vydání deníku, které držela složené na klíně. Noviny přišly dnes časně ráno a čekali na své čtenáře na zápraží.
1: Zabiják vdov už dál škodit nebude. Policii se konečně po dlouhém pátrání podařilo dostihnout strašlivého kriminálníka, který napadal bezbrané vdovy. Jméno vraha bylo pro muže práva překvapením, neboť se jedná o pana Marcela Driona, advokáta soudního dvora. Pan Marcel Drion byl objeven díky manžetovému knoflíčku, který ztratil při spěšném útěku z domu své poslední oběti, paní D. Tento manžetový knoflíček, který byl darován všem advokátům, kteří promovali v roce 1873, a stejně tak i svědectví jeho poslední oběti jej usvědčili. Podezřelý neměl žádné věrohodné alibi pro to, co dělal onoho večera, kdy se pokusil o vloupání k paní D, a tudíž bylo pro policii snadné ho obvinit. V současné době je pan Drion ve vazbě na policejní stanici, kde je nadále vyslýchán. Muž prohlašuje, že je nevinen, ale kdo už kdy viděl vraha, který by se hned přiznal ke všem svým zločinům? Policejní inspektor Rodlen, který vedl vyšetřování, je spokojen, že dovedl případ sériového vraha ke zdárnému konci. Rovněž se těší tomu, že vdovy mohou už zase klidně spát.

Rochefort 27. března 1794. Má drahá Elizabeth, moje poslání ošetřovatelky mělo jen krátké trvání. Věznice v Rochefortu byly tak přeplněné, že ministerstvo námořnictva rozhodlo přemístit kněze na loď a čekat tak na vyplutí na galeje. Stalo se to ve spěchu předevčírem. Jedná se o loď s plochým dnem, která dříve sloužila k přepravě otroků. Prý v ní také převáželi černé uhlí. Jmenuje se Spřízněnec. Odstranili z ní stěžně i plachty a já si jen říkám, jak bude moci v takovém stavu doplout do Guyany. Prozatím v očekávání příkazu k vyplutí kotví v deltě řeky Charente mezi ostrovy Aix a Madame. Bylo to k politování vidět, jak jsou kněží po desítkách odváženi směrem ke svému plovoucímu vězení. Na plavidlo, které bylo určeno pro zhruba 40 námořníků, se nalodilo asi 400 uvězněných. Když k tomu přidáte vojáky, kteří je hlídají, sudy s jídlem a pitnou vodou, které byly také naloženy, tak si můžete představit, že tam ti chudáci jsou nacpaní hůř než dobytek. Nebylo mi dovoleno následovat ten smutný průvod, ani Tomáši Stertru, který se vrátil ke své práci v nemocnici. Nyní mě už nepotřebuje a já chřadnu touhou po chvílích, které jsem mohla strávit po jeho boku. Občan Maubert je naprosto zaměstnaný dívkou, která mě nahradila. Nachází u ní všechny možné přednosti, které mu u mě scházely. A mám dojem, že moje přítomnost mu je čím dál tím víc na obtíž. Práce, kterou jsem vykonávala pro Tomáše Stertru, mu přišla vhod. Byla jsem tak od něj daleko, zatímco nyní mi neustále předhazuje, že mu překážím. Snažím se být co nejnenápadnější, ale zároveň nepřestávám bedlivě naslouchat. Zrovna dnes ráno se mi podařilo získat cenné informace, díky kterým unikli někteří lidé vězení, či alespoň podezření. Nevím, jak dlouho to tak vydrží. Začínám se strachovat, protože jsem si povšimla, že mě Maubert začíná podezřívavě a zlobně pozorovat. Nikdy předtím se po mně tak nedíval. Nevídám už tak často Tomáše Stertru, ale naše krátká spolupráce mi umožnila, že jsem si získala jeho úctu. Od té doby mě zdraví s opravdovou upřímností a občas se i zastaví, aby se mnou prohodil pár slov. Jen vy víte, jak bych si přála, aby se ty chvíle prodloužily do nekonečna a abychom neměli nic jiného na starosti, než spolu dlouze diskutovat. Bez pochyby ho ke mně nic nepřitahuje. Je to dost dobře možné, ale nemohu se s tou myšlenkou smířit. Dávám přednost domněnce, že tím, že mi nedává příliš najevo své sympatie, nás vlastně oba dva chrání. Už jsem vám to psala, že se mnou nikdy nemluvil o tom, co viděl ten večer, kdy vstoupil do mého pokoje. Nikdy ani neudělal sebemenší narážku na náboženství ani na situaci deportovaných kněží. Spokojuje se s vykonáváním svých povinností, aniž by jeho tvář prozrazovala sebemenší cit. Jen jeho oči ho občas prozradí, ale příliš často je má sklopené. Má drahá Elizabeth, už je to více než rok a půl, co jsme se rozloučili a vaše nepřítomnost je pro mě čím dál tím bolestnější. Pořád o vás nemám žádné zprávy. Poslala jsem jednoho z mladíků, kterým mohu důvěřovat, na zámek naději, aby mi přinesl vaše dopisy. Žádné tam však nenašel. Magdaléna mu přísahala, že žádný dopis od vás nedostala. Že by mu nedůvěřovala? Chtěla raději dát dopisy přímo mně do mých vlastních rukou? Nebo opravdu žádné nedostala? Nevím, co si mám myslet. Někdy ve chvílích největší sklíčenosti pochybuji o tom, že se kdy znovu setkáme. Ale později, když mi pán dá novou sílu, si říkám, že chvíle našeho shledání přece není daleko. Držím se této naděje. Opatrujte se. Charlotte.

Mrzne až praští. Emílie si zvedá kožešinový límec kabátu. Její maminka se vedle ní chvěje zimou a dělá to též gesto. Vítr je mrazivý tohoto 8. prosince roku 1886, ale ani jedna z žen by za nic na světě nechtěla přijít o podívanou, která je čeká. Za času, kdy ještě žil pan de Košet, to byla jejich společná radost, když si vyšli 8. prosince večer a obdivovali osvětlené domy v okolí baziliky Fourvière. Každý rok 8. prosince osvětlují obyvatelé Lyonu svá okna svíčkami na počest Panny Marie, vysvětloval pan de Košet své dceři, když dosáhla věku rozumu. Je to způsob, jak jí vyjádřit úctu. Je s podivem, že se Emilín tatínek zajímal o tuto náboženskou tradici, když jinak byl proti všemu, co se týkalo náboženství. Srdce má ale někdy své vlastní důvody, které rozum nedokáže vysvětlit. To, co měl pan de Košet obzvláště rád každého 8. prosince, byla krása osvětlených příbytků a ulic ozářených tisíci světly. Také se mu líbilo, že všichni obyvatelé Lyonu se při této příležitosti shromáždili a prožívali ten večer společně. Vidíš, říkával své dceři, všichni jsme v ulicích. Malí, velcí, bohatí, chudí, mladí, staří, dělníci i jejich představení. Ten svátek nás všechny bez rozdílu.

v podpaží a společně tak kráčejí ztraceny v davu, který stoupá k bazilice Fourvière. Emílie se ani nedívá, kam šlape, a nechává se úplně vést svou matkou. Dává přednost pohledu vzhůru k nebi a obdivování se nádhernému představení, jež se jí naskýtá. Být zde bez otce je smutné, ale zároveň šťastná. Mrzí jí, že s ním nemůže sdílet ty chvíle, které měl vždycky tak rád. A je šťastná, protože s maminkou udržují tradice, které sjednocovaly jejich rodinu. Dívka se dnes na mnohé věci dívá jinak než dřív. Za časů tatínka se bavila tím, že si představovala, co asi lidé kolem nich v běžném životě dělají, nebo počítala, kolik je světýlek na tom či onom průčelí. Dnes si Emílie všímá, s jakou vroucností se modlí lidé přítomní v davu. Poprvé si uvědomuje rytmus a melodii modliteb k Panně Marii, které stoupají mrazivou nocí. Na jedné straně vidí skupinku dětí v závěsu řeholnice, která se modlí růženec. Všichni po ní zborově opakují Ave Maria. O kousek dál pomalu kráčí nějaká žena směrem k bazilice a v ruce drží růženec. Emílie neslyší, co říká, ale vidí, jak se jí pohybují rty. V její tváři se zračí pokoj. Zdá se, jako by kolem ní neexistovalo nic jiného než slova, která tiše v chůzi opakuje. Emílie si vzpomíná, co jí řekl abbé Dibray. Modlitba nemá žádnou praktickou hodnotu. Modlitba je nezištná. Nemůžeme o ní říct, že by byla k něčemu užitečná. Modlitba je vztahem lásky ke Kristu. Najednou, aniž by Emílie věděla proč, má chuť se také pustit do modlitby. Už jednou, když měla v pokoji své matky strach z vloupání zabijáka vdov, se zkoušela modlit a dělalo jí velké potíže vybavit si slova, která tak málo ve svém životě slyšela. Tentokrát je to ale jiné. Emílie si v hlavě vybavuje slova Šarlotiny modlitby. Přicházejí jí jako první na mysl. Jimi začíná.

0: Poslouchali jsme 21. část četby na pokračování z knihy Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte. Četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: že je ve městě. Čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach slečno, kde jste, prošla uchem přes srdce až do hlavy.
1: Nikam nechodíš, máš v bytě svoje ghetto, už aj milovať znie zrazu ako git.

0: koni.
1: Čekám dopisy a chodí složenky. Všechno jde, ale právě když jde oni, vína bude málo, ale třetenky.

0: oženu. Nikam nechodím, mám v bytě svoje geto.
1: Prečo milovať znie zrazu ako gíč?
0: Jedna vlašťovička nezaručí léto.
1: Zima, teplo,
2: posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
3: Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudnosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudnosti.
4: To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že se skláním před tvou odvahou, před silou tvé duše, co se tváří tvář hrůze, nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez námky strachu jdou vstříc té syni, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji.

0: Ďakujú za vašu silu. Ďakujú za vašu mužnosť. Ďakujú za motiváciu. Nepredávajúcia, neľudňanosť. Ďakujú za vašu silu. Ďakujú za vašu mužnosť. Ďakujú za motiváciu. Nepredávajúcia, neľudňanosť.
1: To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží. Za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všechny. Mamon, moci jsi mi lhář. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svině, co je ubohá a zrozená zemi, to jediné, co ti chci říct, je děkuji. Děkuji.

0: jäi vastilintuseni.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Nová šance je nevládní, nepolitická a nezisková organizace působící v regionu Severní Moravy a Slezska. Sídlí v areálu bývalých vojenských kasáren v Ostravě Koblově. Po celou dobu své existence se primárně zabývá postvězeňskou péčí, hledáním účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptací mužů propuštěných z výkonu trestu. A já mám velkou radost, že zde, přímo na místě, mohu u mikrofonu přivítat zakladatele a současně i ředitele této instituce, pana Petra Nováka. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám posluchače Rádia Proglas.
0: Kolik let uplynulo od založení Nové šance?
1: Tak Nová šance vznikla v roce 1998, takže letos slavíme takové malé výročí 25 let vzniku naší organizace Nová šance.
0: 25 let takové významné a potřebné organizace a přesto jsem se dozvěděl, že jste stále jediní v celé České republice. Jaký je důvod, že jste takovou výjimkou?
1: Tak určitě těch důvodů je několik. Myslím si, že zakládat podobná tato zařízení vůbec pro někoho, ať už to jsou muži nebo ženy po výkonu trestu, je dnes velmi, velmi složité. Další problém samozřejmě je financování, podpora státu této cílové skupiny a možná i trošku problém najít vhodné lidi, kteří by se ujali této problematiky a pomáhali v naší republice řešit. Já bych ještě připomněl takovou jednu věc ke vzniku této organizace, a to tu, že jsme to zakládali s bývalým ředitelem Charity Ostrava, panem Josefem Korbelou, který ale potom odešel a od roku 2002 už to potom tady vedu úplně sám.
0: Vy jste už v tom roce 98 věděli, že půjdete tady do těch bývalých vojenských kasáren?
1: Ne, to jsme vůbec nevěděli. Zpočátku v tom roku 98 jsme začali působit v jedné vilce rodinné, a to v Ostravě při Voze. A tady do kasáren jsme se dostali 1. března roku 1999.
0: Z Ostravy pocházím, Koblov docela dobře znám. Když si představím rok 1999 a tady tento areál, tak vybavuje se mi nějaký brownfield leda.
1: No, bylo to velmi náročné, protože málo kdo ví, že tady odešla armáda v roku 1991 a 8 let tento areál ležel úplně ladem. Takže my jsme tady přišli a byl tady strašný nepořádek v areálu, areál byl neudržovaný, bylo tady spoustu sudů, kanistrů po vojácích, metr vysoká tráva, ale už je to za námi.
0: Ten zanedbaný areál činil 44 tisíc metrů čtverečních.
1: Je to obrovská plocha, k tomu máme tady ještě i 16 budov a když jsme tady měli návštěvu například pana ministra financí Stanjury, tak nám jeho asistent řekl, že navštívili spoustu objektů, spoustu firem, ale aby někdo jako nezisková organizace spravovali tak velký areál, takže to ještě tady u nás v republice neviděl.
0: Získali jste tedy areál, byla tady spousta práce. Kdo vás podporoval? Vězeňská služba nebo ministerstvo spravedlnosti?
1: Já to říkám docela nerad, ale aby se ta nová šance vůbec rozběhla, tak já jsem tady 2 roky pracovala zadarmo, protože nebyly peníze tady na platy, už vůbec ne na nějaké další pracovníky a zpočátku nás nechtěl podporovat vůbec nikdo. Ani magistrát, ani kraj, ani stát a několikrát jsem v těch prvopočátcích slyšel, že takovou cílovou skupinu oni v žádném případě nebudou podporovat. Ale zároveň dodávám, že dnes je situace úplně jiná už.
0: Z toho všeho vyplývá, že Od samotného počátku jste byl velice zapálený touto myšlenkou něco dělat pro muže propuštěné z vězení. Co vás inspirovalo? Co vás k tomu vedlo? To bylo hotové šílenství.
1: Dá se to tak říct, že asi jsme opravdu byli zablázni tehdy v té době, ale s mým kolegou jsme pracovali několik let v Charitě Ostrava v 90. letech. Dokonce jsme stáli na úplném počátku založení Charity Ostrava a víme z vlastní zkušenosti, že se otevíraly jednotlivé domy a zařízení, jako byly dům pro bezdomovce, dům pro matky v tísni. Ale potom jsme si řekli po těch několika letech, kdy se naše cesty opět spojily, že nikdo se vlastně nevěnuje lidem, kteří ztratili zázemí během toho výkonu trestu a najednou po skončení vězení nemají kde jít.
0: Kdy došlo k určitému zlomu, kdy společnost pochopila, že tento projekt má smysl, že má cenu do toho jít? A kdo vám pomohl nejvíc?
1: Musím říct, že po nějakých 5 až 6 letech se už doslova nade mnou, protože jsem tu opravdu zůstal skoro sám, že se směroval magistrát města Ostravy, lidé z odboru prevence kriminality a začali mi pomáhat a schválili náš projekt a tím jsme se dostali postupně z toho nejhoršího venku a mohli jsme začít tady opravovat jeden pokoj, potom druhý pokoj, okolí toho azylového domu, udržovat areál a další činnosti, které potom následovaly tady v rámci celého areálu. Velký boj taky nastal v roce 2011, kdy došlo k převodu tady toho areálu na naši organizaci a museli jsme uvažovat, jak dál tyto prostory využít. A napadlo mě nabídnout tyto prostory k činnosti různým nestátním a charitativním organizacím. Takže dnes tady máme velmi pestré spektrum neziskových organizací. Máme tady diecezní charitu Ostravsko-Opavskou, kteří tady mají humanitární sklad. Další barák užívá charita Hrabiň, kde mají dílnu pro tělesně a mentálně postižené. Dále tady máme krásný projekt Kola pro Afriku, odkud tady z toho Koblova už odešlo více jak 30 kontejnerů. To je přes 10 000 kol do Gambie pro děti v Africe, aby se dostávali do škol. A v loňském roce jsme tady zahájili činnost v dalších prostorách, které naši klienti opravili, a to je projekt Batuškového projektu Mary Smiles.
0: To je nějaká organizace misionářská?
1: Mary Smiles je dobročinná humanitární organizace, která po celém světě vybírá finanční prostředky a ty se potom posílají do velmi chudých států v Africe a za tyto finanční prostředky od tamních farmářů se potom kupuje obilí a různé suroviny a z toho se vaří kaše ve školách, aby ty děti v těch chudých zemích, jako je Angola, Malawi a další státy, aby se podporovalo vzdělání těch dětí a ty děti, aby chodili do školy a tím získávali vzdělání a potom lepší uplatnění v jejich dalším a budoucím životě.
0: Hovořil jste něco o skladu batůšků? O jaké batůšky se jedná?
1: Součástí činnosti Mary Smiles v naší republice je také takzvaný batůškový projekt. V rámci tohoto projektu se vybírají batůšky po celé naší republice a ty se potom plní podle přesně stanoveného obsahu a následně se potom odešlou do chudých států v Africe a rozdávají se dětem, kteří nemají peníze ani na to, aby si koupili například školní potřeby, přezůvky a jiné věci, které jsou obsahem každého batůšku. Nám přišlo líto, že prostory pro tento projekt byl v Brně, kde bohužel platili nějaké nájmy a my jsme jim nabídli této organizaci, že by naši klienti připravili 140 metrů skladových ploch a mohli jsme přemístit tento centrální sklad z Brna do Ostravy a za ty peníze v Brně se nají více jak 600 dětí v Africe. Takže naši kluci byli velmi šikovní, naši klienti opravili prostory po stránce zednické, natřeli okna, upravili podlahu, vymalovali a dnes je možné se podívat, jak to tady funguje, jak se tady vybírají batušky, skládají, doplňují a máme z toho velikou radost.
0: Já teď vítám u mikrofonu jednoho z klientů Nové šance. Můžete se prosím představit?
2: Jmenuji se Roman.
0: Jak dlouho už tady pobýváte v Nové šanci?
2: Momentálně jsem tady zde po druhé. Z této šance, jakož před minulým rokem jsem tady byl už 7 měsíců. A pak jsem odešel jako kdyby zkusit jinde štěstí nebo životní situaci, která se mi moc nezadařila. Tak jsem se vlastně kdyby zase rozhodl se zastavit zde znovu, protože tady ta Nová šance je pro mě příjemnější a prostě jak kdyby vizuálně nebo z mojí práce jako osobnosti mi dopomáhá k tomu, abych našel jako co potřebuji v životě a můj cíl jako kdyby vyrovnat. A tím, že tady jsou jako líbivé jako kdyby možnosti třeba ohledně toho areálu, co tady je plus s bydlením a příjemnost jako kdyby všeho vedení nebo toho chodu zde, ten Nové šance, tak pro člověka, který prostě kdyby ztratil naději nebo něco, že v životě už ho lepší nic nepotká, tak tady kdyby nasměrovává a dává mu tak kdyby ty oblečení, že to hezký časem jako kdyby se zase znovu vybuduje. Takže proto jsem se dostavil zde.
0: Kdo vám poradil tady, kdo vás nasměroval? Vy jste zřejmě po výkonu trestu skončil někde na ulici nebo v azylovém domě?
2: No je to tak, je to pravda, no. Byl jsem ve trestu za banální věc, jako co se týče alimentů, moje chyba životní. Pak jsem vlastně přišel, tak jsem se hned evidoval podle vládních jako paragrafů, jako co člověk má smí a nesmí, což jsem neuspěl, protože jsem vlastně dostával dávku ani 3 měsíce, takže jsem se vlastně potuloval po sourozenci, které mám. A tak to bylo tak, že vlastně se člověk dostaví, má příjemnou jako kdyby schůzku s tím vedením, oni mu řeknou různou situaci, třeba to je den, měsíc, týden, čekání, nečekání nebo hned přijetí. A vlastně tady ta hned výpomoc, což nikde není. Vlastně to je ten ochranný balíček, což nikde není prostě na azylových domech. Já v ubytovnách prostě, že tady je ta záchranná jako ruka.
0: No vy jste klient, který je velmi vděčný za přijetí do Nové šance, je vděčný za to, že tady můžete i pracovat, zapojujete se aktivně do činnosti. Na čem třeba pracujete právě v této době?
2: No v této době jsou tady v rámci možností, jsou tu dílny různé, to hláska, to je cvičná dílna, pak tu je člověk, že se může svou fyzickou sílu jako kdyby někde ze sebe jako vydat, tak to je sekání dřeva, což se hodí na zimu v spolupráce vratnice, což tady musíme udělat tak pro dobro i toho, co pracuje na vratnici. Je to činnost i chlapska, takže to je normální práce, dodělat třeba někdy ze sekerou ze dřevem a jsou tu práce jak kdyby zahradka, starání se o zvířatka, což jsou na to lidi určení, kteří mají k tomu vztah. No a pak jsou jako kdyby práce, uděláme těch 30 hodin pro úřad, když máme navíc korunku v podpoře. Plus je to činnost taková, co když jsme v tom areálu, a to spočívá v tom, že když někde bydlíme, jsme, ať máme nějaký denní režim, že to je tak denně hodinka, dvě práce, jako kdyby pro tady ten areál, udržba zeleně, okolí, prostě plotu, cokoliv se týče prostě komunity jako tohleto azylového domu, tak prostě to musí být jak kdyby snaha jako od nás, i pro provedení a do budoucna o další, protože ten azylový dům udržovali lidi v minulosti, do přítomnosti a teďka i v budoucnosti a to je, my zase chystáme pro ty další.
0: Tak já vám moc děkuji za vaše svědectví a do dalšího života přeji, ať jste tak spokojen, tak jako teď tady na té Nové šanci.
2: Jo. Tak vám taky děkuji a děkuji za pozvání.
0: Na rádiu Proglas posloucháte pořád natáčený v zařízení pro muže, propuštěné z vězení. U mikrofonu mám ředitele této organizace, pana Petra Nováka. Pane řediteli, jaký je o vás zájem nejen ze strany propuštěných vězňů, ale také třeba z nadřízených nebo z vězeňské služby, z ministerstva? Jste jediní v republice?
1: Tak musím říct, že poslední roky se i tady toto změnilo a řeknu jenom poslední 3 návštěvy, které jsme tady zaznamenali. V listopadu loňského roku byl tady na návštěvě pan náměstek z ministerstva vnitra, Před asi měsícem jsme tady měli návštěvu samotného generálního ředitele vězenské služby z Prahy. To pro nás bylo velké vyznamenání, že vážil tak dalekou cestu, aby se podíval na naši práci, na naši činnost a dal nám velice pěknou zpětnou vazbu. A v neposlední řadě, zhruba asi před nějakými 10-14 dny, byl tady taky na návštěvě samotný pan ministr spravedlnosti, pan doktor Blažek se svými náměstky a velmi se zajímal o naši činnost a musím říct, že možná jako první návštěva nám i nabídl nějakou finanční pomoc a to musím říct, že mě velmi překvapilo, protože většinou ty návštěvy tady přijdou, podívají se, pochválí nás a ale toto je první návštěva samotného pana ministra, kdy ještě navíc k tomu přidá ten bonus a to je, že by nám chtěl i nějakým způsobem finančně pomoci, protože těch činností, které tady děláme, to není jenom azylový dům, my tady máme i dílny, máme tady různé humanitární projekty, máme tady chov zvířat, máme tady zahrádku pro klienty a k tomu samozřejmě v neposlední řadě máme i nemalé výlohy, co se týká údržby areálu, ať to jsou sekačky, křevinořezy, sněhová fréza, která taky už je delší dobu koupena, takže jsme za každý jakýkoliv finanční příspěvek rádi a moc za něj děkujeme všem.
0: To jsme hovořili o státních orgánech, ministerstvo, vězeňská služba. A co takto církevní organizace? Zajímají se o vás také? Dochází tady nějaký vězeňský kaplan třeba?
1: Pokud se týká tady těchto věcí, tak musím říct, že jsem velmi toužil, aby tady bylo i určité duchovní propojení a duchovní nabídka našim klientům. Z toho důvodu jsem požádal už před časem tady kousek od nás působící řád sester matky Terezy a máme s nimi velmi úzký kontakt. Naši klienti jim chodí pomáhat na zahradu, také při různých opravách v jejich domě. No a na podzim loňského roku jsme tady přivítali velmi vzácnou návštěvu. Moje pozvání přijal osobně i pomocný biskup Martin David a z jeho návštěvy jsme měli velikou radost a velmi se také zajímal o naši činnost, jak to děláme, o další osudy těchto lidí, kteří tady bydlí a po čase zase odcházejí do společnosti. Takže jsme byli velmi rádi za jeho návštěvu u nás.
0: My se teď s panem ředitelem Novákem vypravíme do areálu Nové šance. Pojďte s námi. První naší zastávkou je kaple. Tady bývají mše svaté.
1: Bývají mše svaté pouze několikrát do roka a to tehdy, když jsou tady sestry matky Terezy s dětmi ze sociálně slabých rodin a my jim potom chystáme následně krásný program. I to, že tady jezdí na kolech, potom mají grilování, můžou si tady zahrát fotbal, tak tehdy ten den, kdy je ta akce, tak tady máme i mši svatou.
0: Tady na zdi visí obraz matky Terezy.
1: Ano, ten obraz je pro nás velmi vzácný. My jsme dostali za naši dlouholetou pomoc těmto sestřičkám krásný obraz matky Terezy a v tom obraze je také ostatek sáry, toho takzvaného bílého obleku, který nosila samotná matka Tereza. Takže je to veliká vzácnost a velmi si toho obrazu považujeme.
0: Tak vstupujeme do jednoho z objektů. Je tady opravdu hromada batušků, takže tuším, že organizace Mary's Meals?
1: Ano, ano, je to přesně tak. Tady do toho prvního skladu, protože máme dva sklady, takže v tom prvním skladu se tady sbírají batušky a každý batušek prochází kontrolou. Pokud je tam něco navíc, tak se ty věci z toho vydělají a pokud tam něco chybí podle toho předepsaného rozpisu, tak zase máme tady v regále nějaké trička nebo věci, které se doplňují školní potřeby a ty se zase dávají zpátky do batušku, ať má každý batůžek stejný obsah.
0: A batušky poté putují do Afriky.
1: Batušky se potom dávají do takových pytlů jutových, bílých a dávají se vedle do druhého skladu a až bude dostatek pytlů na kamion, tak se potom udělá veliká akce a naloží se kamion, který potom putuje do Afriky.
0: Při procházce areálem jsme došli k novému hřišti, tak fotbalové branky to nejsou, ale...
1: Ano, je to nové víceúčelové hřiště pro naše klienty ve velmi těsné blízkosti azylového domu. A dá se tady hrát fotbal, máme tady také sítě na volejbal, na nohybal, je tady také basketbalový koš. A také to využívají děti ze sociálně slabých rodin, které k nám chodí na letní dny, nebo i salesiáni z Don Bosca Ostrava, kteří taky tady byli u nás nedávno, tak si můžou tady zahrát fotbal. Takže je to hřiště, které v podstatě slouží tady všem, kdo má zájem tady k nám přijít.
0: Po levé ruce kola pro Afriku, velká cedule. Kola stále jsou, stále odjíždějí.
1: Kola stále odjíždějí, ten projekt je velmi známý a populární po celé naší republice a z tohoto Koblova, který je z těchto kasáren, která jsou v lese, tak už odešlo 30 velkých kontejnerů kol do Afriky. A to jsme před 10 lety, kdy vzniká tento projekt, vůbec nečekali.
0: Prošli jsme kolem stolařské dílny.
1: Ano, dnes mimořádně se tam nepracuje. Mistr, který vede stolařskou dílnu, si vzá dneska dovolenou. Ale jinak nám ty dílny slouží také k tomu, že klienti se tam učí natírat různé věci nebo opravovat tady oplocení v rámci celého areálu a velmi nám ty dílny pomáhají při údržbě a při naší činnosti.
0: Došli jsme k oplocení, na kterém je cedule ovce. Máte i jehňátka?
1: Ano, když jsme slavili velikonoční svátky, tak se nám narodili dvě malé jehňátka a máme tady takové krásné zvířata přímo před okny našich klientů, kteří se dívají na zahradu.
0: Pohlednu na opačný konec zahrady, tady králíkárna.
1: To je součást dalších aktivit, které tady máme, takže kromě chovu ovcí máme tady i slepice, chov králíků, za tou králíkárnou máme i zahrádku. Jsme rádi, že někteří klienti v tom nacházejí uplatnění, zvláště ti, kteří jsou zvenkova a mají k tomu nějaký vztah.
0: Přicházíme k azylovému domu, čtu azylový dům svatého Vincence.
1: Je to náš takový patron, protože tento světec byl velkou pomocí a posilou pro bezdomovce a také pro lidi, kteří v 13. 14. století trávili ve vězení svůj život, tak jsme se ho vzali jako patrona tady našeho azylového domu.
0: Před azylovým domem přístřešek, tak tady se zřejmě sedává.
1: Ano, ten přístřešek je, to je velká pergola, kde jsme dostali darem lavici a stůl od golfistů tady ze Šilheřovic a slouží nám to v letních měsících i k tomu, že se tady ráno scházíme na takovém našem ranním setkání s klienty, kde se řeší, co se bude dělat, kdo má nějaké vyřizování, kdo jak potřebuje pomoc na úřadech a samozřejmě v neposlední řadě nám to také slouží i k různým společenským setkáváním a zrovna včera jsme tady měli první grilování s našimi klienty v tomto roce a vždycky tímto otevíráme takovou tu jarní sezónu pro nás i pro naše klienty.
0: Pane řediteli, já vám moc děkuji za všechna vaše slova a tolik zajímavých informací o této unikátní organizaci, stále jedné jediné v celé České republice. A poprosím o slovo na závěr, vaše přání, vaše díky.
1: Pokud mám říct nějakou myšlenku na závěr, tak chci říct jenom to, že tady ta nová šance, i ten způsob, jak to vznikalo, jak se to rodilo, co všechno tady máme, tak je to takový jeden velký zázrak Boží. Všechno, co tady máme, tak je z takové dobroty. A i když jsou tady různé návštěvy a tají se, jak jsme to dokázali, tak jim vždycky říkám, s pomocí Boží jde úplně všechno. A to, co je tady vidět, tak toto je toho jasným důkazem.
0: Děkuji a zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
1: Naschledanou a přeji vše dobré a hodně Božího požehnání všem posluchačům Rádia Proglas.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu naslyšenou se těší redaktor Antonín Žonerčík.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Bdělost srdce. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, píše svatý Pavel Korinťanům. Bdělý strážce dává pozor, hlídá, aby se nikdo cizí nedostal do domu. Ve smyslu duchovním, píše Evagrius, je třeba postavit bdělou stráž k bráně srdce. Ta ať nikdy nezamhouří oka, ale ať se stále vyptává myšlenek, které přicházejí, si naše nebo cizí. 5 stupňů pronikání zlé myšlenky do srdce, jak jsme je popsali v minulém díle, nám dává pocit morální bezpečnosti. Hříchu se člověk nedopustí hned, ale až při souhlasu na 4. stupni. Nehřešíme při takzvaném rozhovoru nebo v boji s myšlenkou. Ale přesto jsme utrpěli škodu. Ztratili jsme mnoho času a duševní energie rozmlouváním, dohadováním s myšlenkami, které k ničemu dobrému nevedou. Šťastný a spokojený je proto člověk, který umí odrazit škodlivé nápady hned při první sugestci, tedy v momentě, kdy ho zlá myšlenka, obraz či sklon poprvé napadne. Evagrius napsal knihu Antireticus, neboli návod k protiřečení. Obsahuje mnoho textů písma, které jsou vhodné k tomu, abychom si je řekli a tím zahnali opačný špatný nápad. Tak totiž postupoval sám Ježíš, když ho zlý duch pokoušel. Nápad přerušit půst odvrhl Kristus výrokem. Nejen chlebem žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Pokušení k moci na zemi se zahání výrokem Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Takové vhodné texty se učívali mniši z paměti, aby je měli stále pohotově, kdykoliv je znepokojí neužitečná myšlenka. Když si nemohli na nic vzpomenout, užívali prostě jména Ježíš, o kterém dosvědčují, že zahání všechny démony. Proti všemu zlému pomáhá vzpomínka na Spasitele. Bdělé odrážení zlých myšlenek jmenovali také duchovní střízlivostí nebo prostě pozornost.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Na stole je téma pomoci Ukrajině. Dnes jsem si pozval svého bratra Adama Blaškeho.
1: Dobrý den.
0: A také jeho kamaráda Padyho, tedy vlastním jménem Petra Stavinohu.
2: Dobrý den.
0: A já vás znám samozřejmě delší dobu, budeme si tady tykat během celého rozhovoru. A zeptal bych se vůbec váš zájem o Ukrajinu. A přesněji řečeno taky o Podkarpatskou Rus, je ještě starší než vůbec nějaká válka na Ukrajině. Tak řekněte nám na úvod, kde vůbec začal váš zájem?
2: Tak já už jako dítě školou povinné, když jsem občas objevil starší mapu, tak jsem si všiml, že Československo bylo významně delší, než nám ukazovali ve školních atlasech. A můj prastrýc, který byl ročník 1914, mě kdysi potom věnoval mapu speciálně Podkarpatské Rusy v měřitku 1:100 000. A za dlouhých zimních večerů jsem do ní zíral, říkal jsem si, jak to tam asi vypadá. Takže potom, když se začala být možnost cestovat i na tuto stranu, tak moje kroky vedly rozhodně tam.
0: To ti bylo asi kolik?
2: No, v podstatě poprvé jsem se tam dostal, to jsem jenom projížděl, když jsem jel do Moskvy v roce 83, to mě bylo 15 let a opravdu na Podkarpatskou Rus jsem se poprvé dostal až v roce 90.
0: Ještě bych možná předeslal, čím tak jako v běžném životě jsi, abychom měli malou představu o tobě, trošku se představit.
2: Já posledních asi 20 let si dělám sám na sebe, prodávám laboratorní vybavení a ve volnějším čase se věnuju průvodcování pro cestovní kanceláře.
0: Adame, a co ty a Podkarpatská Rus?
1: No, je zajímavé, jak jsou naše osudy s Pedym propojené, protože my se známe od mých asi 9 let z turistického oddílu Zeměpisná společnost Morava. A můj praprastříček, který byl ročník 1894, sdílel velice podobné osudy, ale on jako legionář kromě jiného projel celou transsibirskou magistrálu a i mě po něm zůstala mapa, ale ne sice podrobné Podkarpatské Rusy, ale celého Československa, které bylo delší o ten ocásek, který jsme my ze školních atlasů neznali. A právě s Petrem jsme byli v 89. Poměrně dlouhou dobu na vandru na Slovensku. No a když jsme skončili na Kremenci, což je trojmezí Polska, dnešní Ukrajiny a Slovenska, tak jsme viděli, jak ten karpatský hřeben logicky pokračuje dál. Strašně rádi bychom po něm byli, bývali šli, kdyby tam nebyl ten ostnatý drát a vojenské pásmo. A to bylo v červenci 89 tady tohle a nikdo nevěděl, že za 3 měsíce to bude jinak. A akorát teda na rozdíl od Pedyho mě se tam podařilo dostat až skoro o 20 let později. Ale tu touhu jsem měl vlastně od chvíli, kdy jsem na tom Kremenci viděl táhnout se ty zalesněné karpatské hřebeny a ta chuť po nich projít až do chustu mě vlastně provázela potom těch dalších 20 let, než jsem se tam doopravdy dostal.
0: Taky ty nám řekni něco trošičku o sobě, abychom měli představu, čím se zabýváš v životě?
1: Tak já jako si jeden z mála lidí ze svého okolí jsem se udržel to, čeho jsem vystudoval, takže já jsem vystudovaný typograf, sazeč a takže dnes by se řeklo DTP operátor, ale grafikou a sazbou novin, knížek, časopisu se zabývám dodnes a dělám to teda taky sám na sebe.
0: Takže je vidět, že máte nějaká svá civilní zaměstnání, ale tady tenhle zájem o oblast, o které mluvíme, se přetavil i v nějaký konkrétnější zájem. Vy oba jste vlastně členy spolku pro Podkarpatskou Rus, nebo jak se jmenuje tento spolek?
2: Přátelé Podkarpatské Rusy.
0: Přátelé Podkarpatské Rusy. Můžete k němu trošku něco říct?
2: Tak je to spolek, který vznikl již v roce 1936, a od počátku to byl víceméně vlastivědný spolek, který sloužil k tomu, aby propagoval Podkarpatskou Rus jakožto novou část Československa, která vlastně v tu dobu byla poměrně značně zaostala a cílem toho spolku bylo rozvíjet turismus právě v Karpatech, vlastně na Podkarpatské Rusy. Potom spolek přestal existovat, když vlastně Podkarpatskou Rus obsadili po vídeňské arbitráži Maďaři. No a v roce 1945, když si Podkarpatskou Rus ponechal Sovětský svaz jako svou odměnu za osvobození, tak spolek nemohl existovat a byl obnoven až v roce 1991. Od té doby se ještě rozdělil na dva spolky. Jeden je v Praze, druhý náš tady je brněnský. No a tak nějak, i když jsme dva spolky, tak spolu spolupracujeme.
0: Na čem tak třeba pracujete? Jak vypadá třeba nějaká typická akce, kterou pořádáte?
1: Tak kromě toho, že pořádáme, nebo respektive než začala válka, tak jsme dělali výjezdy na Podkarpatskou Rus a vlastně i předchozí předseda spolku, než zemřel, se tady tímhle hodně zabýval. A plus děláme přednášky o světu, povídání o Podkarpatské Rusy. No a teď po začátku války se hodně věnujeme podpoře jak lidí, kteří před válkou utekli sem, tak podpoře žen s dětmi, které tady našli azyl, tak v přímo fyzické pomoci lidem, ať už bojujícím mužům a ženám, kteří jsou přímo v jednotkách, a nebo zázemí, ať už to jsou to třeba školy, dodávání nějaké techniky, případně podpoře lidem, kteří tuto podporu zajišťují.
0: A tím se tady dostáváme k tomu smutnému tématu, té aktuální realitě. Já vím, že od roku 2014 byl zabrán Krym a další území se ocitla v válečné zóně a ještě to vyeskalovalo v roce 22 plnohodnotnou invazí na Ukrajinu. Řekl bych, kde jste byli v tu chvíli právě vy? Jak vás to zasáhlo? Kde vás to potkalo?
2: Myslíš...
0: Myslím teď tu plnohodnotnou invazi teda.
2: Tak v Brně byly jarní prázdniny. Byl jsem s dětskama na horách na Slovensku a nejdřív jsem tomu nechtěl věřit.
1: Já jsem zaregistroval ty zprávy o vojenském cvičení v Bělorusku, o velkém soustředění vojsk u hranic s Ukrajinou a bral jsem to jako provokaci ze strany Ruska a říkal jsem si, že ten Putin snad nebude takový blázen, aby se do tohohle vrhl.

0: můžeme pro ně udělat, jestli potřebují pomoc. Potom jsme samozřejmě obvolali i lidi z Podkarpatské Rusy. Tak asi to byla první část. Druhá byla teda, že v Brně bylo poměrně brzy, asi 2 nebo 3 dny po vypuknutí invaze, zřízenou uprchlické centrum, tak protože umím plynule rusky a poměrně slušně ukrajinsky, tak jsem se tam hnedle přihlásil jako dobrovolník a pomáhal jsem s odbavením přijíždějících uprchlíků.
1: Ty, Adame?
2: No, já jsem udělal to stejné. Zvedl jsem telefon, já teda nemám kontakty až tak na východě jako Petr, ale zavolal jsem známým, ke kterým jezdíme dlouhodobě, kteří mají ubytovací zařízení, nebo respektive mají celý taky sportovní nebo lyžařský areál. A bylo mi jasné, že oni se určitě starají o uprchlíky, kteří k ním přišli z východu, což taky se ukázalo, že tak je. Protože když jsem mluvil se Zorianou, tak říkám, určitě budete potřebovat pomoc, přijdou k vám lidi. Ona říkala, no už je tady máme. A jenom bych chtěl říct, že to jejich zařízení má tak zhruba kolem 80 lůžek a říkám, máme tady 154 lidí. A to bylo hnedka v pondělí, po tom, co jsem se vrátil z těch hor. A taky říkám, určitě budete potřebovat nějaké peníze, můžeme vám finančně pomoct. A té Zoriáně, které je zhruba dneska kolem 60, tak tato drobná žena mi řekla, Adame, my se o své lidi postaráme a umíme se postarat, ale jestli nám chcete pomoct, pošlete peníze naší armádě. Rusové našim chlapcům hážou bomby na hlavu a oni se nemají čím bránit.
1: Takže to byla ta úplně první vlna, celkem silná slova tedy a statečná od té paní. Přece jenom asi jste jim taky něco poslali, nebo jak to bylo?
0: Tak samozřejmě průběžně s tím jsme okamžitě vyhlásili sbírku mezi našimi známými a během zhruba prvního týdne se nám podařilo vybrat více než 400 tisíc. No a tady tyto peníze jsme rozdělili. Část šla teda lidem, které známe a s kterými jsme leta spolupracovali, kteří mají ubytovací zařízení na Podkarpatské Rusy a přijali právě tady ty vnitřní uprchlíky. Další část jsme využili takovým docela nápaditým způsobem, protože když jsem pracoval v tom uprchlickém centru, tak tam přijíždělo poměrně hodně lidí, kteří teda narychlo zbalili, co měli a hlavně rychle utekli. A ti lidi u sebe měli poměrně velké množství hřiven, což je ukrajinská měna, která vzhledem k válečnému stavu prakticky nešla vyměnit za české koruny. A oni jiný peníze neměli, anebo měli šanci to směnit ve velice nevýhodném kurzu. Já jsem tenkrát dostal takový nápad, že jsem od nich ty hřivny vykoupil v předválečném kurzu, na to jsem použil ty peníze z té sbírky.
1: Možná jenom pro přehled, jaký ten kurz, který ti obchodníci nabízeli, asi tak zhruba byl, jak moc nevýhodný?
0: Tak nabízeli asi 30 halířů za hřivnu a ten kurz byl předválečný zhruba 80. Takže tady já jsem to od nich nakoupil za relativně slušný kurz a tady tyhle peníze, co jsem získal, ty ukrajinsky, tak jsem následně poslal zpátky na Ukrajinu zase našim partnerům. No a ti za ně dle našich pokynů nakoupili prasata. Prasata porazili a půlka masa šla na stravu těch vnitřních vysídlených lidí a druhá půlka šla do konzerv a pokračovala přímo na frontu.
1: Vy potom jste se časem rozhodli na Ukrajinu sami jet s vlastní pomocí, ale kdy to bylo, za jak dlouho a co jste třeba do té doby ještě jako dělali?
2: No, v roce 2023 se nám podařilo díky kontaktům přes obec Železné spolu se podílet na dovozu materiálu pro mateřské školy a domov důchodců v Jasini, protože ten stát samozřejmě na tohle absolutně

0: neměl prostředky, takže tady ti lidi vlastně zůstali víceméně bezprizorní, odkázaní pouze na péči těch ošetřovatelů a jakýkoliv nákup čehokoliv nějakého novějšího vybavení byl naprosto nemožný a nám se podařilo získat starší vybavení, ať už se týkalo chodítka, berle, postele, madrace z hospice a plus ještě za vybrané peníze, vyhlásila se sběrka na Donio, tak se vybralo se asi 66 tisíc, tak za to se ještě nakoupili hygienické potřeby, pleny, rukavice, vůbec třeba i nějaký materiál pro ty sestry, aby i oni byli, aby si vůbec mohli nějak něčím natřít ruce, že jo? Protože to tam v podstatě vůbec nebylo možné. A tak to byla první věc, kterou jsme se podíleli na dopravě a samozřejmě nás trápilo to, že se tam nemůžeme dostat. Ne, že bychom se báli, nebo ne, že by se tam nedalo dostat, ale nám připadalo nepatřičné se tam jet za těmi lidmi jenom tak podívat do bědy, oni mají válku.
1: Do skutečnosti je taková, že jsme víceméně 2 roky o tom vedli diskuzi ve spolku, zda teda se podílet na něčem, co jsme skoro považovali za válečnou turistiku, nebo ne. Nakonec velice mírně převážilo, že bychom na Ukrajinu a na Podkarpatskou Rus měli jet a vlastně lidi podpořit svou vlastní přítomností. Takže v roce 24 jsme se sebrali, přijelo nás tam
0: 18 asi nás bylo, no.
1: Asi, 20. Že 16, to není dolik. No, přijelo nás tam asi 16. Paradoxně hned po přejezdu hranic nás ve Velkým Berezným přivítal letecký poplach, který teda, nechci říct, že byl planý, ale oni vyhlašují poplach vždycky, když vzlítne ruský letadlo, který má zbraně, které mají dosah po celé Ukrajině a potom, když už to odpálí, nebo prostě když už vidí, kam letí, tak potom tu zónu toho poplachu zmenšují. No, vydali jsme se tam a už jsme teda měli tipy, co, komu a jak dodat.
2: Když jste se pak setkali přímo s lidmi, se kterými jste byli třeba v kontaktu jinak, tak viděli oni taky nějaký rozdíl mezi tím, že se s váma vidí vyloženě naživo, protože řekněme, že právě možná byli trošku izolovaní tím, že se ta země stala do války. Byl v tom nějaký rozdíl?
0: Izolovaní ani bych neřekl, ale byla vidět ohromná vděčnost za to, že jsme na ně nezapomněli. Že jsme si našli čas a přijeli jsme za nimi. Že v tom nejsou sami. To je asi to, co v tom spatřuji dodnes při každé cestě, kterou tam podnikáme. Pro ně je opravdu důležitý ten pocit, že na to, na všechno nejsou sami. A že na ně ten svět nezapomněl.
2: Dobře, teď si pustíme písničku, po ní budeme pokračovat. Jedná se o projekt, který byl vlastně takovým také morálním podpořením Ukrajiny ze strany českých umělců ve spolupráci s těmi ukrajinskými.

0: Dozněla nám píseň, zajímalo by mě, co ta píseň, jak na vás působila, co byste k ní řekli?
1: Já když jsem ji slyšel poprvé, tak popravdě řečeno mě naskočila úplně husí kůže, protože skupinu Okan Elzy, kdy autoři smontovali dvě písničky dohromady, jsem do té doby úplně moc neznal, ale to, jakým způsobem se spojili mezinárodní umělci, včetně umělců ze zemí, kteří byli agresory nebo se na agresi podíleli, protože tam byl, myslím, dokonce jeden Rus a myslím, že tam byl jeden nebo dva běloruští umělci, kteří ale samozřejmě žili v exilu a s účastí na tomto projektu vyjádřili svůj nesouhlas. Tak zapůsobilo to na mě velice, velice silně a vlastně ta touha po, i když to bylo hned ze začátku, touha potom jednoho dne, až se skončí všechny války, je, myslím, jasně vyjádřena. Mm-hmm.
0: Dobře, pojďme zpátky ještě k té podpoře, když toto je také určitý typ podpory, který určitě je velice důležitý. Jak pokračovaly vaše další výjezdy na Ukrajinu? Co bylo třeba u toho druhého, který jste organizovali?
2: Tak když jsme jeli po druhé, tak už jsme měli poměrně přesnou představu. Takže vlastně už jsme jeli za konkrétními dobrovolníky, kteří teda podporovali přímo konkrétní lidi, které buď známe, nebo jsou to známí našich známých. A všechno to jsou vlastně obyvatelé podkarpatské Rusy. Většinou jsou to horalé, horští průvodci a podobně, takže bojují u speciálních jednotek. A měli jsme od nich poměrně přesný seznam toho, co potřebují. Primárně v té počáteční fázi to by měli velký zájem o speciální zdravotnický materiál. To znamená škrtidla,
1: hemostatické gázy
2: a ty klempy, prostě věci, které bezprostředně zachraňují život, a v druhé řadě teda měli zájem o velkokapacitní baterie přímo do první linie, které slouží vlastně k nabíjení dronu a k provozu veškerých elektrických zařízení, které tam mají.
0: Potkávali jste se s rodinami těch bojujících, potkali jste se i s těmi bojujícími, tedy s někým, kdo měl někoho na frontě?
1: Přímo s vojáky jsme se nepotkali, protože to ani možné nebylo. Jak říkal Petr, šlo to všechno přes dobrovolníky, kteří zajišťují ten transport. Až vlastně začátkem tohoto roku jsme se potkali přímo s člověkem, který na frontě bojoval a po těžkém zranění už se na frontu vrátit nemohl. To byl taky ten důvod, proč jsme se s ním mohli potkat. A je to teda vlastně jediný osobní kontakt, který máme, který podporujeme napřímo, protože on se z něho díky tomu stal dobrovolník a podporuje zbytě těch chlapů z té své jednotky.
0: Řekněme o něm něco trochu, možná jak...
1: Ženě... Je mu kolem 30 let dneska. Rok hnedka po invazi, rok bojoval u Chersonu a v Záporoží. Byl těžce zraněn.
2: Prostředili mu slinivku.
1: No, vlastně on dodnes 2 roky se z toho dostával i za pomocí psychologů. Dodnes vlastně musí jednou za čas do nemocnice na různé kapačky, protože vlastně má díky tomu má diabetes. A on mě trošku připomíná bumerang. On vlastně se nedá zahodit, protože vždycky se k těm svým chlapům vrací zpátky. A on sám, oni mi nadávají, proč za námi pořád jezdíš. Dítě to tady horká čára, je to tady všude pod drony. A vlastně každý tvůj závoz materiálu pro tebe znamená nebezpečí, protože ty FPVčka tady všude lítají. A on říkal, ale já je tam nemůžu nechat. Oni jsou jak moje rodina. Navíc z té naší jednotky 80 chlapů, a to jsme se spolu bavili v lednu, tak v lednu bylo naživu 14. A z toho pouze 4 sloužili, protože zbytek byl zraněný, jako ono už nemohli být zpátky ve službě. A kromě jiného teda má takový svůj další projekt, že se stará o opuštěné psy a kočky, které tam zanechali majitele těch domů, které museli opustit před válkou a nemohli je vzít sebou. Takže teďka provozuje útulek, kde, když jsem se s ním bavil naposledy asi před 3 týdny, tak měl 218 psů a 80 koček, které se snaží nějak živit ze svého. A když jsem se ho ptal, kde na to bereš peníze, teď to přece jako nejde. On říkal, no, taky jsem se jednoho dne probudil a zjistil jsem, že už je nemám z čeho krmit. On říkal, co jako jsi dělal, tak nějak se těch psů zbavíš? Nebo říkal, ne, šel jsem do banky a vzal jsem si úvěr.
0: Podařilo se mu pro pána splatit nějak potom?
1: Nevím, my si bereme úvěr na telefon, na pračku, na dovolenou. On si vzal úvěr na to, aby mohl krmit cizí psy. Ta realita, nebo respektive to uvažování těch lidí je na hony vzdáleno to, co si vůbec dokážeme představit.
0: Ženě, když si ho potkal, viděl, bylo na něm poznat, že je to veterán?
2: Já bych řekl, že určitě. Musím zmínit tedy, že ještě v roce 16 jsme potkali 3 chlapíky, kteří se víceméně čerstvě vrátili z Debalceva, kde vlastně byli jedni z mála, kteří ten masakr přežili, protože neuvěřili ruskému slibu, že když odevzdají zbraně, že nechají jít, zbraně si nechali. A díky tomu vlastně přežili. Všechny jejich kamarády Rusové postříleli. A řekl bych, tito pánové měli v očích velice těžko popsatelný prázdný výraz. Úplně stejný výraz měl ten ženě. A poslední dobou, co jsme potkali už samozřejmě více lidí, kteří se vrátili z boje, tak ten výraz mají velice podobný. Řekl bych, nedokážu popsat, v čem to spočívá, ale když přede mě dneska postavíte 10 chlapů a 2 z nich byli na frontě a vrátili se, tak si myslím, že je celkem určitě poznat.
1: Na očích. No, je to poznat na očích a je to poprvé, s čím jsem se setkal, jak říkal, ti chlapi byli 3, 2 byli zhruba našeho věku a jednomu bylo tak, možná jestli 18, tak moc. A ti 2 se s námi normálně bavili, ten 3. ten neříkal vůbec nic, on měl sebou psa a on jenom rukou komunikoval s tím psem, ono jenom hladil, on vlastně, my jsme za celou dobu, ten večer, co jsme proseděli, on neřekl ani slovo. A potom, když se mi podíval do očí, tak ten pohled doopravdy nezapomenu. Ti 2 chlapi měli něco za sebou, bylo to takové, že bylo vidět, že prošli něčím těžkým. Ale tam to mě doopravdy vyděsilo, protože v tom člověku nebyl život. V těch očích nebylo nic, to bylo, když se koukáš úplně do prázdna. A pohled, takovýhle pohled už bych nikdy znovu nechtěl zažít.
0: Pojďme zpátky k vaší pomoci těmto lidem a vlastně tomu zázemí, které oni doma mají. Jak tomu rozumím, tak vaše pomoc je vlastně spíše pro ty zapomenutější části, i když je to i nějaká přímá podpora těch mužů na frontě, ale i taky pro to zázemí. Jak byste řekli, že je to zhruba rozvrstvené, ta vaše pomoc?
2: No doposud jsme se snažili primárně podporovat vojáky, jak jsem říkal, zdravotnickým vybavením a elektrickým napájením. Potom jsme k tomu ještě přidali ojetý auta, který na té frontě mají životnost tak do 3 týdnů, tak se nám podařilo díky našim členům tam 2 auta poslat. A potom, když jsme byli teď začátkem ledna, tak jsme objevili zajímavý projekt, kdy členové místní baptistické církve ve Svaljavě přímo připravují battle ration, prostě vojenskou stravu pro svoje lidi. V podstatě rozpočívá v tom, že uvaří na té farské zahradě v 200-litrovém kotli obrovské množství jídla, který teda dělají přímo jako manželky a sestry těch vojáků, načež to zabalí a zavakují do sáčků, vysterilizují to a pošlou to přímo teda jednotkám, kde bojují ti jejich blízci. Jako ten projekt se nám velice líbil, tak jsme je začali podporovat především tím, že jsme jim koupili sáčky a hlavně teda jsme jim koupili velký 300-litrový sterilizační autoklav, čímž jsme zvýšili vlastně o 100% jejich produktivitu.
1: A současně s tím, vlastně s každou naší cestou objevujeme nové věci, které ti místní lidi dělají pro svoje otce, syny, bratry, sestry. Tam bojuje spousta žen na té frontě. To vlastně pro všechny ty své blízké. A tak, jak ta baptistická církev, těch ti dospělí, nebo ty ženy vaří pro ty, nebo vaří tady ta jídla, tak současně děti z vedlejší obce Nelipino, které spadají, nebo je to vlastně taky pod tou baptistickou církví, kde je druhý kostel, starší, protože tady v té Svalavě byl nověji vystavený, původně byl v tomto Nelipinu, tak ty děti tam mají florbalový klub, a oni se dvakrát v měsíci, vždycky co 14 dní v pátek, scházejí na té druhé, na té starší faře a vyrábí energetické tyčinky a sušený chléb a říkají tomu oříšky, jsou to takové sladkosti pro ty chlapy na frontě. Ptal jsem se, proč dělají sušený chléb, proč vlastně vyrábí suchary. A říkám, celkem jednoduchá odpověď, protože říkají, mají největší problém s chlebem. I tam okamžitě začne plesnivět. Takže oni vlastně ten chleba nařežou na kousky, posypou ho koření, aby to mělo nějakou chuť, zesolí trošku, zapečou to v troubě a pak to zavakují. Oni vlastně, dokud je to zavakuované, tak jim to krásně vydrží. No a to stejné jsou ty energetické tyčinky a to dělají ze směsi ovesných vloček, oříšku, sušeného ovoce a celé to spojují pastou z arašidového másla a medu. No a tohle dělají ty děti právě. Takže i oni se podílí a ještě vlastně na každou tu tyčinku jim nalepí modlitbu, když jsem se díval. Neboj se a nelekej se, neboť Hospodin Bůh je stále s tebou. Mm-hmm. A ještě na to malujou, ještě ty děcka na to malujou obrázky, takže vlastně ten voják má kousek domova sebou takhle.
0: Je to i morální podpora.
1: No. Ano.
0: A jak ještě může vypadat vlastně ten jídelníček vojáka na frontě? Ještě něco, co jsme nezmínili?
2: No, samozřejmě, když jsme jim dovezli podporu, tak jsme si určitě vzali téměř celý sortiment toho, co vyrobili v těch pytlicích, aby jsme to mohli ochutnat. Můžu říct, že opravdu je to dobré. Ochutnali jsme, jako nejvíc nám chutnala brinzová polívka, co tam měli. Kromě toho tam měli rybu, boršť, guláš,
1: makarony,
2: běžné věci, na které si jsou ti lidi zvyklí, tak oni vlastně jim vaří to, co vyvařili doma.
1: Protože tam jde o to, že ty armádní dávky se stávají ze nějakých standardních konzerv, že jo? Tak jak je to v každé armádě, je to uniformní, je to takový sterilní, ale oni s každým tímhle pitlíkem dostanou kousek domova. Dostanou přesně, jak říkal Petr, to, co znají, na co jsou zvyklí, že ty ženy jim vaří to, co jim vždycky vařili doma. A neděje se to teda jenom v té Svalavě, děje se to napříč Ukrajinou, nebo minimálně napříč Zakarpatím, kde jsme toho byli svědky. Uh-huh.
0: Zhrníme si ještě, kolikrát už jste vlastně tu Ukrajinu navštívili a jaké různé druhy pomoci vás v těch jednotlivých návštěvách vlastně provázely?
1: Celkově nebo letos?
0: Začněme celkově. A pak se můžeme už dostat čím dál více do přítomnosti.
2: Celkově to už asi nespočítáme, když to vezmu od těch 90. let, tak už to asi nespočítáme. Když to vezmu od toho roku 22, tak to bylo asi 12krát. Mm-hmm. Letos jsme tam byli
1: každý čtyřikrát.
0: A jak se proměňovalo to, s čím jste tam přijížděli? Bylo to asi vždycky podle nějaké aktuální potřeby, co vám řekli, že teďka zrovna by nejvíc bylo potřeba?
1: Tam je, my vozíme víceméně to stejné, plus k tomu přidáváme věci, které objevíme, viz sáčky, viz autokláv a tak, ale to jsou věci, které spíš jenom zaplatíme, ale tu pomoc, kterou vozíme, je víceméně stejná. Loni a letos se k nám k tomu přidala další věc, protože se nám dostala se k nám možnost odvést starší počítače. Poprvé to bylo loni na podzim, kdy můj kamarád ve firmě měnil technologie a říkal: Adame, mám tady 14 počítačů, vím, že tam jezdíš, jestli je udáš, tady je máš, vezmi si je. Takže jsme pro ně hledali uplatnění, což se nám podařilo ve Svaljavě, což shodou okolností bylo v Masarykově škole, ve škole, která byla postavena za první republiky v roce 1934, o které jsme vůbec ani nevěděli, že tam je. Navázali jsme krásné přátelství s ředitelkou Masarykovy školy, paní Klárou. No a na základě tady téhle první dodávky počítačů se nějak přes naše známé rozneslo, že to umíme. No a naše kamarádka pracuje na Zlínské Baťově univerzitě a říkala, my letos obměňujeme počítače. Máme tady 60 počítačů a 90 monitorů. Univerzita je ochotná to dát jako humanitární dar, pokud to tam umíte dostat. Takže v červnu jsme nad rámec tady té podpory, kterou děláme standardně, dodali do škol v okolí Velkého Berezného a Svaljavy a plus myslím 10 počítačů šlo do Koločavy, do koločavské školy, tak jsme dodali tady tuhle starší výpočetní techniku, což bylo asi o 8 let staré počítače. Spousta lidí říkala, ale proč dodáváte takhle staré počítače? Jenže oni od roku, a to víme od těch starostů, těch obcí, kteří jsou zřizovatelé těch škol, že oni mají od roku 2014 zákaz nakupování jakékoliv techniky, protože stát prostě na to nemá peníze a potřeboval to na obranu, že už. Takže
0: pro ně jsou to vlastně počítače novější, než jaké by si mohli, ano, kdekoliv.
1: I když dodáme 10 let starý počítač, bude minimálně o 4 roky mladší, než to, co tam mají doteď.
2: Je to tak. Skutečnost teda je taková, že Zlínská univerzita si na tom, řeknu to jinak, Zlínská univerzita tomu udělala velké PR, pozvala tam celostátní televizi, celostátní rozhlas a hromadu novinářů. A jen díky té akci ze Zlína jsme dostali ještě víc počítačů z různých jiných adres a víceméně jsme se rozhodli, že to trošičku omezíme, protože řekl bych, počítače pro děti tu válku nevyhrají primárně a za druhé je krásný, že máme hromadu počítačů, ale není úplně levný jako dovést 100 počítačů na Ukrajinu a zařídit distribuci, vyřídit jako celní odbavení a všechno další, co s tím souvisí. Jako rozhodně tady tuto aktivitu nechceme preferovat jako naši hlavní.
0: A nicméně, jaké bylo přijetí od těch škol? Jaké jste měli zážitky třeba na těch školách?
2: A jak říkal jeden náš mladší člen, kdyby věděl, že půjde do ředitelny a dostane tam koňak, tak by tam chodil velmi rád.
0: Dobře, podívejme se teďka na to ještě, co se děje tady u nás v Česku. Jakými věcmi ještě podporujeme vůbec tady u nás, třeba i v Brně, to úsilí o obranu Ukrajiny?
2: Tak začátkem roku jsme v Arnoldově vile uspořádali výstavu, která trvala 6 týdnů. Byla u Podkarpatské Rusy a o tom, jak vlastně lidé na Podkarpatské Rusy snášejí válku. Tato výstava měla poměrně velký úspěch a velkou návštěvnost. Zavítala na ní dokonce i primátorka, která tam přivedla teda i oficiální návštěvu z Užhorodu, vlastně přivedla hejtmana celé zakarpatské oblasti Ukrajiny a
1: starostu
2: Užhorodu. Tu výstavu jsme potom zopakovali ještě na faře v Tišnově, kde byla teda jenom přes víkend, ale bylo tam počet návštěvníků se blížil stovce. Kromě toho se budeme teď v září účastnit svátku národnostních menšin tady v Brně, jmenuje se to Babylon Fest. Spočívá to v tom, že budeme informovat o podkarpatské Rusy a o Rusínech, což je většinová populace, která tam bydlí. Budeme to dělat formou ochutnávky místních specialit. Budeme vařit bograč, budeme vařit hrybnou jušku a pozvali jsme z Velkého Berezného folklorní soubor Berezianské vizerunky, který by v rámci tohoto festivalu měl zaspívat.
1: A kromě jiného dovezeme i ta jídla, která se vaří pro vojáky na frontě, takže návštěvníci Babylon Festu budou mít možnost ochutnat i domácí vařená jídla pro vojáky na frontě.
0: A my si možná teď udělejme hudební ochutnávku tohoto Babylon Festu a poslechněme si píseň.

0: Dozněla nám píseň, na stole je stále téma podpora Ukrajiny s Petrem Stavinohou a s Adamem Blaškem. Vás provází Daniel Blaške. No a já chci se ještě zeptat na vaše možná teď zážitky, co byste ještě vypíchli jako něco, co jste zažili v souvislosti tady s tou podporou Ukrajině a podkarpatské Rusy.
1: Při poslední cestě, ze které jsem se vrátil teď před 14 dny, když jsem byl i se svými dětmi víc jak týden na podkarpatské Rusy, tak kromě toho, že jsme opět dovezli nabíjecí stanice, které jsme dostali od sponzorů a díky tomu jsme mohli dokoupit i zdravotnický materiál, tak se nám podařilo se potkat s dětmi z Nelipina, z toho florbalového klubu Fortis a přímo se účastnit výroby těch energetických tyčinek. A protože nás bylo dohromady 10, včetně 5-6 dětí, tak to setkání jejich dětmi s našimi dětmi bylo opravdu nezapomenutelné. A když jsem se potom bavil s vedoucím toho florbalového, nebo s trenérem toho florbalového klubu, tak on říkal, víš, my jsme nevěděli, co od toho máme čekat. My jsme mysleli, že přijede návštěva zvenku, která si nás vyfotí a zase odjede. A nikdo z nás nečekal, že přivezete 20 kg hřiškového másla, sednete si s náma a uděláte s náma celou várku těch tyčinek a budeme se tak skvěle bavit. A vznikl z toho i takový nápad, že pokud to všechno dobře vyjde, tak bychom v průběhu příštího roku nebo na začátku příštího roku rádi pozvali vybrané děti z toho florbalového klubu sem k nám do Česka a uspořádali tady přátelský turnaj s florbalisty.
0: S Fortis.
1: Fortis versus florbalisti Černá Hora.
0: Aha. Ty, Petře?
2: Já bych možná pro odlehčení vzpomenul, když jsme byli v Užhorodě v květnu, tak nás přijal místohejtman podkarpatské Rusy, respektive zakarpatské oblasti Ukrajiny. Měli jsme tu čest navštívit jejich vlastně krajský parlament, který je v budově ve čtvrti Malé Galago, kterou tu budovu postavili i celou čtvrť Češi v rámci výstavby a nového budování Užhorodu za první republiky. A tady v té budově je jediný paternoster na území Ukrajiny a na území i kdysi bývalého Sovětského svazu. Chodili se tam na to dívat, to je, řekl bych, na jejich mentalitu to bylo neuvěřitelné a nevídané. A co mě tenkrát velice potěšilo, takže na naši počest to spustili a mohli jsme se tím svést.
0: U nás tady v Brně je to na České poště, no bývalo, že?
1: No, byli tři tady.
2: Je to na VUTčku, je velký.
1: A na Maliňáku.
2: Na druhé teda při té příležitosti, když jsme zase předali dávku válečné pomoci, tak jsem dostal jako dárek hlavici z ruského raketometu Grad i s věnováním. No a když jsme přijeli na hranici, tak Ukrajinci nás plácali po rameněch, protože tušili, jako, že takovou věc jako člověk dostane jenom za něco. Nicméně říkají, že možná budeme mít problém, že to Slováci nevezmou. A to jsem zažil poprvé, přišel velitel směny, vyfotil to na mobil, přišel na slovenskou stranu, ukázal, co chceme převést. Vrátil se smutně, říkali, že bohužel, že to tam musíme nechat, tak jsme to tam nechali. No a za dva dny mě na WhatsAppu pípla fotka té hlavice a psal mě jeden z poslanců toho parlamentu, říká, tady váš suvenýr je u mě a stavte se pro něj po válce.
0: Ty máš tady taky nějakou...
1: Já mám ještě jednu méně radostnou, protože jsme zároveň navštívili, chtěl jsem dětem ukázat Masarykovu školu. Kromě jiného jsem poprosil ředitelku, jestli bychom si mohli prohlédnout i školní kryt pro 700 dětí, což je vlastně podzemí, to jsou sklepení celé té školy. Zajímavé je, že oni to mají rozdělené i podle tříd, že vlastně každá třída přesně ví, kam si má sednout, na které lavice, a i to podzemí je popsané, která část je které třídy. Pro ty nejmenší děti se tam snažili udělat herní koutek, nějaký ripstol, aby pomalovali stěny, aby to bylo aspoň trošku barevné, veselější. No ale když jsme potom seděli u paní ředitelky v její kanceláři, v té ředitelně, tak ona posmutněla, ukázala ven z okna, říká: Adame, podívej se tady přes dvůr. A je to vidět opravdu jenom ze zhora, byly tam dva veliké bílé kontejnery, takové ty, co se vejdou na celý nákladák, a říkám, co to je, když to má nahoře klimatizační jednotku. A ona velice smutně říkala, tady skladují a identifikují naše padlé z fronty, dělají jim testy DNA, aby rodiny měly jistotu, že se jim opravdu vrací, nebo že pohřbívají svoje syny, a pokud je to možné, tak tam odlévají posmrtné masky. Takže tohle je samozřejmě ta odvrácená tvář.
0: To je samozřejmě tvrdá realita války, to je bohužel to, na co se velice špatně dívá.
2: S tou Masarykovou školou ve Svaljově spolupracujeme už od roku 2019, protože ta Masarykova škola vlastně je škola, na které se učil jeden z našich partnerů, a tak jak jsem na začátku říkal, že se věnuji chemickému vybavení, tak ten ne sice s láskou, ale vzpomínal na chemii, a je to skutečně škola, kde ve vyšších třídách se vyučuje v rozšířeném formátu chemie. A my jsme v tom roce 19 tenkrát ve spolupráci s chemickou průmyslovkou v Pardubicích jim vybavili celou chemickou laboratoř. A pak jsme jim dovezli poměrně velké množství učebnic. Vlastně potom ta spolupráce byla přerušená covidem a následně válkou, a vlastně jsme se k té spolupráci vrátili až v tom roce 24.
0: Je třeba podporovat Ukrajinu. Vy to děláte svým způsobem, ale je to otevřené i pro lidi, kteří vás chtějí třeba podpořit. Jak se připojit k pomoci, kterou vy zprostředkováváte? Je tu samozřejmě řada jiných projektů, ale ten váš se dá k němu připojit jak?
1: Pozval bych je na Babylon Fest. Vaše posluchače 19. září, zhruba od 11 do 5, od půl 12 do 5, stavte se za námi na stánek Přátel Podkarpatské Rusy, ochutnat nějakou tu dobrotu, a můžete si s námi osobně popovídat o tom, co děláme, podívat se na ty věci, jak vypadají.
2: A hlavně můžete ochutnat dobroty, které na Podkarpatské Rusy jedí.
1: A pokud naznáte, že se vám to líbí, tak můžete přispět na náš otevřený transparentní účet. A jinak je možné na našich webových stránkách www.subcarpathia.cz se dočíst veškeré články o našich výletech na Podkarpatskou Rus, o výstavách, o všem, co děláme, co chystáme. Je tam i QR kód zase s odkazem na náš otevřený účet. Nebo transparentní účet, tak. Mm-hmm.
0: Já tady dnes moc děkuji za práci, kterou děláte ve svém volném čase, a za nasazení, které věnujete těm lidem, kteří tolik potřebují naše přátelství. Myslím, že každá taková pomoc je pro ně obrovsky cenná. A já tady dnes děkuji Petru Stavinohovi a Adamu Blaške, že tuto pomoc zprostředkovávají a že se také přišli sem k nám podělit o to, co dělají. Díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme
1: a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Daniel Blaška.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 16. září 2026. Na Proglasu vysíláme komorní hudbu. Dnes uslyšíme sonátu pro housle a klavír F-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho, sonátu pro violončelo a klavír A-dur Charles-Marie Widora a v závěru preludia Claude Debussyho, a sice části Dívka s vlasy jako len a Potopená katedrála. Příjemný poslech.

Na Proglasu dozněl blok komorní hudby. Poslouchali jsme sonátu pro housle a klavír F-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho, sonátu pro violončelo a klavír A-dur Charles-Marie Widora a preludia Claude Debussyho.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Třídé talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelly Musilová. Nelčo, vítám tě zpět v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj, já vás taky vítám.
2: Nelčo, ty jsi lékařka, částečně na fundraisingu a v odboru mládeže apoštolské církve máš na starosti vzdělávání. Na svém služebním Instagramu máš napsané povolená sloužit povoleným.
3: To pojmenovala poprvé vlastně Slávka Friedrichová, moje kamarádka, když jsme se bavili o nějakém povolání, obdarování a hrozně dlouhou dobu jsem neuměla popsat, pro co mě pán Bůh povolává. Bylo to pro mě velmi neuchopitelné a ještě doteď sloužím v rádoby různorodých jako oblastech, ale to, co je společné, je, že já miluju sloužit lidem, které Bůh pro něco povolal. Kteří mají povolání, někde slouží, někde vedou, mají nějaké obdarování a já jim můžu pomoct pro to, aby mohli být o kus dál, mohli sloužit zdraví, mohli být tam, kde jsou a mít z toho radost, pro co je Bůh povolal.
2: Tomu bychom mohli říkat to služebné vedení.
3: Mm-hmm.
2: Dneska o tom budeme mluvit. Když slyšíš pojem služebné vedení, co podle tebe lidé často chápou špatně?
3: Nesetkala jsem se s moc debatama o tomhle tématu, ale když jsme na tohle zabředli třeba s přáteli nebo s pastory, tak servant leadership, nebo je služebné vedení, často lidi chápali tak, že já jako pastor teď musím naplnit všechny potřeby svých oveček, který máme ve sboru. Představte si to u sboru, který má třeba 150 lidí. A setkávám se s takovýma situacema ve sborech, že všechno je na pastorovi například a pastor teď se snaží zajistit všechny potřeby všech, ale tohle není servant leadership, tohle není služebné vedení. Za mě služebné vedení je styl vedení nebo typ vedení, který vidí člověka před úkolem a zajišťuje prostředí, ve kterém ti lidé mohou růst a mohou opravdu sloužit v tom svém potenciálu a v tom, pro co je Bůh povolal a jdou tam opravdu se srdcem služebníka, tak jak nám to tady Ježíš zanechal. Ježíš, když u poslední večeře zanechával služebníkům nějaký instrukce, co mají dělat, tak to nebylo 10 kroků, co mají udělat, aby teda se založila nějaká církev a byla zdravá, ale on jim umyl nohy. A umyl nohy i tomu Jidášovi, o kterém věděl, že ho zraní, že s ním nesouhlasí, jakým stylem potom povede svý kroky a prostě si pokleknul a sloužil jim. A s tímhle vypustil do té služby, že mají vidět člověka a mají mu pomoct v té jeho službě, v čemkoliv.
2: Ježíš také řekl, kdo chce být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Co to prakticky znamená pro člověka, který má nějakou skutečnost?